0: co byste dnes neměli minout. Obchodní řetězce čelí kritice kvůli cenám mléka a másla. Pražská škola bojuje s nákazou salmonelou a obyvatelé okupovaného ukrajinského města zápasí s hladem. Šéf jemenské prezidentské rady Rašád Alímí vyzval národ k mobilizaci proti husijským povstalcům, kteří ovládají velkou část země včetně hlavního města. Zároveň nabídl amnestii všem, kdo od povstalců odejdou. Kvůli sílícím útokům husijů, které znovu míří i na Saudskou Arábii, se v Riádu sešli nejvyšší vojenští představitelé Turecka, Pákistánu a Saudské Arábie. V ruském okupovaném ukrajinském městě Olešky v Chersonské oblasti chybí potraviny už několik měsíců. Poslední oficiální dodávka tam dorazila koncem května. Podle vedení města se objevují případy, kdy lidé z hladu jedí psy. Ukrajina z blokády viní Moskvu a žádá evakuaci civilistů. Rusko problémy se zásobováním přiznává, ale odpovědnost svaluje na Kyjev. Základní škola v pražském Újezdu nad Lesy, kde se salmonelou nakazily desítky žáků, prodlužuje ředitelské volno až do úterý. Do lavic by se děti měly vrátit ve středu, do té doby chce vedení dokončit hygienická opatření a zajistit nové stravování. Ředitel Libor Skala přiznal, že vážně zvažuje rezignaci. Obchodní řetězce podle prezidenta svazu obchodu Tomáše Prouzy ceny mléka a másla spíše dotují, než aby na nich vydělávali. Mlékárny podle něj nedokázaly využít předchozí mimořádně ziskové roky k vytvoření rezerv. Potravinářská komora přitom prosazuje zákaz tzv. Podnákladových cen, tedy prodeje pod výrobními náklady. Policie stále pátrá po dvou fanoušcích brněnské Komety kvůli použití pyrotechniky během přípravného hokejového utkání s Jihlavskou Duklou. Zápas se odehrál už v polovině srpna, vyšetřování ale pokračuje dodnes. Historicky nejúspěšnější tuzemské kluby tak i měsíc po utkání řeší chování části svých fanoušků. A teď sport. České tenistky poprvé od roku 2018 postoupily do finále poháru Billie-Jean Kingové. O postupu přes Španělsko rozhodly Karolína Muchová i Linda Nosková, které obě vyhrály své dvouhry. Nosková po zápase přiznala, že jí pomohlo, když tým vedl už po prvním utkání. Ve Voticích na Benešovsku zase odstartovala stavba nové sportovní haly, která je vůbec největší investicí do sportoviště v historii města. Kromě samotné haly u náměstí tam vznikne také posilovna, malý sál na cvičení a bistro. A na závěr příjemnější zpráva z vědy. Biologické centrum Akademie věd otevřelo v Českých Budějovicích novou laboratoř OpenLab, kde si děti i dospělí můžou vyzkoušet vlastní přírodovědné pokusy. Vědci doufají, že tak k biologii přilákají další mladé zájemce.
1: Počasí.
0: Aktuálně máme jasno a 11 stupňů. Do rána bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Dnes v sobotu pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Tolik z noční oblohy. Klidnou noc všem, kdo posloucháte, zdraví Vlasta.

ovací a premiér. Jen víno života

obsluze, což tedy vážně nesnáším, ale jinak se mi vším, tak to máš rád. Poslouchat šepot andělů, někdy mě tahat z maléru, to když je dešťů období.

což tedy vážně nesnáším, ale jinak jsem vším dobré i zlé. Pěkně na váze srovnané, když večer šťastná usínám, děkuji Bohu, že tě mám.

0: Divadlo Noc.
1: Podívejte se, slečno, jinak byste celkem všechny předpoklady přijetí do naší firmy splňovala, ale bohužel, ta angličtina.
2: No a nemohl byste to se mnou přece jenom zkusit?
1: No co pak? Já bych to s váma třeba i zkusil, ale tak mohl bych eventuálně dodatečně položit...
2: Víte co? Položte mě.
3: Dobrý den, promiňte.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co si přejete?
1: Jsem tu dobře u reklamní firmy PCMGB Fifi Company DC.
0: Tak, ano. Vy firmu jste řekla dobře, akorát tam je, jsou jenom dvě fí. Ale neřekl bych, že jste tady správně.
1: Jak to?
0: Já nevím, co tu chcete, tak možná jste to slyšela někde, že my skutečně hledáme novou pracovnici.
1: No ano.
0: Ale patrně jste nečetla podmínky přijetí, rozumíte?
1: No tady já to tady mám.
0: No já to tady mám taky. No. Reklamní agentura, to jsme mi přijme novou pracovnici, podmínkou je práce s počítačem, jazyky, reprezentativní vzhled.
1: No, no ale je tam ještě něco.
0: No těch podmínek je víc. No tady například. Přednost mají uchazečky, které neplánují v nejbližších letech dítě.
1: Ano, a to já neplánuju, to můžu teda slíbit, že jo. Ačkoliv ženská nikdy neví, že ne. Ne, to já jsem vás nechtěla strašit. Já mám teda o tohleto místo veliký zájem. Víte, já totiž bydlím 3 stanice tramvají odsud, takže to nemám daleko. A tadyhle na rohu bydlí Julča. Jo, to je teda moje kamarádka, ona je teda strašná drbná, ale člověk se aspoň něco dozví, že jo. Tak ty já bych chodila tak dvakrát, třikrát týdně, jo, ale mezi pracovní dobou. Na to snad mám jako pracující žena právo, že? No tak, kdybych mohla nastoupit.
0: Co pak nastoupit můžete, jakmile vám přijede ta tramvaj,
1: ano,
0: víte?
1: A...
0: Podívejte se, vážená paní.
1: Pelíšková.
0: Co?
1: Já jsem Pelíšková.
0: To je sice hezká záliba, ale... To na mě celkem neplatí, to mě nezvyklá. Vy jste patrně, víte, v tom našem inzerátu přehlídla
1: ne,
0: důležitý
1: nic,
0: údaj.
1: Co?
0: Řekl bych rozhodující věk mezi 20 a 30.
1: No jo, tak do toho se asi nevejdu, že jo. No, ale snad rozhoduje taky něco jiného, než jenom věk, že kvalita. Hlejte, já jsem se nepřišla seznamovat, já jsem přišla pro poctivou práci, tu hledám.
0: Ano, ale uklidněte se.
1: Já jsem rozčilená.
0: Uklidněte se, já vás samozřejmě nechci nějak diskriminovat, no, předem vás nějak vyloučit, no, když jste tady, tak samozřejmě mohl bych vás nějak proklepnout.
1: Ano.
0: Já nevím, z těch, co například jazyk. Ale... Tam já myslím cizí jazyk,
1: jo,
0: jestli cizí nějaký
1: jazyk,
0: ovládáte.
1: Já jsem nerozuměla, tak já jsem cizí jazyky teda nestudovala, ale já se domluvím všude a s každým.
0: No, no, vidíte, z toho já vás chci právě teďka vyzkoušet, protože naše firma má rozumíte spoustu kontaktů v zahraničí, na to se vážou služební cesty do zahraničí,
1: ano.
0: Takže podívejte se, zkuste si představit, že jste vyslaná.
1: No já už jsem spíš naslaná. Rozumíte, podívejte se, co je to za spravedlnost, když ženská v nejlepších letech, poctivá ženská, nemůže najít pořádnou práci, která ale... pak z těch vašich mladých má ty naše zkušenosti.
0: Ano, jak vidíte, vy jste mě nepochopila. Já se snažím tady jako navodit nějakou situaci, v které byste se ocitla s naší firmou.
1: Zájem,
0: co?
1: No, s vaší firmou.
0: Zájem, ale schopnosti já si chci pověřit. Zájem je jedna věc, jo? Podívejte se, takhle, nebudeme to.
1: Nebudeme to.
0: Jak říkám, my hodně cestujeme do zahraničí, takže byste cestovala i vy.
1: Ano.
0: Vememe jenom takovou banální situaci. Tak. Podívejte se, zkuste si představit, že dejme tomu, jste někde v restauraci a chcete si objednat večeři.
1: Jo. No tak vejdu. Že?
0: To si umím představit, jak vejdete v cizím jazyce celkem, ano. Ale mě zajímá, jak se domluvíte. No tak jako zkuste si to celý, jako v restauraci.
1: Si to celý, ano.
0: Jo?
1: Můžu si jako sednout,
0: ano.
1: Jo?
0: Ano.
1: Já už jsem jako v té restauraci.
0: Ano.
1: Jo, tak děkuji. Tak.
0: Zahraničí.
1: Jo? Ano, v zahraničí. Tak.
0: Sedíte jak ve vlaku, rozumíte? No tak.
1: No tak. To nejde, já.
0: Dobře. Tak. Dejme tomu, si chcete k večeři objednat, já nevím, napovím vám, třeba rybu. Víte, jak se řekne německy, ryba?
1: Ryba, jo? Ryba. Ne.
0: Ryba se řekne fish, to vám asi vypadlo.
1: To mě vypadlo.
0: To vám vypadlo. A k té rybě si, dejme tomu, chcete dát, dejme tomu, rýži, jo?
1: Ano, tak ryba z rejží, to bych...
0: Mě to chutná.
1: Jo, no já si to objednám.
0: No.
1: Ano.
0: Tak, tak, víte, jak se řekne německy rýže?
1: Rýže. Rýže. Taky ne. Taky mi to vypadlo.
0: Hodně zrníček rýže vám vypadlo, koukám. No. Já vám napovím to.
1: Ano.
0: Rýže se řekne rajs.
1: Rajs, tak.
0: A už to máme pohromadě, takže ryba z rýží se řekne...
1: Frischer Reisen.

0: Poslyšte, paní Jirásková.
1: Já jsem Pelíšková.
0: No tohle, to, co jste jmenovala, to je dokonce velká ryba.
1: Jo. No tak.
0: To už je dneska ryba dokonce s poslaneckou imunitou, víte?
1: Jo, a je dobrá?
0: Co?
1: Jdu ta poslanecká omeleta.
0: Imunita. Poslanecká. No ta je moc dobrá, to jo. Vám můžu říct. Ta je moc, to no, vám tak. Můžu doporučit. Na to se může i chlastat a nic se vám nestane.
1: Já si to dám někdy.
0: No, jinak. Podívejte se. Máte, dejme tomu, nějakou letitou praxi. Máte nějakou praxi v oboru?
1: Jo, já jsem dělala leta v OPBH.
0: Co to je?
1: OPB.
0: Neznám tu firmu.
1: No, to je těžký potom,
0: no, a co, a vy jste tam nějak pracovala s reklamou?
1: No, to je teda s reklamou přímo ne, ale můj starý v ní pracoval, víte? On měl na starosti ty veliký reklamní plochy venkovní, víte?
0: Billboardy.
1: Co to?
0: Billboardy.
1: Tak on byl většině ožralej, rozumím. Jestli pil i bordy, to nevím, to? Ale ty reklamy měl na starosti, to jo.
0: On je vymýšlel.
1: On je mil.
0: Ale dobře, no, tak to by se celkem dalo uznat.
1: Dalo, víte, no.
0: Vzdáleně mám jste radost. Celkem pracovala s reklamou.
1: Jistě, no. Já se na něj koukala.
0: Poslyšte, ještě takhle se zeptám. Máte nějaké zkušenosti s marketingem?
1: Tak to ne. Toho já neznám. Víte, a on měl jako pracovat na OPBH? Že bych ho jako měla znát? Co? Ne.
0: Podívejte se.
1: Ano.
0: Vážená paní Kožíšková.
1: Pelíšková.
0: To už je teďka jedno. Podívejte se, já se vás nechci nějak dotknout.
1: Ale to si klidně šáhněte. Já už nejsem cimprlich, já jsem na to zvyklá. Hlejte, na OPBH, jo, když bylo MDŽ, jo, tak inštalateři, dobytkové starý, mě takhle ošávali a furt dělali, jakože něco hledají.
0: Podívejte se, vážená paní, já vám neupírám určité přednosti,
1: které
0: by určitě nějaká firma mohla využít, ale mám pro vás dobrou zprávu, ne ta naše. Jo?
1: Ano, tak jak je.
0: Já dokonce si nejsem jistý, jako ucházíte se opravdu o místo u naší firmy. Nespletla jste si to?
1: No nějak? Nespletla, teď já to tady mám, no. Teď je to tady, helejte, nabízíme práci v mladém kolektivu.
0: Ale na mě nekoukejte. Já jsem tady šéf marketingu, rozumíte? Jo. Ale mladí u nás pracují, samozřejmě. Já tady je mladý to kolektiv, protože ty požadavky jsou náročné, rozumíte? No, dneska to je dynamičnost.
1: No.
0: Flexibilita. Ty požadavky říkám. Dynamičnost. Flexibilita.
1: Hledám, no. Teď vám to pořád říkám. Flexi, hledám. No, možná, že je to debilita, jak vy říkáte, no, ale něčím se živit musím, že jo?
0: Podívejte se, vy musíte pochopit na druhou stranu, že my jsme soukromá firma, my nejsme zaopatřovací ústav. Takže...
1: Ano.
0: Další, prosím pěkně, je-li tam nějaká uchazečka?
1: Je tak ne, jo. Ne.
0: Je mi to líto, ale to musíte uznat.
1: Můžu se aspoň zavolat. No ahoj, Jarčo. No. Ale zase nic, prosím tebe. No ani ty tvoje šaty nepomohly, no. Ještě se asi vemu brnění. Co, na co a proč? No to ti řeknu, protože ženský po 30 se dneska pravděpodobně začnou střílet. No, jako škodná. Ahoj. Mautka.
0: To je dneska Honička, co? 5 reportáží v jednom dni. Já už ani pomalu nevím, kde vlastně jsme. Tak hele, tak ten požár toho pivovaru, ten jsme ráno chtěli natočit, když ještě hořel, to je dobrý. Aspoň jsme se v těch mrazech trošku ohřáli, co? Hele, tu hromadnou bovračku na dálnici, tu máme vlastně nad plán, protože tu jsme sami zavinili. A teďka, co nám ještě zbývá? Musíme natočit ohlasy na zrušení té nemocnice a potom musíme natočit v kasárnách reportáž o pojízdnosti českých tanků. Ale Co si slibuju od reportáže z tohohle z toho kláštera? Franto, to fakt teda nevím. Nevím. Když tak si natoč nějaký prostřih nebo něco za tím, rozumíš? Jo?
1: Bůh vám žehnej, mládenci.
0: Pozdrav pambu.
1: Až na věky.
0: Tak dlouho se tu nezdržíme, víte, protože my máme trošičku naspěch, víte, my kromě vás ještě musíme natočit takovou nemocnici a kasárna. Paní...
1: Matka představená.
0: Aha, tak to jsem možná v tom fofuru přeslech. Takže kdybyste se představila ještě jednou.
1: Já jsem matka představená.
0: A jo, jste možná představená, ale někomu jinému, jako co? Co my jsme tady, tak jste se ještě nepředstavila, ale nevadí, helejte se, to je asi moje chyba, měl jsem začít, nebudeme to zdržovat. Podívejte se, já jsem redaktorem televizního zpravodajství, jmenuji se Karel Vočko. Doma mám dvě malé děti, takže otec představený. Ale nebudeme se zdržovat formalitama, to je zbytečný, já si myslím, že ten šot rovnou natočíme. Co říkáte, jo? S kamerou jsme navštívili starý chátrající klášter a pokud vláda nenajde finanční prostředky na záchranu této vzácné kulturní památky, ale víc už nám k tomu řekne místní občanka...
1: Matka představená.
0: Řekni to. Podívejte se, matko, jak bych vám to vysvětlil? Pro televizní diváky vy jste matka nepředstavená, rozumíte? Ale jestli na tom trváte, mně je to jedno. Klidně se na začátku představte, jo? Pronto, toč. S kamerou jsme navštívili starý chátrající klášter. A pokud vláda nenajde finanční prostředky na záchranu této kulturní památky, ale víc už nám k tomu řekne zdejší matka...
1: Představená.
0: Řekni to. Podívejte se, matko, já nevím, jak já bych vám to vysvětlil, ale ten šot, co točíme... Ten musí být dlouhý maximálně minutu, rozumíte? A vy se zatím furt vlastně jakoby představujete a přitom nepředstavujete, tak já nevím, jak si to představujete.
1: Já jsem poněkud nervózní. Já jsem ještě nikdy nemluvila do televize.
0: A tak když na to vůbec nic není, tak jestli vám to pomůže, tak já se takhle jako postavím, takže můžete se dívat přitom na mě, nebo rovnou tady do kamery k lidem, jo?
1: Ano. Ale já tam žádný lidi nevidím.
0: Ale oni tam teďka taky žádný nejsou.
1: Až potom tam.
0: Ne, ani potom tam ani nebudou žádný. Ty lidi vás potom uvidějí, víte? Až ano. Si vás natočíme.
1: Ale to já se vám natočím sama, klidně. Řekněte si doprava.
0: Prosím vás,
1: doleva.
0: Hlavně podívejte se, jsme vám říkali, my máme strašný spěch, ano, rozumíte? Promiňte. Takže vy nás vlastně jenom zdržujete. Já vím, že to neděláte schválně, ale jsi připravený, jo? Ty, ježiš, teď my vlastně musíme ještě natočit. Ty kasárna musíme natočit a... Jo, já jsem zapomněl. Kasárna natočit a ještě musíme vlastně tu nemocnici, Franto, nesmíme na to zapomenout, jo? Toč. S kamerou jsme navštívili malou nemocnici, která dlouhá léta sloužila místním občanům. Ale vláda se rozhodla tento ústav zdraví zrušit. Co tomu říkají místní občané? Na to jsme se přišli zeptat matky, která už se nám dneska jednou představila. Takže, matko, řekněte, jaký je váš názor na to, že se ministerstvo rozhodlo to tady celé zrušit?
1: Zrušit? Ale to nám zatím nikdo neřekl.
0: Údajně málo využívaný a tím pádem zbytečně drahý provoz. No tak sama řekněte, k čemu to tu slouží?
1: Sloužíme Bohu.
0: No a jsme u toho. Jeden pacient je málo.
1: Tak oni nás chtějí zase zrušit. Co si počnou naše sestry?
0: No tak jestli umějí píchat i někce, tak je vymou všude, víte?
1: My jsme ale řádové sestry. Jsme služebnice boží. Žijeme v Řeholi.
0: Aha, ano. A sem teda jenom dojíždíte. Hlejte, a tam v té Řeholi, tam není nějaká nemocnice u vás?
1: Milý synu, Řehole je způsob života, který jsme si dobrovolně zvolili. Chudoba, poslušnost a celibát.
0: A celibát, prosím vás, proč byste se měli bát celi? Pokud se tu ovšem neporušuje zákon.
1: Pro nás existuje jedině starý a nový zákon.
0: Nový zákon, no jo, čověče, Franto, vypni to, já úplně zapomněl. Teď my ještě dneska večer musíme do parlamentu, tam se dneska schvaluje nový zákon. To my musíme mít ve zprávách, tak to teda, čověče, já vůbec nevím, jak stihneme ještě ty kasárna mezi tím, když jsme se tady zasekli. Prosím tě, připrav se, rozjeď to, jo? Řekněte nám na celou věc svůj názor. Kamera jede.
1: A to mám počkat, až zastaví.
0: To se tak říká v televizi, rozumíte, že ona kamera je...
1: A ona nejede.
0: Ale jo, to ona jede, protože kdyby nejela, tak tam nakonec ani nejste, rozumíte?
1: Ano, no. Ano.
0: Tak řekněte nám stručně, jasně, jaký je váš názor?
1: My, příslušnice řeholního řádu, jehož patronem je svatý František z Assisi, vzpomeneme v každé modlitbě.
0: Stop, helejte se. To je moc zdlouhavý, rozumíte? Takový to asi si vzpomeneme. Je dlouhý, prostě buď si vzpomenete, nebo si nevzpomenete, ale to do zpráv nepatří prostě nějaký to vaše asi si vzpomeneme. Jo? Helejte se to, asi si z toho vyhoďte, jo? Tranto, toč.
1: My příslušnice řeholního řádu, jehož patronem je svatý František.
0: Stop! Hatko, vy jste mě snad neslyšela, chápete, my spěcháme. To já... asi si z toho prostě vyhoďte.
1: Já vím, ale on byl svatý František z Assisi. Asi si nevzpomínáte na všechny patrony.
0: Ale prosím vás, na všechny patrony, hlavně vy si vzpomeňte na všechny patrony. Kolik se jich tady při střelbách v kasárnách vystřílelo, kolik slepejch, kolik ostrejch, to tam v té reportáži všecko musí být. Tak jedeme. Franto, toč.
1: My, příslušnice řeholního řádu, většinou už slepé jako patrony, protože nám tady věčně nesvítí elektrika, takže musíme používat svíčky, které potom chybí sestrám v noci při modlitbách. Osobně nás přišel podpořit také pan ministr kultury. Sestry mu předali dárek. Vlastnoručně mu upletli 4 šály.
0: Ano, stop, mi to. Halejte se, teďka už je to docela dobrý, ale je to moc dlouhý. Ano. Musíte to prostě zkrátit.
1: Ty šály? Ale pan ministr prý nosí dlouhé.
0: Ale co pan ministr nosí, já myslím, ten příspěvek musíme zkrátit. Jo, je to moc dlouhý a ještě vám chci říct jednu takovou věc. Halejte se, je to dobrý, ale ono, aby nám to vzali vůbec do zpráv, víte, ano. Ono je to málo konfliktní. Víte, vy byste do toho měla přimíchat do toho svého proslovu takovou nějakou tragédii, katastrofu, která vás tady někdy postihla, povodeň, rozumíte, nebo já nevím, požár, nebo nájemná vražda, ta by byla zlatá, jestli se tady něco takového stalo.
1: Já už vím.
0: Vzpomněla jste si na něco takového? Jo? Máte to? Zaplať, pam. Toč.
1: V loni jsme byli se sestrami v Itálii, abychom navštívili Assisi, rodné místo svatého Františka. A když jsme pluli v noci po moři, tak nás tam námořníci všechny znásilnili, kromě sestry Angeliky. Pak tu loď přepadli piráti a všechny ty námořníky zabili, čímž je potrestali za jejich hřích. Jenomže pak nás i ty piráti zase všechny znásilnili.
0: Ano. Předpokládám, že ovšem kromě sestry Angeliky.
1: Ano. Pak nás vysadili na pustém ostrově, kde nás přepadla horda místních divochů a ty nás znovu všechny znásilnili, kromě sestry Angeliky.
0: Ano. Poslyšte, matko, jak si vysvětlíte, že sestra Angelika tomu všemu unikla? To ona je taková ošklivá?
1: Ne, ale ona jediná nechtěla.
0: Matko,
1: ano.
0: Teď už to není špatný.
1: Ano, děkuji.
0: Ale je to pořád strašně dlouhý. Pochopte to, kdybychom to nechali takhle, jak jste to říkala,
1: ano.
0: Tak už se do těch zpráv nevejde ani požár pivovaru, ani bouračka na dálnici, ani ta vojenská posádka, nakonec ani ta nemocnice a nakonec ani ten parlament, chápete to? Ono by to chtělo, abyste to celý zhutnila. Teď jde o záchranu vašeho kláštera, to si uvědomte. Vy musíte naléhavě apelovat na celou veřejnost. Soustřeďte se na to a opravdu s vervou. Matko, jste?
1: Já.
0: Toč.
1: My, příslušnice řeholního řádu, pod velením armádního generála Františka z Assisi jsme ochotní jít i do války, aby z tohohle kláštera vláda mohla udělat nemocnici, do které budou vozit lidi, kteří bourali na dálnici, protože spěchali do pivovaru, který mezi tím tragicky vyhořel. A ať Bůh ochraňuje všechny ty blahoslavené chudé duchem. Já jsem tam dala i ten parlament.
2: Celý případ budeme i nadále sledovat. Pro televizi Nova, Karel Vočko.

mi do očí a najdi sílu říct, odcházím láskou navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

čekal jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se raději

jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů

0: jsou 3 hodiny.
1: Dobrou noc všem, kdo ještě bdí. U mikrofonu Vlasta a Čet Rádio vám přináší zprávy. Hlavní události v kostce. Čína a USA hledají nový obsah svých vztahů v oblasti umělé inteligence. Jemenská vláda vyhlašuje mobilizaci proti husijským povstalcům. Volkswagen svolává vozy do servisu kvůli technické závadě. Po návštěvě čínského prezidenta Xi Jinpinga ve Washingtonu se znovu potvrzuje, že klíčovým bojištěm velmocenské rivality je umělá inteligence. Analytik Ústavu mezinárodních vztahů Jan Švec odhaduje, že Spojené státy mají před Čínou náskok v řádu let, Peking ale vede v počtu udělených patentů. Evropa podle něj v tomto souboji zaostává za oběma velmocemi výrazně. Šéf jemenské prezidentské rady Rašád Alími vyzval národ k mobilizaci proti husijským povstalcům, kteří ovládají velkou část země včetně hlavního města. Zároveň nabídl milost všem, kdo od povstalců odejdou. Kvůli sílícím útokům husijů, které míří i na Saudskou Arábii, se v Riádu sešli velitelé armád Turecka, Pákistánu a Saudské Arábie. Automobilka Volkswagen bude servisovat 4 miliony vozů vyrobených v letech 2013 až 2024, mezi nimi i milion škodovek z let 2015 až 2024. Informoval o tom německý list Handelsblatt, informaci potvrdil i mluvčí Škoda Auto. Redaktor Václav Jabůrek upozorňuje, že kauza může koncernu přinést nejen miliardové náklady, ale i dlouhodobé reputační škody. Masarykova základní škola v pražském Újezdu nad Lesy, kde se desítky dětí nakazily salmonelou, prodlužuje ředitelské volno až do úterý. Žáci by se do lavic měli vrátit ve středu, do té doby chce vedení dokončit hygienická opatření a zajistit stravování. Ředitel Libor Skala připustil, že po zvládnutí situace zvažuje rezignaci. Rusista Tomáš Glanc varuje, že Rusko bude i nadále testovat hranice Evropy, a to nejen vojensky. Podle něj jde Moskvě především o vyvolání chaosu, zpochybnění podpory Ukrajině a šíření strachu, který nahrává radikálům a oslabuje jednotu Evropy. Připomíná, že i fronty na benzín mohou být součástí této hybridní strategie. A teď sport. České tenistky poprvé od roku 2018 postoupily do finále poháru Billie-Jean Kingové, když v semifinále hladce porazili Španělsko. Karolína Muchová i Linda Nosková vyhrály své dvouhry, přičemž Nosková přiznala, že po Muchové výhře se jí hrálo o něco snadněji. Na závěr něco pro budoucí vědce. Biologické centrum Akademie věd otevřelo v Českých Budějovicích novou laboratoř Open Lab. Děti, učitelé i veřejnost si tam budou moct vyzkoušet vlastní vědecké experimenty. Vědci doufají, že právě takové zážitky přilákají k biologii další mladé zájemce.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno a 10 stupňů. Do rána bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Dnes v sobotu pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A to je z předpovědi vše. Ráno zase u Čet Rádia, vaše Vlasta.

0: Divadlo Noc.
1: Krušnohorci a hudba. Krušnohorci, přátelé, kladli hlavně veliký význam na hudební výchovu mládeže. Již malým dětem byla vštěpována myšlenka, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A jednu, přátelé, krušnohorskou písničku se teďka zaspíváme my tady spolu. Vy mi budete dělat orchestr. Prosil bych zkoušku orchestru, prosím, teď. Ano, ano, má to atmosféru. Prosil bych ty basy veseleji. Ano, přátelé, to je ono. Tak přátelé, nyní ta píseň na ostro. Připravte se, přátelé, já vám to odpočítám na tři. Tři. Tudy cesta nevede k mému srdečku, ponechte si, paj mámo, vaši dcerečku. Dejte se s ní vyfotit s káčou batou, já mám holku z úzenáctví, pěkně buclatou. A tramtaria, tramtararia, tramtara, tramtaria, tramtara, tramtara, hop! Tudy cesta nevede k mému srdečku. To už tady jednou bylo. Přátelé, já se překlal. No nevadí, no. I solistovi se to stane, zpíváme dál. Nenecháme se zbláznit, zpívejte, ano. No jo, já vás slyším gusta, že? A nechte si jí, pan tatínku, vycpat v muzeu. Ta holka je podobná, ale komu? Mickey Mousemu. Protivná je jak činže za 3 měsíce. Chytrá je jak slepice, hrom do čepice. Neustáváme, tramtaria, tramtara, bojujem. Přátelé, pokračujte. Píseň je dlouhá. Teď přijde refrém. Tramtaria, tramtara, traria, rara, tramtaria, tramtara, rara, ria. A tudy cesta nevede k mému srdečku, jen si pěkně ponechte tu vaši herečku. Já mám holku, krev a mlíko, pěkně z vesnice, má prouhatý peřiny na knížce tisíce. A všichni, tramtaria, tramtara, trara, Tramtaria, da, da, da, tramtaria, da. Krušnohorci a náboženství. Krušnohorci bývali odjakživa, přátelé, zarputilí pohané. Zatímco již skoro celé Čechy byly křesťanské, jedině Krušnohorci a polavští Slované grilovali jednoho misionáře za druhým. Posvátné zvíře, přátelé, u nich byla koza. Koza, to je totiž symbolem nejen krásy, velikosti, ale ku podivu i tvrdosti. Nejednou se, přátelé, stala koza původcem a symbolem třeba různých povstání. Například Dalibor z Kozojet vedl povstání sedláků. Jan Hus kázal na kozím hrádku. Na Donu povstali kozáci. A na Sicílii bojuje už po staletí Cosa Nostra. V období matriarchátu došlo k pokusu změnit uctívané božstvo. Kozy se nezdály vhodné za jiné pietní zvíře. Byly pokusy například uctívat krávu, ale to se již ozvaly i indické kmeny, které okamžitě poslali protestní poselstvo z kmene Lulu a Rómů. Toto poselstvo, čítajíce několik tisíc osob, se pak natrvalo usadilo na našem území. A postupně penetrovalo, neboli česky proniklo, bohužel do celé Evropy. Těsně po přechodu matriarchátu v patriarchát, asi 3 dny poté, bylo staré božstvo kozí božstvo zrušeno a zaveden jednotný bůh nazvaný Denatur. Na jeho počest se pak pálila kořálka. V té době se také, přátelé, v Krušných horách rozmáhá sektářství. V oblasti Oseka působil například malý zen buddhistický kroužek, který pěstoval sport podobný karate. Tento sport se jmenoval karadu. Zatímco karate znamená přeloženo prázdná ruka, tak karadu znamená prázdná hlava. Mistři tohoto sportu užívali k úderům do nepřítele svoji hlavu. Tato sekta postupně bohužel zanikla, neboť její členové se postupně umlátili sami. Jejich sportovní oddíl, nazvaný Berany Berany Duc, totiž zorganizoval akci Dej mi hlavy dohromady, ovšem s 50-metrovým rozběhem. A bylo po buddhismu. Krušnohorci a oblékání. Speciální kroj, pro které byly charakteristické dvě malé bílé kozičky, měly ženy i muži stejný. Navíc ženy musely nosit i šavly. To pro případ, kdyby vesnici napadl nepřítel. Je to logické. Napadl nejdříve ženy, domnívající se správně, že jsou to podle výzbroje muži. Muži se pak rychle mohli v hospodě sformovat k hromadnému útěku. A zachránit tak gro kmene. Tento způsob obrany se nám jeví z dnešního hlediska velice moderní a účinný. Kdo uteče, ten vyhraje. To bylo základní bojové heslo Krušnohorců. Dále je zajímavé, že Krušnohorci nepoužívali při veřejném koupání žádné plavky a byli tak v podstatě zakladatelé nudismu u nás. V zimě zase Krušnohorci nepoužívali čepice. Neznali je vůbec. Místo toho nosili muži na hlavách v třeskutých mrazech jakási malá kamínka na uhlí. Když byl mráz, rozdělali v kamínkách oheň a hned jim bylo teplo. Bohužel se někdy stávalo, že kamínka hřála přes příliš a řada mužů byla tudíž lehce přihřátých. Populárním oblečením do třeskutých zim byly takzvané dvojkožichy, někdy i trojkožichy. V praxi to znamenalo, že muž a žena si vlezli do jednoho poněkud širšího kožichu a nacvičenou, koordinovanou, synchronizovanou chůzí se pohybovali venku. Když byly zimy dlouhé a studené, byla potom na podzim větší porodnost. Proč? To je dodnes předmětem bádání mnoha sociologů a demografů. Krušnohorci a svátky. Krušnohorci byli přátelé veselí lidé. Slavili proto kdeco. Krušnohorci slavili zhruba 364 svátků ročně. To v praxi znamená, že pouze jeden den byl pracovní. Nejhorší ovšem na tom byl fakt, že se tento pracovní den nedal napracovat. Nebylo kdy. Některé krušnohorské svátky slavíme i my. Tak například. Krušnohorci slavili den dělostřelectva. Slavit se začalo už v poledne, když se podával slavnostní oběd, tušený hrách s fazolovou a čočkovou oblohou. Říkalo se tomu dělostřelecká příprava. Kronikáři bohužel nezachytili, jak oslavy pokračovaly, a tak se jenom můžeme domnívat, že byly veselé a bouřlivé. Krušnohorci zajímavě slavili také den dětí. Všichni museli jít spát už v 5 hodin odpoledne. Muži a ženy pěkně pohromadě. Navoněli se, vysprchovali se. A hurá! Po 9 měsících oslavy pokračovali. Zajímavě se slavil u Krušnohorců také den myslivosti. Ten den každý od rána přemýšlel a ten, kdo něco vymyslel, dostal titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec, a to tomu Krušnohorci, který vymyslel myslivce Tekutýho. Na Velikonoce odcházeli Krušnohorci koledovat do ostatních slovanských vesnic v plné zbroji. Jako pomlásky používali okované cepy. Ti, kteří si vykoledovali kuřata, byli tzv. Kuřáci. Těm, co si vykoledovali čuníky, se zase říkalo čuňáci. Zajímavé je, že těm, kteří si vykoledovali husy, se říkalo husáci. Tento svátek byl začátkem 70. let našeho století zrušen. 30. dubna, zatímco ostatní slovanské kmeny pálili čarodějnice, Krušnohorci si pěkně pálili žáhu. A pálili za pomocí vína, láku, vodokurek a hlavně feferonek. Takže je potom pálil jícen, hltan, žáha, slezina, játra, žaludek, ledviny, tenké střevo, té střevo. A ze všeho nejvíce je pálila... Slinivka, přátelé. Krušnohorci a ženy. Krušnohorci si na rozdíl od ostatních slovanských kmenů ženy vážili. V každé vsi byla uprostřed váha, na které každý večer ženský převažovali. Poznali tak podle váhy, jak která ten den pracovala na poli. Když přibrala, bylo zle. Krušnohorci pěstovali mnoho ženství. Každý z nich musel mít tolik žen, aby ho bez problémů uživili. Ovšem, bohužel, i krušnohorské ženy měly svá práva, byla uzákoněna v takzvaném knedlíkovém kodexu. Tak například, krušnohorské ženy nesměly mezi 2. a 4. hodinou raní nosit těžší břemena než 200 kilogramů. Dále, nesměly dělat víc než 10 šestnáctek za sebou. Tady je taková poznámka, tu jsem nepochopil. Muži mohli udělat 10 šestnáctek za sebou. To do dneška, přátelé, nikdo nevysvětlil. Tady ne. Žena v jiném stavu nesměla již od 7. měsíce pracovat v kamenolomu. Jednou ročně mohly ženy oslavit svůj svátek, takzvaný Den matek. Tento svátek mohli oslavit prací. Krušnohorská žena nemusela na veřejnosti nosit závoj, ale mohla ho nahradit podle vlastního uvážení, buď to proutěným košíkem, nebo svářeckou kuklou. Tohle to je obzvláště pěkné. Krušnohorská vdova měla právo, ba co více povinnost, následovat svého muže do nebe. O nevěře ženy rozhodoval spravedlivý takzvaný boží soud. Byla dána do klece k medvědovi, který týden nežral. Když ho zaškrtila, byla uznána za nevinnou. A tohle to je velice výhodné. Muž nesměl ženy vypudit bez řádného rozvodového řízení. Rozvodové řízení probíhalo tak, že muž přetáhl ženu bičem a řekl: táhni, mrcho. Přátelé, každá krušnohorská žena měla také právo jedenkrát ročně na splnění manželské povinnosti. Když to nešlo, měla právo požadovat tuto kratochvíli od obce. Historie krušnohorců. Kmen krušnohorců, přátelé, sídlil původně v oblasti Jadranu, zhruba mezi Splitem a Dubrovníkem. Na rozdíl od svých nejbližších příbuzných kmene černohorců, žijících spokojně v nehostinné a skalnaté Černé hoře, se krušnohorcům zdálo podnebí Jadranu příliš krušné. Proto využili krušňáci v 5. století vpádu Hunů, kteří vedení Atilou, zvaným Bič Boží, zaplavili Evropu. Krušnohorci, věrní vždy své zásadě, pomáhají vždycky silnějšímu, se tentokrát spletli a pomohli Hunům, kteří byli zničeni římskými legiemi v bitvě na katalánských polích. Ke cti krušňáku třeba dodat, že pomáhali

0: jsou 4 hodiny.
1: Dobrou noc. Vlasta se hlásí s nočními zprávami Čet rádia. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Čína a USA hledají nový obsah svých vztahů v oblasti umělé inteligence. Jemenská vláda vyhlašuje mobilizaci proti husijským povstalcům. Volkswagen svolává vozy do servisu kvůli technické závadě. Po návštěvě čínského prezidenta Xi Jinpinga ve Washingtonu se znovu potvrzuje, že klíčovým bojištěm velmocenské rivality je umělá inteligence. Analytik Ústavu mezinárodních vztahů Jan Švec odhaduje, že Spojené státy mají před Čínou náskok v řádu let, Peking ale vede v počtu udělených patentů. Evropa podle něj v tomto souboji zaostává za oběma velmocemi výrazně. Masarykova základní škola v pražském Újezdu nad Lesy, kde se desítky dětí nakazily salmonelou, prodlužuje ředitelské volno až do úterý. Žáci by se do lavic měli vrátit ve středu, do té doby chce vedení dokončit hygienická opatření a zajistit stravování. Ředitel Libor Skala připustil, že po zvládnutí situace zvažuje rezignaci. Automobilka Volkswagen bude servisovat 4 miliony vozů vyrobených v letech 2013 až 2024, mezi nimi i milion škodovek z let 2015 až 2024. Informoval o tom německý list Handelsblatt, informaci potvrdil i mluvčí Škoda Auto. Redaktor Václav Jabůrek upozorňuje, že kauza může koncernu přinést nejen miliardové náklady, ale i dlouhodobé reputační škody. Rusista Tomáš Glanc varuje, že Rusko bude i nadále testovat hranice Evropy, a to nejen vojensky. Podle něj jde Moskvě především o vyvolání chaosu, zpochybnění podpory Ukrajině a šíření strachu, který nahrává radikálům a oslabuje jednotu Evropy. Připomíná, že i fronty na benzín mohou být součástí této hybridní strategie. Šéf jemenské prezidentské rady Rašád Alími vyzval národ k mobilizaci proti husijským povstalcům, kteří ovládají velkou část země včetně hlavního města. Zároveň nabídl milost všem, kdo od povstalců odejdou. Kvůli sílícím útokům husijů, které míří i na Saudskou Arábii, se v Riádu sešli velitelé armád Turecka, Pákistánu a Saudské Arábie. A teď sport. České tenistky poprvé od roku 2018 postoupily do finále poháru Billie-Jean Kingové, když v semifinále hladce porazili Španělsko. Karolína Muchová i Linda Nosková vyhrály své dvouhry, přičemž Nosková přiznala, že po Muchové výhře se jí hrálo o něco snadněji. Na závěr něco pro budoucí vědce. Biologické centrum Akademie věd otevřelo v Českých Budějovicích novou laboratoř Open Lab. Děti, učitelé i veřejnost si tam budou moct vyzkoušet vlastní vědecké experimenty. Vědci doufají, že právě takové zážitky přilákají k biologii další mladé zájemce.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno a 9 stupňů. Do rána bude jasno a teploty klesnou na 7 stupňů. Dnes v sobotu pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Tolik noční počasí. Dobrou noc a krásné sny s Čet rádiem vám přeje Vlasta.

ránu, bolest, kterou marně předstíráš. Sám nevíš, co chceš ani, co vlastně hledáš. Pro mě to jsou možná rodiče, které já vůbec nemám. Já nechci, abys litoval, já zvládnu to sám. Už 16 let vím, že svůj osud v ruku mám.

0: Divadlo Noc.
1: No, tak pane Šimku, jak to tady vidíte?
2: Myslíte dneska večer?
1: Ne, myslím celkově.
2: Ve státě?
1: Ve státě.
2: Nebude-li pršet, nescvoknem.
3: Vás od kdy se vy uchylujete k přísloví?
2: Asi měsíc mě to drží. Já jsem si totiž koupil v knihkupectví skvělou knihu, to každému doporučuji. Česká přísloví, soudobý stav na konci 20. století. To je vám knížka, kde máte přes 6000 přísloví.
1: No, a myslíte, že by se tam našlo trefné přísloví na
2: všechno,
1: každou situaci?
2: Já to mám prostudovaný, to můžeme i zkusit.
1: Tak to můžeme zkusit.
2: Helejte, já jsem koupil i další dvě knížky.
1: Jo, jaké?
2: Ten plachtil, co? Položte to. No, to jsem nekoupil v knihkupectví, to jsem koupil v levných knihách.
1: Jo.
2: Tohle je kniha o Klausovi a tohle je kniha o Zemanovi. A zajímavý jsem zjistil tím, že opoziční smlouva existuje a funguje i v levných knihách. V obojí o stovku zlevněný, jo?
1: Já to budete číst, nebo co s tím budete číst?
2: Ne, nebo já mám doma takovou skříň, víte, starou, tak napřed jsem tam šouplu na noc knihu od Ransdorfa a tam měl Červotoče. Do rána byli pryč. Všichni, no? A teď ona se mi kejklá, ta skříň, tak potřebu ji nějak utěsnit, tak tam šoupnu Klause se Zemanem. Já myslím, že skříň musí stát pevně, aspoň tak, jako naše ekonomika.
1: No. Tak pojďme k těm příslovím, ano? Co to děláte?
2: No zkouším, jestli nejsem Copperfield, víte, to je ten, kdyby to udělal, tak jde pitlík nahoru. No mně to nejde, to je jedno, necháme to tak. Tak, no, co jste
1: dobře.
2: Chtěla?
1: No, takže já vám budu klást otázky,
2: klaďte
1: jo,
2: mě.
1: Různé, a vy budete odpovídat příslovím, jo?
2: No dobře, to tak uděláme, no. Ale radši ve scénce. Radši ve scénce, to je vždycky lepší, to je takový jistější. Vy budete paní redaktorka, třeba bez zuba, a já
1: proč,
2: budu...
1: Proč bez zuba?
2: No právě proto, že máte krásný zuby, už vám to někdo řekl?
1: No to mám po mamince, no.
2: Cože?
1: Že to mám po mamince.
2: To je jedno po kom, hlavně, že vám pasujou, necháme.
1: Ale no, tak.
2: Tak a... A já bych byl jako profesor. Já jsem vždycky toužil být profesor, čestnou profesuru těžko dostanu, takže tady aspoň, že bych si to vyzkoušel, jo?
1: A jak se budete jmenovat?
2: Kunďaba, že bych se...
1: Jak?
2: Profesor Kunďaba. No, já vím, že to není šlechtický jméno, ale kdybych byl třeba Tichý, Mráz, tak to každý zapomene. Kunďabu si bude každý pamatovat. Já chci být známý profesor. Tak mě přivítejte, bez zuba.
1: Vážení diváci, za chvíli k nám do studia přijde odborník na přísloví Kunďaba.
2: Co, ne Kunďaba, profesor Kunďaba, ne, to jméno jsem si dal kvůli titulu a vy ten titul neřeknete. Tak prosím vás ještě jednou.
1: Vážení diváci, za chvíli k nám do studia přijde odborník na přísloví profesor Kunďaba.
2: Kunďaba, ne Kunďaba, prosím vás. Ještě jednou a naposled. A jestli to zkazíte, tak si tady najděte nějakého Kunďibu a dělejte si besedu s ním. Ale já odejdu. Já už tady nebudu. To je síla teda. To má někdo tak pech, co?
1: Vážení diváci, za chvíli v našem studiu přivítáme největšího odborníka na česká přísloví profesora Kunďabu.
2: Dobrý večer. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, vy prý se zajímáte o přísloví, to jsem velmi rád, udělal jsem si tady výpisky, paní redaktorko, já myslím, že budete šťastná.
1: Ano.
2: Já se opravdu v příslovích velmi vyznám, mám to prostudovat.
1: Ano, takže jak byste charakterizoval naši současnost?
2: Naši současnost? To máme přísloví 1399. O stopku, o stovku nezakopneš, ale o vola na každém kroku.
1: No dobře, a co říkáte tomu, že pan ministr Grégr tak zaníceně vzpomíná na RVHP?
2: Já tomu neříkám nic, přísloví tomu říká. 5731. Je lepší být ticha, vypadat jako pitomec, než promluvit a potvrdit skutečnost.
1: A proč ministr zdravotnictví David ruší nemocnice?
2: Řídí se příslovím 639. Lepší jeden prd než 10 doktor.
1: Oh. A co byste teda radil lidem ohledně zdraví?
2: To tež.
1: Ale teda, prosím vás.
2: Kdybych nebyl profesor.
1: No tak.
2: Jako
1: no,
2: profesor no. Radím přísloví 1204. Lepší sedět ve staré hospodě, než ležet v nové nemocnici.
1: Dobře. Takže profesore... Takže pane profesore Kundibabo, půjdeme...
2: Tak to už je snad moc teda, víte, co jste řekla? Já už tyhle urážky nesnáším. Jaký profesor Kundibaba? Já jsem profesor Kundibaba, jestli chcete vidět Kundibabu, tak já vám přinesu zrcadlo, paní redaktorko. Dnesem jsem Čecha pozvou do televize. Pak dneska je těžký být odborník.
1: Tak co říkáte tomu, že v Zemanově vládě jsou sice všichni ministři z jedné strany a přitom se mezi sebou hádají jak stekli?
2: 1292, jaký pán takový krám.
1: Podle průzkumu vztah mladých lidí k uzavírání manželství se značně změnil.
2: No jo, divíte se, přísloví 2821 tvrdí, dřív musela mít nevěsta 5P, dnes musí mít 2B, byt a babičku.
1: A neobáváte se, pane profesore, že se mladí lidé úplně přestanou brát?
2: No to se obávám, to by bylo neštěstí, paní redaktorko. To bychom jako národ vymřeli. Víte, co praví přísloví 2464? Ruka kluka neudělá.
1: Prosím vás, jak se to tváříte?
2: To je moje věc. No. Tvářím se, jak koho
1: no,
2: vidím.
1: Ano, přesně.
2: Vidím Kundibabu, tak se tvářím no. Takhle. Zahleďte se svý práce. No.
1: Senátorka Libuše Benešová bránila v radiožurnálu nejasný postoj Václava Klause ke Kosovu a tvrdila, že ona mu rozumí.
2: 5714. Jak pán káže, tak se koza váže.
1: No, on pana Klause brání i doktor Macek zuby nechty.
2: 5730, i stomatolog se kousne.
1: Naše hospodářství skončí v tomto roce na nule.
2: 3178, přijdou lepší časové, ale kdo se jich dožije?
1: Ministr Císař chce vyčlenit finance na opravu paneláku, aby vydrželi dalších 40 let.
2: Nejvyšší čas, 1964. Jak se v paneláku volá, tak se soused ozve.
1: Česká televize stále diskutuje o tom, jestli a jakou formou pustí seriál 30 případů majora Zemana s Vladimírem Brabcem v hlavní roli.
2: 1967. Lepší Brabec v hrsti, než Zeman na stopě.
1: Majetek Viktora Koženého, který získal na základě kuponové privatizace, se odhaduje na 2 miliardy korun.
2: Jenom? No vidíte, jak moudří byli naši předkové, paní redaktorko. Přísloví 1405 říká, není na světě člověk ten, aby ukradl všechno všem.
1: Ex-ministr privatizace Tomáš Ježek podal trestní oznámení na ministra Jaroslava Baštu, který oznámil, že případ špatné privatizace čokoládoven, kterou prováděl ex-ministr Ježek, zařadí do akce Čisté ruce.
2: Nevím, jak to dopadne. To máme přísloví 2663. Jest věru věc těžká, pěstí zabije těžka.
1: Kriminalita u nás stoupá natolik, že mnozí lidé si už berou spravedlnost do vlastních rukou.
2: No divíte se, znají přísloví 1596. Zavřít mě můžou, ale pustit musí. Ale komu já hubu rozbiju, to muži nespraví.
1: Miroslav Grebeníček oznámil, že v souvislosti s Kosovem hodlá podat trestní oznámení pro válečné zločiny na Clintona, Albrightovou, Zemana, Kavana, Havla a Javiera Solanu. Teď si to rozmyslel a chce podat pouze protest.
2: Podívejte se, paní redaktorko, tady to je zajímavý přísloví. 1962. Jako kurva je to kádr, jako kádr je to kurva. To je... To je velmi zajímavé, že jo? To jsem neznal, tohleto. To se, a vy jste chtěla co?
1: Já jsem se ptala na toho Grebeníčka.
2: Jo, vy jste chtěla toho Grebeníčka. No. Tak to máme příslovy 2137. Hlavička jak makovička a rozum na poušti.
1: Komunisté chtějí zabránit transportu vlaku Aliance přes naše území tím, že si budou lehat na koleje.
2: Cože? Můžete to přečíst ještě jednou?
1: Komunisté chtějí zabránit transportu vlaku Aliance přes naše území tím, že si budou lehat na koleje.
2: Vážně? No. Kašlu, na přísloví jdu se dívat.

Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nuže, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35. A že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

touto písní, co k tobě cítím a co v tobě mám. Doufám, že to vyzní, jak mám. Že poprvé je mi jasný, že jsem víc šťastný, než jen šťastný, že s

0: Je 5 hodin.
1: Příjemné ráno, posluchači. Vlasta u mikrofonu, jsem připravená a Čet Rádio vám přináší zprávy. Co byste dnes neměli minout? Čína a USA hledají nový obsah svých vztahů v oblasti umělé inteligence. Jemenská vláda vyhlašuje mobilizaci proti husijským povstalcům. Volkswagen svolává vozy do servisu kvůli technické závadě. Rusista Tomáš Glanc varuje, že Rusko bude i nadále testovat hranice Evropy, a to nejen vojensky. Podle něj jde Moskvě především o vyvolání chaosu, zpochybnění podpory Ukrajině a šíření strachu, který nahrává radikálům a oslabuje jednotu Evropy. Připomíná, že i fronty na benzín mohou být součástí této hybridní strategie. Masarykova základní škola v pražském Újezdu nad Lesy, kde se desítky dětí nakazily salmonelou, prodlužuje ředitelské volno až do úterý. Žáci by se do lavic měli vrátit ve středu, do té doby chce vedení dokončit hygienická opatření a zajistit stravování. Ředitel Libor Skala připustil, že po zvládnutí situace zvažuje rezignaci. Po návštěvě čínského prezidenta Xi Jinpinga ve Washingtonu se znovu potvrzuje, že klíčovým bojištěm velmocenské rivality je umělá inteligence. Analytik Ústavu mezinárodních vztahů Jan Švec odhaduje, že Spojené státy mají před Čínou náskok v řádu let, Peking ale vede v počtu udělených patentů. Evropa podle něj v tomto souboji zaostává za oběma velmocemi výrazně. Automobilka Volkswagen bude servisovat 4 miliony vozů vyrobených v letech 2013 až 2024, mezi nimi i milion škodovek z let 2015 až 2024. Informoval o tom německý list Handelsblatt, informaci potvrdil i mluvčí Škoda Auto. Redaktor Václav Jabůrek upozorňuje, že kauza může koncernu přinést nejen miliardové náklady, ale i dlouhodobé reputační škody. Šéf jemenské prezidentské rady Rašád Alímí vyzval národ k mobilizaci proti husijským povstalcům, kteří ovládají velkou část země včetně hlavního města. Zároveň nabídl milost všem, kdo od povstalců odejdou. Kvůli sílícím útokům husijů, které míří i na Saudskou Arábii, se v Riádu sešli velitelé armád Turecka, Pákistánu a Saudské Arábie. A teď sport. České tenistky poprvé od roku 2018 postoupily do finále poháru Billie-Jean Kingové, když v semifinále hladce porazili Španělsko. Karolína Muchová i Linda Nosková vyhrály své dvouhry, přičemž Nosková přiznala, že po Muchové výhře se jí hrálo o něco snadněji. Na závěr něco pro budoucí vědce. Biologické centrum Akademie věd otevřelo v Českých Budějovicích novou laboratoř OpenLab. Děti, učitelé i veřejnost si tam budou moct vyzkoušet vlastní vědecké experimenty. Vědci doufají, že právě takové zážitky přilákají k biologii další mladé zájemce.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 8 stupňů, v Brně 10 a v Ostravě 10. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Počasí máme za sebou, teď už jen vykročit. Hezký den přeje vaše Vlasta.

0: Vaše jméno, slečno.
1: Láska.
0: Narozena.
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne. A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska. Lásko.
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mě?

0: Divadlo Noc.
1: Klub nudistů vypsal konkurs na klavíristu. Udělal to nějaký pan Sedláček a tak běžel za houslistou, který už v tom klubu hrál a povídal, a to budeme hrát jen tak, bez ničeho. Tempa, no jistě, já už tam hraju 2 roky. Vy to máte jednoduchý, vy si zalezete pod piano, povídá, ale já tam takhle. A tak hned první večer samozřejmě ten si zalez pod piano a ten hrál, za chvilku přijde pán, taky bez ničeho, jen s motýlkem a povídá tomu klavíristovi, dáte si něco k pití? Tempa, no dal bych si 2 deci vína. Pán, prosím, za chvilku jsou tady. Pán, počkejte, pane vrchní, vy máte něco se zubama? Pán, ne, já nemám kam dávat drobný.
2: V jedné malé farnosti mají kostelíček na spadnutí a tak píšou žádosti o nějakou subvenci, až se konečně rozhoupá nějaká komise a určí datum, kdy se přijede podívat, v jakém stavu ten kostelíček je. Čekaj, a když už má ta komise přijet, má být mše, jako na počest té komise, onemocním varhaník. Muzika musí být, říká pan farář. Kostelník pohá, jak to ale uděláme? Támhle v sousední vesnici jsou pelikánovci, ty teda hrají, jedna radost, ovšem neznají noty. A to se snad dá nějak zařídit, ne? Skoč tam k ním, kostelník utíká, pan pelikán povídá, no samozřejmě, zahrajeme, ale neznáme do ty vompa. Já jsem to právě říkal panu farářovi, ale ten říká, že by se to snad dalo nějak udělat, jako třeba u muziky, když vám někdo předspívá, vompa, no tak to jo, to my se zase chytnem. A tam někdo bude zpívat, vompa, no pan farář. Pan farář vždycky předspívá a to je vlastně tatáž melodie, jenomže pokračuje a rozrůstá se pelikán, a tak to berem. Je neděle, mše svatá. Kněz slouží mši, pak se obrátí takhle ke kůru, kde jsou pelikánovci a zpívavým hlasem pronese o, přijdi pane k nám a pelikánovci, já ti za klobuček pěrko dám.
3: Potká Cvrček Prcka a Prcek povídá, co děláš, Cvrčko, ompa, cvrkám. A co děláš ty, Prcku, ompa, už mi to nějak, člověče, nejde.
4: Já jsem zhubnul, ale mně se stalo, že jsem dokonce žádný diety nebo tohle. Já jsem zhubnul na státní útraty. Pak jsem točil, dělal jsem předsedu vinařského družstva. A já jsem prostě, nejdřív jsem jako kladl odpor, pak já jsem tam přijel. My když děláme nějakou profesi, kterou neovládáme, která není nám vlastní, máme odborný poradce, takže já předseda vinařského družstva, že? Tak tam na mě už čekali 2 odborní poradci, opilci taky. Jeden měl koštýř v ruce a úplně napuchlou ruku, pak já měl přijet včera, přijel jsem až ten druhý den, on tam stál 48 hodin prostě s tím koštýřem, ten má ještě dneska kroužek na ukazováč. Hned menšíku tohle, já povídám, chlapci, já nepiju. A když jsi z Ivančic, já pám, to na tom nic nemění, jsem z Ivančic, ale nepiju. No jak to přece, já jsem pán, tak... Já už mám vypít do roku 2000. Ale oni to není možné, a to byste nás urazil, tohle oni jsou potvory. Oni to mají tak vypočítaný, že vám provedou vás tím sklepem, abyste ochutnali všecko to, co vyrábějí. A pak vám řeknou, a pak, co vám chutnalo nejlíp, tak v tom budete pokračovat. A tam jeden dokonce to činitel napsal do ty kroniky, vy potvory, teď už nemůžete klidně lít tekutej ter papír, já už nepoznám vůbec nic. A tak to je. No já jsem prostě jako krát odporom, pát, tak aspoň symbolicky a dali mě to symbolicky, já jsem zapomněl jako dělat, že k tomu mám odpor a hvízdl jsem to do sebe ex. Tím jsem se jednak propích a oni úplně zůstali vytřeštěni a pají, vy, že jste z Ivančic? Já mám, no jistě, to se ví. No a to jste v té Praze pěkně sparchantěl. Takhle se pije víno a teď si představte, oni mají takový krásný slogan vymyšlený, že já jsem pak v tom filmu použil. Oni povídají, to se ani nepodíváte proti světlu, jak to bílé hází zlato, to jak se snoubí to slunce s tou naší rodnou zemí. A nebo červené, Frankovka Vavřínecky, jaký má rubín, tak ohnivou máme krev. A teď si čichněte a upřímně, která kytka takhle voní. A vemte si na prst, jak to drhne. To je ohromný, co bez růž potřeboval veršu a oni to řeknou, jak to drhne, tam se muselo říct, kdo chce nás být, kdo chce nás urazit, my nevíme o pánu žádném, to je o vás, o Kyjované. Boženko, jak veselé dovedem žít a pít, tak veselé na poli padnem, což jsme taky tam udělali.
5: Hmm.
4: My jsme v jednom středočeském městě točili film Smrt pro královnu. A protože s náma spolupracovali místní občany a lidospráva, tak jsme cítili za svoji povinnost nabídnout se jim. Kdyby potřebovali někdy nějakou brigádu, recitací, zpěv nebo tohle, že přijedeme jako díku vzdání za tu spolupráci pěknou s nimi. A já jsem byl mezi těmi, co se nabízeli. A z toho městečka mě potom volali z Národního výboru, potřebovali besedu, podruhý zase, abych se zúčastnil a byl účinkujícím v jednom jejich programu. A já jsem vždycky už ten čas měl předem zadán. Musel jsem se omluvit a měl jsem nepříjemný pocit, že si mohou myslet, že jsem jen tak mluvil do větru. Proto jsem zdůrazňoval, já chci prostě se revanžovat za to, jak jste s náma krásně vycházeli, spolupracovali, volejte mě dál. A bylo mě strašně milý, když jednou zavolali, že mají mírové slavnosti, já jsem tu neděli měl volnou. Když to máte, říkali od rána, já jsem pár, tak přijdu v 8 hodin, to je zbytečný, máme tady trhy, besídky, akademie různých škol, stačí odpoledne, ve 2 začíná program. Já jsem tam přijel, hnal jsem se do kulturního domu a že tam to není prostě, tam by se vešlo málo lidí, že to je na zahradě, která je perfektně pro ten účel připravená. Tak jsem tam šel, lezl se takovým dřevníkem nahoru po žebříku, oknem potom na takový provizorní pódium. A když jsem nastoupil na to pódium, tak prostě jsem viděl ty přednosti toho umístění podniku v této zahradě. To byla zahrada čerstvě vysypaná takovým tím kočičím zlatým pískem. Po obou stranách takový řady starých kaštanů, nebo co to bylo. Ale tak šikovně prořezaný, že to sluníčko se na ty lidi, kteří byli barevní náhradně, tetejilo. Byla tam taková radostná atmosféra. A tak jsem nastoupil, poděkoval jsem jim, že mě tak hezky přivítali. A řekl jsem, že za to, že tak dlouho na mě čekali, když předtím jsem dvakrát nemohl, takže se pokusím, aby se dobře bavili. V tom momentě ten rozzářený dav, to publikum se zvedlo a začalo prchat tou zahradou k bráně a tam padaly židle, děti tam padaly, mamky se pro mě vracely tam. A najednou jsem stál sám na pódiu a na té zahradě jenom oblak prachu. A já jsem se úplně odkrvil. Já jsem se ptal za sebe, si mě třeba nenaznačil, tam pořád je, že jsou zvyklí chodit hromadně čůrat nebo něco, nebo cokoliv. A tam nebyl nikdo, ani z herců v té šatně, tím oknem, jak jsem se díval. A já jsem stál a teď jsem si řekl, co se stalo? Co jsem to řekl, že se mě takhle vypudil? Neřekl jsem nějaký fópa nebo něco neslušného? Nebo něco, co tady je u nich tabu? Teď jsem toho tolik snad neřekl. A teď najednou baborať. Vzpomněl jsem si na školu, že pro tuhle situaci mě vůbec nevyzbrojila. A už taky nejsem nejmladší herec. Já jsem zažil mnoha vyprávění starších kolegů, co se jim všechno přihodilo, ale že by jim utekli diváci, než vlastně začali ještě. To se nikomu nestalo. Já čet memoáry slavných světových herců. Nic takového jsem nikdy nečet. A tak jsem stál, čůrek potu už mě stýkal až do korejtka. Já bych tam stál býval dodnes. Já měl takovou klepotici a mě zachránil jeden pořadatel, který tam zbyl. Ten šel kolem publika, pá Menšíku, je to v prdeli, přivezli melouny.
0: V té společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecaný, že si nikdo nevrzne. Ale to ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá. Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tiché, až tím budeš nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovici. A ten už to nedopoví. No proč by mě děvčata neměli mít rády, když já k ním mám příkladný vztah? Já jednou takhle jel v tramvaji a unusel z ty radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou prostě ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takovej test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, kde pak? A najednou ona vám tak nějak poskočila, pán, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle. No podej mi, oni neměli vztah ke mně.
5: To je nepřekonatelný. Já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora ten výrok toho Rudly, neboštíka Rudly Dale'a, kdy on povídá: Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju. Proč bych to neskusil zase v jiným žánru? Já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá: Hergo, já si nic nepamatuju.
0: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slohový úkol pojednání o ztrátě paměti. Tak. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh nebo styl v psaní. Já jsem si řekl: pro Krista pána, teď přece tohle, a já skončím v druhé větě na přechodnících. Protože když povídám, tak já můžu klidně říct: a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco, tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. Takhle se hádat nebo... A já najednou ve třetí větě spíšu: babička... Davše z lesa, roštine savše, pám si, to je nějaký šroubovaný, povídám si: babička z lesa šetše, nesavše roští vše. A teď takhle na to můžu a pám si: bábo, jdi si s roštím kam chceš, já mám tady tohle svých starostí dostanu od toho. No.
1: Na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po nás chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda nějakého Wegschneidera, takového prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel: no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitelé tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak my, že ano, já mám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenom že uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby a nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zob a to se žrát nedá. A najednou povídá: poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějakýho krahujíce, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Vostry a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli. Plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku, povídá Wegschneider, už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že viděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá: jednoho holoubka? To byl právě ten ze svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů a měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho. My jsme hráli velice krásnou operu od Emila Františka Buriana, která se jmenovala Opera z pouti. Ta byla z takové lidové báchorky prostě o truhlářském synkovi, který se vydal až do turecké země na nějaký inzerát, jestli se tomu tak dalo tenkrát říkat, tureckého císaře, který hledal šikovného řemeslníka, který by mu vyrobil cimrtáfl. Bylo to velice půvabné dílo. My jsme tam ovládali veškeré prostě árie a dvojspěvy, co zpívali zpěváci, ale mě dal Emil František Burian, což byla pro mě čest, roli tureckého císaře. Tam lidi se divili, proč právě mě, pak to pochopili, protože ten turecký císař zpíval: co to za cizotu vedete, a co chcete tě? Prostě on tak, co budu nám vyčíš, já nejlíp budu kňučet. My to hráli, já to hrál strašně rád, Zdeněk Sajdo dělal výpravu. No, bylo to prostě kouzelný, bylo to jako tak napůl na střelnici a všechno. A přišel tehdejší prezident Antonín Zápotocký do divadla. My jsme byli armádní umělecké divadlo, Burian byl plukovník a teď jsme z toho byli tak, až jsme to naprosto nečekali. To byla nehlášená návštěva, většinou byly hlášeny ty návštěvy, tak nehlášená. Tak už Burian první fópa bylo, že na tom balkoně, když vítal prezidenta, chtěl říct, že se pokusíme v plným jako slávě a tak dál, a řekl, že ho vítá v plné polní. To nás... Okamžik. A teď přišel a Burian Bač znal ty chybičky v tom představení, tak řekl, tam jak je tam ten s tím Slavíkem v tom, tak jenom prima volte, sekunda volte ne, protože oni pak neumějí po ty sekunda volte, pač tam mají jiný tón, nastoupí ty sbory tohle. A teď s náma najednou mluvili jako s renomovanýma muzikantama. A sbor byli Brabec, Haničínec a tyhle ty hudební analfabeti. Tak mě deprimoval, že já tam potom, když mě zklame, když já zjistím, že kromě cimrtáflu mě taky dělal do dcery ten truhlář, tak já mám zpívat: i ty zlořečná potvoro, ty jsi mě tady velmi zklamal, ty jsi moji důvěru to oklamal, ňaňaňa a takovýhle. A já nevím, já už to nepamatuju, co jsem měl. A tím, jak to bylo najednou všecko takový napjatý, tak já začal zpívat: i ty zlořečený, ty. Ty to budeš platiti. Platiti. Ty to budeš. A ti jsem dělal. Tiu. A teď ti eunuši utekli z Babělci všichni. Já tam zůstal sám, protože jsme měli orchestr pod jevištěm a ten dirigent Pinkas nevěděl, co se děje, tak jel dál. A já už potom si jenom dělal. Aha, druhý. Jsem byl pozván k náčelníkovi, což byl Emil František Burian. Čekal jsem pokutu nebo takovou jakou dudku s výstrahou a on se na mě velice starostlivě podíval mateřsky a povídá: nemáš ty něco s hlavou? To je všecko.

0: tvému štěstí.
1: Je 6 hodin.
2: Vítám vás o ranních zpráv Čet rádia. Jsem Honza a jedeme rovnou na to nejdůležitější. O čem se dnes mluví? Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého velitele speciálních sil. Jemen mobilizuje proti povstalcům Mousíů. Volkswagen svolává miliony aut do servisu. Jemenská vláda vyzvala obyvatele k mobilizaci proti povstalcům z hnutí Husíů, kteří ovládají velkou část země, včetně hlavního města. Zároveň nabídla milost všem, kdo od povstalců odejdou. Kvůli sílícím útokům, které mířily i na Saudskou Arábii, se v Riádu sešli šéfové armádních štábů Turecka, Pákistánu a Saudské Arábie. Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého velitele ředitelství speciálních sil, brigádního generála Miroslava Hofírka. Úřad zvažuje, zda mu ponechat bezpečnostní prověrku, přestože jeho nadřízený za ním stojí. Sám Hofírek podrobnosti odmítá komentovat. Po návštěvě čínského prezidenta Xi Jinpinga v Bílém domě se potvrzuje, že umělá inteligence je klíčovým polem soupeření mezi Spojenými státy a Čínou. Analytik Jan Švec odhaduje americký náskok na několik let, Čína ale vede v počtu udělených patentů. Evropa podle něj za oběma velmocemi výrazně zaostává. Automobilka Volkswagen bude muset poslat do servisu přibližně 4 miliony vozů vyrobených mezi lety 2013 a 2024. Z nimi je i zhruba milion škodovek z let 2015 až 2024. Podle novináře Václava Jaburka jde nejen o miliardové náklady, ale i o dlouhodobé poškození pověsti celého koncernu. Vláda Andreje Babiše nakonec neuvede do praxe svůj slib zcela zrušit trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc, který dnes míří hlavně proti Rusku a Číně. Ministerstvo spravedlnosti místo toho v říjnu představí jen jeho úpravu. Zatím není jasné, jak rozsáhlé změny nakonec budou. A na závěr dobrá zpráva z Turnova. Město 6. října konečně otevře novou moderní knihovnu ve Skálově ulici. Otevření se muselo o měsíc odložit kvůli srpnovým přívalovým dešťům, které budovu vytopily. Čtyřpatrová stavba s kulatými okny vyšla na téměř 120 milionů korun a stavěla se 2,5 roku.
1: Počasí.
2: Aktuálně v Praze jasno a 8 stupňů, v Brně polojasno a 9, v Ostravě polojasno a 10. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Poukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
1: Dopravní servis.
2: Na ní dopravní servis Čet rádia s Honzou. Na silnici I7 na 35. kilometru došlo k nehodě nákladního vozidla, které havarovalo do příkopu. Na místě zasahuje policie a provoz je zpomalený. Na dálnici D1 na 82. kilometru ve směru na Brno je uzavřená krajnice kvůli odstavenému vozidlu. Na místo jede policie. Zdržení hlásí i dálnice D1 na 229. kilometru směrem na Ostravu a dálnice D5 na 98. kilometru směrem na Rozvadov. Obou případech kvůli poroukaným vozidlům. Před chvílí přišlo hlášení o velkém psovi pobíhajícím po silnici číslo 14 v obce Lučany nad Nisou na Jablonecku. Řidiči by měli počítat se zvýšenou opatrností. Na dálnici D48 mezi 64. a 64.9. kilometrem směrem na Český Těšín pokračuje oprava dělatečních závěrů na mostě, omezení potrvá do konce září. Na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně se dál rekonstruuje sjezd na Brno centrum a tvoří se tam kolony, s tím musí řidiči počítat ještě dlouho. Jinak jsou dálnice sjízdné bez omezení. Bez dopravního servisu vše. Nohu z plynu a hezký den přeje Honza.

0: Dobré ráno z Čet rádia. Máme 6:20 a tady jsou Vlasta a Bucifal.
1: Venku je sice porána pěkná zima, ale mám skvělý nápad, jak si zpříjemnit sobotu.
0: Aha.
1: Teber na zahradě nebo v parku borovou šišku, namaší sádlem a obal v slunečnicových semínkách.
0: Cože?
1: Zavěsíš ji na větev u okna, sedneš si s kafem a koukáš, jak na ně létají síkorky.
0: To zní docela dobře, bucouši.
1: No jo, já takhle jednou pozoroval kosa a popravdě řečeno, on si na mé zahradě vybudoval celou dynastii a já těm ptákům už dávám jména.
0: Bucifale, zbrzdi.
1: Síkorky jsou lepší, ty nejdou po jahodách.
0: To jo.
1: Stačí provázek, šiška a pár semínek.
0: Sedm zprávy a teď hudba.

0: Krátké zprávy.
1: Za u mikrofonu krátké zprávy Čet rádia začínají. Ve zprávách dnes. Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého velitele speciálních sil. Jemenská vláda vyzvala k mobilizaci proti povstalcům Husíů. Analytici hodnotí umělou inteligenci jako klíčové pole soupeření Spojených států a Číny. Volkswagen svolává miliony vozů do servisu. Vláda upravuje paragraf mířící proti Rusku a Číně. Turnov otevře novou moderní knihovnu.
0: Počasí.
1: A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze jasno a 8 stupňů, v Brně polojasno a 9, v Ostravě polojasno a 9. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Poukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny v pondělí a v úterý polojasno. Teploty kolem 22, ve středu a ve čtvrtek jasno, teploty kolem 22, pátek polojasno, teploty kolem 20. Tolik od obohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Na ní dopravní servis Čet rádia s Honzou. Na silnici I7 na 35. kilometru došlo k nehodě nákladního vozidla, které havarovalo do příkopu. Na místě zasahuje policie a provoz je zpomalený. Na dálnici D1 na 82. kilometru ve směru na Brno je uzavřená krajnice kvůli odstavenému vozidlu. Na místo jede policie. Zdržení hlásí i dálnice D1 na 229. kilometru směrem na Ostravu a dálnice D5 na 98. kilometru směrem na Rozvadov, v obou případech kvůli poroukaným vozidlům. Před chvílí přišlo vášení o velkém psovi pobíhajícím po silnici číslo 14 v obce Lučany nad Nisou na Jablonecku. Řidiči by měli počítat se zvýšenou opatrností. Na dálnici D48 mezi 64. a 64.9. kilometrem směrem na Český Těšín pokračuje oprava dělatečních závěrů na mostě, omezení potrvá do konce září. Na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně se dál rekonstruuje sjezd na Brno centrum a tvoří se tam kolony, s tím musí řidiči počítat ještě dlouho. Jinak jsou dálnice sjízdné bez omezení. Bez dopravního servisu vše. Nohu z plynu a hezký den přeje Honza.

0: Dobré ráno z Čet rádia, máme za 20 minut 7 a ve studiu sedí Bucipal a Vlasta.
1: Venku je jasno a 8 stupňů a ty tu zíráš do prázdného hrnku.
0: Přemýšlím o automatech na nápoje.
1: 6.40 ráno.
0: První nápojový automat totiž vymyslel matematik Heron Alexandrijský ve starém Řecku před 2000 lety.
1: Fakt.
0: Vážně, fungovalo to v chrámu na posvátnou vodu, hodila se mince, její váha zmáčkla páku a ta otevřela ventil.
1: Aha.
0: Kněží totiž zuřili, protože lidi si tam chodili pro svěcenou vodu zadarmo a ve velkém, tak jim Heron udělal škrt přes rozpočet.
1: Takže lidi šidili už v antice.
0: No jo, jenže tenhle řecký vynález fungoval, zatímco ty dnešní bedny na chodníku mi sežerou padesátku a nedají nic.
1: To je tvojí nešikovností, Bucane.
0: Moje kára taky funguje bez mincí a spolehlivěji než celá antika.
1: No to je dobrý. V 7 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď poletí do eteru skvělá kytarovka.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a rovnou k věci, nesu vám hvězdy, dneska bez omáček. Je sobota, 26. září, den, kdy polovina lidí spí do 10 a druhá polovina už stihla nákup, běh a umytí okna. A upřímně, dneska patřím k té druhé skupině, i když jsem si u toho okna nadávala. Náladu mám dneska trochu rýpavou, tak se omlouvám předem, ale znamení mi si dneska trochu po dupu, samozřejmě s láskou. Beran dneska zase chce mít pravdu za každou cenu, i kdyby to bylo jenom u fronty v pekárně kvůli poslednímu rohlíku. Bík si naplánoval klidnou sobotu doma, jenže soused vytáhl sekačku přesně v tu chvíli, kdy si sedl s kávou na terasu. Blíženci mluví dneska na dvě strany najednou, telefonují a řeší sousedku a nakonec neví, o čem to vlastně bylo. Rak si dneska bere na starost celou rodinu, oběd, nákup i to, aby byl pes venčený, a nikdo si ani nevšimne, kolik toho stihla. Lev si dneska užívá pozornost, možná na nějaké oslavě, možná jen v obchodě, kde jí prodavačka pochválila kabát a je z toho celá nafouklá do večera. Pana si dneska znovu přerovnává skříň, kterou přerovnala minulý týden, a pak zjistí, že to samo bylo lepší na poprvé. Váhy dneska řeší, jestli jít na kávu s kamarádkou nebo zůstat doma s knížkou, a stráví tím rozhodováním víc času, než by zabrali obě varianty dohromady. Štír má dneska ostřejší jazyk

Hvězdy si tak akorát povídají někde nahoře a rozhodujete si to pořád vy sami dole na zemi. Dneska bych ráda pozdravila všechny zahrádkáře, co dnešní sobotu tráví na kolenou v záhonu a sklízí, co celé léto vypěstovali. A tímto poslední sklízení jde od ruky a počasí vydrží. Tady byla Vlasta a tohle bylo Čet Rádio. V neděli jsem tu zase, s novou porcí hvězdných povídaček.

0: je 7 hodin.
1: Dobré ráno, posluchači Čet rádia. U mikrofonu Honza a začínají ranní zprávy. Co se děje doma i ve světě? Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého velitele speciálních sil. Jemen mobilizuje proti povstalcům Musíů. Volkswagen svolává miliony aut do servisu. Automobilka Volkswagen bude muset poslat do servisu přibližně 4 miliony vozů vyrobených mezi lety 2013 a 2024. Z nimi je i zhruba milion škodovek z let 2015 až 2024. Podle novináře Václava Jaburka jde nejen o miliardové náklady, ale i o dlouhodobé poškození pověsti celého koncernu. O návštěvě čínského prezidenta Xi Jinpinga v Bílém domě se potvrzuje, že umělá inteligence je klíčovým polem soupeření mezi Spojenými státy a Čínou. Analytik Jan Švec odhaduje americký náskok na několik let, Čína ale vede v počtu udělených patentů. Evropa podle něj za oběma velmocemi výrazně zaostává. Jemenská vláda vyzvala obyvatele k mobilizaci proti povstalcům z hnutí Husíů, kteří ovládají velkou část země, včetně hlavního města. Aroveň nabídla milost všem, kdo od povstalců odejdou. Kvůli sílícím útokům, které mířily i na Saudskou Arábii, se v Riádu sešli šéfové armádních štábů Turecka, Pákistánu a Saudské Arábie. Vláda Andreje Babiše nakonec neuvede do praxe svůj slib zcela zrušit trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc, který dnes míří hlavně proti Rusku a Číně. Ministerstvo spravedlnosti místo toho v říjnu představí jen jeho úpravu. Zatím není jasné, jak rozsáhlé změny nakonec budou. Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého velitele ředitelství speciálních sil, brigádního generála Miroslava Hovírka. Úřad zvažuje, zda mu ponechat bezpečnostní prověrku, přestože jeho nadřízený za ním stojí. Sám Hofírek podrobnosti odmítá komentovat. A na závěr dobrá zpráva z Turnova. Město 6. října konečně otevře novou moderní knihovnu ve Skálově ulici. Otevřený se muselo o měsíc odložit kvůli setnovým přívalovým dešťům, které budovu vytopily. Čtyřpatrová stavba s kulatými okny vyšla na téměř 120 milionů korun a stavěla se 2,5 roku.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 8 stupňů, v Brně polojasno a 8, v Ostravě jasno a 9. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A jak to vypadá na silnicích, se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Čet rádia, u mikrofonu Honza. V Praze v ulici 5. května došlo k nehodě osobního auta se svodidly. Řidiči tam narazili na havarované vozidlo a policie na místě stále vyšetřuje, počítejte se zdržením. Na silnici I7 na 35. kilometru sjelo nákladní auto do příkopu. Provoz tam probíhá se zvýšenou opatrností kolem překážky. Na dálnici D4 mezi 21. a 24. kilometrem směrem na Strakonice stálo poroukané vozidlo a tvořilo se zdržení. Obce Kámen na Palřemovsku na silnici 19 leží na vozovce sražená srna, na místo míří myslivec, dávejte pozor. Z omezení připomínáme, že u křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba, na sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu se tvoří kolony, omezení potrvá až do října příštího roku. Na dálnici D48 mezi 64. a necelým 65. kilometrem směrem na Český Těšín opravují dělateční závěry na mostě u Třanovic, a to do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Palec k silnicím. Hezký den a opatrnou jízdu přeje Honza.

0: já ti říkám, že ta moje kára ještě zažije nejlepší léta, jen musím vyčistit karburátor.
1: To určitě. Dobré ráno z Chat Rádia, máme 7.20, venku je sice ranní mlha asi chravo, ale my vás zahřejeme.
0: No jo, kávu už mám v sobě, tak můžeme fungovat.
1: A já mám skvělý tip na víkendový výlet, Bucané. Znáš Sedlickou přehradu na Vysočině?
0: Želivka.
1: Je kousek od Želiva a má naprosto úchvatnou kamennou hráz ze 20. let.
0: To bych neřekl.
1: Vážně, vypadá to tam jako ze starého filmu, okolo jsou hluboké lesy a dole pod hrází stojí stará vodní elektrárna.
0: A davy lidí?
1: Vůbec, potkáš tam možná 3 rybáře a jednoho psa.
0: No vidíš, to zní rozumně.
1: Procházka podél vody je balzám na duši a hned po vysílání se stavím v obchodě pro ty nové běžecké boty. Ne. Jak to myslíš? Potřebuji je na zítřejší ranní trénink.
0: Nákupy počkají, Vlasti. 8 hodin přineseme zprávy Chat Rádia a teď vás osvěží pořádná kytarovka.

0: Krátké zprávy.
1: Tady Honza, to podstatné v pár větách. Co byste dnes neměli minout? Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého velitele speciálních sil. Jemenská vláda vyzvala k mobilizaci proti povstalcům Mosúlu. Analytici hodnotí umělou inteligenci jako klíčové pole soupeření Spojených států a Číny. Volkswagen svolává miliony vozů do servisu. Vláda upravuje paragraf mířící proti Rusku a Číně. Turnov otevře novou moderní knihovnu.
0: Počasí.
1: Řekneme, jak je venku. Aktuálně v Praze jasno a 7 stupňů, v Brně polojasno a 8, v Ostravě jasno a 9. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí a v úterý polojasno, teploty kolem 22, ve středu a ve čtvrtek jasno, teploty kolem 22, v pátek polojasno, teploty kolem 20. Bez počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Čet Rádia, u mikrofonu Honza. V Praze v ulici 5. května došlo k nehodě osobního auta se svodidly. Řidiči tam narazili na havarované vozidlo a policie na místě stále vyšetřuje, počítejte se zdržením. Na silnici I7 na 35. kilometru sjelo nákladní auto do příkopu. Provoz tam probíhá se zvýšenou opatrností kolem překážky. Na dálnici D4 mezi 21. a 24. kilometrem směrem na Strakonice stálo porouchané vozidlo a tvořilo se zdržení. Obce Kámen na Palřimovsku na silnici 19 leží na vozovce sražená srna, na místo míří myslivec, dávejte pozor. Z omezení připomínáme, že u křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba, na sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu se tvoří kolony, omezení potrvá až do října příštího roku. Na dálnici D48 mezi 64. a necelým 65. kilometrem směrem na Český Těšín opravují dělateční závěry na mostě u Třanovic, a to do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Palec k silnicím. Hezký den a opatrnou jízdu přeje Honza.

0: Věděl jsi, že obyčejné červené balonky z jednoho berlínského koncertu málem spustily světovou válku, Bucane?
1: V 7.40 ráno mě nešokuješ ničím. Dobré ráno z Čet rádia.
0: Venku je jasno, 7 stupňů a ty se tváříš jako hromádka neštěstí.
1: Spal jsem 3 hodiny. Ale hit 99 balonků od německé skupiny Nena z roku 1983 má skvělé pozadí. Na koncertě v západním Berlíně vypustili tisíce balonků a kytarista Carlo Karges sledoval, jak letí k východním hranicím. Napadlo ho, že je radar vyhodnotí jako útok stíhaček.
0: Podle mě si ten příběh vymysleli manažeři.
1: Žádný podvrh. Karges ten text napsal hned tu noc na papírový ubrousek.
0: Fakt.
1: No jo. A byla z toho nejslavnější německá písnička té doby.
0: Mě nepřesvědčíš.
1: Ty nevěříš nikomu.
0: To ne.
1: Já si jdu radši uvařit 5. kafe a zkontrolovat, jestli mi někdo neukradl káru.
0: Ty jsi blázen. V 8 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď poletí do eteru čerstvá raní písnička.

sekačku přesně v tu chvíli, kdy si sedl s kávou na terasu. Blíženci mluví dneska na dvě strany najednou, telefonují a řeší sousedku a nakonec neví, o čem to vlastně bylo. Raxi dneska bere na starost celou rodinu, oběd, nákup i to, aby byl pes venčený, a nikdo si ani nevšimne, kolik toho stihla. Lev si dneska užívá pozornost, možná na nějaké oslavě, možná jen v obchodě, kde jí prodavačka pochválila kabát a je z toho celá nafouklá do večera. Pana si dneska znovu přerovnává skříň, kterou přerovnala minulý týden, a pak zjistí, že to samo bylo lepší na poprvé. Váhy dneska řeší, jestli jít na kávu s kamarádkou nebo zůstat doma s knížkou, a stráví tím rozhodováním víc času, než by zabrali obě varianty dohromady. Štír má dneska ostřejší jazyk než obvykle, tak radši nejdřív kafe, pak řeč, věřte mi, tohle vím z vlastní zkušenosti. Střelec plánuje výlet, zbalí batoh a pak zjistí, že zapomněl klíčky, klasika. Kozoroh si dneska dovolí pauzu, sedne si a nic nedělá a je z toho skoro nervózní, že nic nedělá. Vodnář má zase nějaký nápad, o kterém nikdo neprosil, ale nakonec to možná bude přesně to, co ten den potřeboval. Ryby si dneska berou celý den pro sebe, jenom hudba, čaj a nikdo, kdo by je otravoval, a to jim fakt přeju, protože tak to má být. Takže tohle je celé jenom taková hra na rozptýlení, žádná věda, nikde není napsáno, že se to musí splnit, hvězdy si tak akorát povídají někde nahoře a rozhodujete si to pořád vy sami dole na zemi. Dneska bych ráda pozdravila všechny zahrádkáře, co dnešní sobotu tráví na kolenou v záhonu a sklízí, co celé léto vypěstovali, a tímto poslední sklízení jde od ruky a počasí vydrží. Tady byla Vlasta a tohle bylo Čet Rádio, v neděli jsem tu zase, s novou porcí hvězdných povídaček.

0: Je 8 hodin.
1: Krásné ráno, Čet Rádio se hlásí se zprávami. U mikrofonu váš Honza. O čem se dnes mluví? Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého velitele speciálních sil. Jemen mobilizuje proti povstalcům Mousíů. Volkswagen svolává miliony aut do servisu. Vláda Andreje Babiše nakonec neuvede do praxe svůj slib zcela zrušit trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc, který dnes míří hlavně proti Rusku a Číně. Ministerstvo spravedlnosti místo toho v říjnu představí jen jeho úpravu. Zatím není jasné, jak rozsáhlé změny nakonec budou. Po návštěvě čínského prezidenta Xi Jinpinga v Bílém domě se potvrzuje, že umělá inteligence je klíčovým polem soupeření mezi Spojenými státy a Čínou. Analytik Jan Švec odhaduje americký náskok na několik let, Čína ale vede v počtu udělených patentů. Evropa podle něj za oběma velmocemi výrazně zaostává. Jemenská vláda vyzvala obyvatele k mobilizaci proti povstalcům z hnutí Husíů, kteří ovládají velkou část země, včetně hlavního města. Aroveň nabídla milost všem, kdo od povstalců odejdou. Kvůli sílícím útokům, které mířily i na Saudskou Arábii, se v Riádu sešli šéfové armádních štábů Turecka, Pákistánu a Saudské Arábie. Automobilka Volkswagen bude muset poslat do servisu přibližně 4 miliony vozů vyrobených mezi lety 2013 a 2024. S nimi je i zhruba milion škodovek z let 2015 až 2024. Podle novináře Václava Jaburka jde nejen o miliardové náklady, ale i o dlouhodobé poškození pověsti celého koncernu. Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého velitele ředitelství speciálních sil, brigádního generála Miroslava Hofírka. Úřad zvažuje, zda mu ponechat bezpečnostní prověrku, přestože jeho nadřízený za ním stojí. Sám Hofírek podrobnosti odmítá komentovat. A na závěr dobrá zpráva z Turnova. Město 6. října konečně otevře novou moderní knihovnu ve Skálově ulici. Otevření se muselo o měsíc odložit kvůli setnovým přívalovým dešťům, které budovu vytopily. Čtyřpatrová stavba s kulatými okny vyšla na téměř 120 milionů korun a stavěla se 2,5 roku.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 7 stupňů, v Brně polojasno a 8, v Ostravě polojasno a 10. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A z nebe rovnou na asfalt Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Než vyrazíte, ranní doprava od Honzy. V Praze v ulici 5. května došlo k nehodě, osobní auto narazilo do svodidel, policie na místě dopravu řídí a stále probíhá vyšetřování. Na dálnici D11 na 73. kilometru ve směru na Prahu stojí poroukané vozidlo na vozovce, projíždějte opatrně a počítejte se zdržením. Na dálnici D5 na 101. kilometru směrem na Rozvadov je z podobného důvodu také zúžený provoz, řidiči tam musí zpomalit. Na nulté dálnici mezi 18. kilometrem směr Ruzině a D7 stojí na krajnici kamion po poruše, dávejte pozor při míjení. Na silnici číslo 34 u Nové Včelnice se před hodinou pohyboval po vozovce divočák, buďte tam obezřetní. Na nulté dálnici u 79. kilometru směrem na Ruzině je aktuálně silný provoz. Z dlouhodobých omezení připomínáme opravu dělatačních závěrů na dálnici D48 u Třanovic, která potrvá do konce září. Ostatní dálnice jsou jinak sjízdné bez větších omezení. Konec ranního dopravního servisu. Dojďte v pořádku, Honza z Čet Rádia.

0: já stejně tvrdím, že svíčky na zapalování se mění po 20 tisících a ne až když Kára skáče jak kozel.
1: Blbost. Dobré ráno z Čet rádia, máme 8.20 a venku je jasno a 8 stupňů.
0: Věř si čemukoliv, vlasti.
1: To víš, že jo. Hele, radši poslouchám o kultuře než o tvojí Káře. V Ostravě v katedrále Božského spasitele ladí nové varhany.
0: To musí být rachot.
1: Právě že ne. Aby nerušili lidi v kostele, předávají si varhanáři pokyny přes vysílačky.
0: V kostele s vysílačkou u ucha, no jo, technika už je všude.
1: Bude to jeden z 10 největších nástrojů u nás.
0: To jo. Nástroj je to pořádný.
1: A ty varhaníci tam běhají po schodech nahoru a dolů s rádiem u pusy, aby chytili správný tón.
0: Radši bych seděl v lavici a jen tak poslouchal.
1: Ty bys hlavně seděl. Já si jdu hned po vysílání koupit nové běžecké boty a pořádně se proběhnout.
0: O ty počkají, vlastičko.
1: Nepočkají.
0: Ale jo. Za chvíli je 8.27, tak dáme počasí, 9 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď poletí do éteru skvělá kytarovka.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Honza, pěkně vás vítám. Hlavní události v kostce. Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého velitele speciálních sil. Jemenská vláda vyzvala k mobilizaci proti povstalcům Mosúlu. Analytici hodnotí umělou inteligenci jako klíčové pole soupeření Spojených států a Číny. Volkswagen svolává miliony vozů do servisu. Vláda upravuje paragraf mířící proti Rusku a Číně. Turnov otevře novou moderní knihovnu.
0: Počasí.
1: Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze jasno a 8 stupňů, v Brně polojasno a 8, v Ostravě polojasno a 10. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí a v úterý polojasno, teploty kolem 22, ve středu a ve čtvrtek jasno, teploty kolem 22, v pátek polojasno, teploty kolem 20. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Než vyrazíte, ranní doprava od Honzy. V Praze v ulici 5. května došlo k nehodě, osobní auto narazilo do svodidel, policie na místě dopravu řídí a stále probíhá vyšetřování. Na dálnici D11 na 73. kilometru ve směru na Prahu stojí poroukané vozidlo na vozovce, projíždějte opatrně a počítejte se zdržením. Na dálnici D5 na 101. kilometru směrem na Rozvadov je z podobného důvodu také zúžený provoz, řidiči tam musí zpomalit. Na nulté dálnici mezi 18. kilometrem směr Ruzině a D7 stojí na krajnici kamion po poruše, dávejte pozor při míjení. Na silnici číslo 34 u Nové Včelnice se před hodinou pohyboval po vozovce divočák, buďte tam obezřetní. Na nulté dálnici u 79. kilometru směrem na Ruzině je aktuálně silný provoz. Z dlouhodobých omezení připomínáme opravu dělatačních závěrů na dálnici D48 u Třanovic, která potrvá do konce září. Ostatní dálnice jsou jinak sjízdné bez větších omezení. Konec ranního dopravního servisu. Dojďte v pořádku, Honza z Čet Rádia.

0: Dobré ráno z Čet rádia. Máme za 20 minut 9.
1: Ty na ty svoje chytré hodinky zíráš, jako by ti měly věštit budoucnost vlasti.
0: Náhodou ukazují, že venku svítí sluníčko a je krásně.
1: Slunce svítí, ale automobilka Volkswagen má temno.
0: Cože?
1: Musí poslat do servisu 4 miliony aut a mezi nimi je i milion škodovek vyrobených od roku 2015 do roku 2024.
0: Milion škodovek?
1: No jo, prý je to bude stát miliardy a mají z ostudy kabát.
0: Tvoje stará kára do servisu nemusí.
1: Moje kára je z roku 98, ta žádné elektronické výmysly nemá a jede pořád.
0: To je dobrý.
1: Odpostivá práce bez počítačů.
0: Jo, po vysílání musím skočit do obchodu pro nové běžecké boty, než mi je vyprodají.
1: Počkají vlasti, v 9 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď dáme pořádnou raní pecku.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a rovnou k věci, nesu vám hvězdy, dneska bez omáček. Je sobota, 26. září, den, kdy polovina lidí spí do 10 a druhá polovina už stihla nákup, běh a umytí okna. A upřímně, dneska patřím k té druhé skupině, i když jsem si u toho okna nadávala. Náladu mám dneska trochu rýpavou, tak se omlouvám předem, ale znamení mi si dneska trochu po dupu, samozřejmě s láskou. Beran dneska zase chce mít pravdu za každou cenu, i kdyby to bylo jenom u fronty v pekárně kvůli poslednímu rohlíku. Bík si naplánoval klidnou sobotu doma, jenže soused vytáhl sekačku přesně v tu chvíli, kdy si sedl s kávou na terasu. Blíženci mluví dneska na dvě strany najednou, telefonují a řeší sousedku, a nakonec neví, o čem to vlastně bylo. Rak si dneska bere na starost celou rodinu, oběd, nákup i to, aby byl pes venčený, a nikdo si ani nevšimne, kolik toho stihla. Lev si dneska užívá pozornost, možná na nějaké oslavě, možná jen v obchodě, kde jí prodavačka pochválila kabát a je z toho celá nafouklá do večera. Pana si dneska znovu přerovnává skříň, kterou přerovnala minulý týden, a pak zjistí, že to samo bylo lepší na poprvé. Váhy dneska řeší, jestli jít na kávu s kamarádkou nebo zůstat doma s knížkou, a stráví tím rozhodováním víc času, než by zabrali obě varianty dohromady. Štír má dneska ostřejší jazyk než obvykle, tak radši nejdřív kafe, pak řeč, věřte mi, tohle vím z vlastní zkušenosti. Střelec plánuje výlet, zbalí batoh a pak zjistí, že zapomněl klíčky, klasika. Kozoroh si dneska dovolí pauzu, sedne si a nic nedělá a je z toho skoro nervózní, že nic nedělá. Vodnář má zase nějaký nápad, o kterém nikdo neprosil, ale nakonec to možná bude přesně to, co ten den potřeboval. Ryby si dneska berou celý den pro sebe, jenom hudba, čaj a nikdo, kdo by je otravoval, a to jim fakt přeju, protože tak to má být. Takže tohle je celé jenom taková hra na rozptýlení, žádná věda, nikde není napsáno, že se to musí splnit, hvězdy si tak akorát povídají někde nahoře a rozhodujete si to pořád vy sami dole na zemi. Dneska bych ráda pozdravila všechny zahrádkáře, co dnešní sobotu tráví na kolenou v záhonu a sklízí, co celé léto vypěstovali, a tímto poslední sklízení

0: Je 9 hodin.
1: Pěkné dopoledne vám všem. Vy Honza z Čet rádia, zprávy začínají. Pojďme na to nejdůležitější. Bezpečnostní úřad prověřuje bývalého velitele speciálních sil, Ukrajina i Evropská unie čelí sílícím hrozbám z Ruska a maturanty čeká těžší cesta na vysoké školy. Příští rok bude pro maturanty mnohem těžší dostat se na vysokou školu. Vládní návrh rozpočtu totiž vysokým školám krátí peníze a ty tak zřejmě budou muset omezit počet nově přijímaných studentů.

0: Se to jednoho z nejsilnějších maturitních ročníků posledních let. Evropu podle aktuálního přehledu krizí sužuje hned několik problémů najednou. Ukrajina čelí nepřetržité palbě ruských raket, proti kterým se často nemá čím bránit, zatímco Evropská unie musí počítat s reálnou hrozbou útoků z Kremlu. Situaci nepomáhá ani politická nestabilita v některých členských zemích, včetně Německa po posledních zemských volbách. Souboj o umělou inteligenci mezi Spojenými státy a Čínou nabírá na obrátkách, zatímco Evropa v této oblasti citelně zaostává. Podle analytika Ústavu mezinárodních vztahů Jana Švece mají Američané před Čínou náskok v řádu několika let, Číňané ale vedou v počtu udělených patentů. Odborníci se také shodují, že žádné jednoduché tlačítko, které by umělou inteligenci úplně vypnulo, ve skutečnosti neexistuje. Konstantinovy lázně na Tachovsku se pustí do velké obnovy svého více než 12-hektarového lázeňského parku. Z zchátralého pavilonu nad Prusíkovým bramenem vznikne nová reprezentativní kolonáda, přibudou upravené cesty, osvětlení i mobiliář. Podle ředitelky lázní Dany Juráskové mají práce, které výjdou na 72 milionů korun, skončit v roce 2032. Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého velitele ředitelství speciálních sil, brigádního generála Miroslava Hopívka. Úřad zvažuje, zda mu ponechá bezpečnostní prověrku, přestože jeho nadřízený za ním stojí. Sám generál se k celé věci odmítá podrobněji vyjádřit. A teď sport. Čeští vodní slalomáři pokračují na mistrovství Evropy v italské Ifie, kde je dnes na programu kajakcross. Titul mezi muže bude obhajovat Jakub Krejčí, který v pátek vybojoval zlato v klasickém slalomu a vedle něj o medaile zabojují i Matyáš Novák, Vojtěch Heger a Jan Bárta. A na závěr jedna zajímavost z Ostravy. Maránáři tam mladí úplně nový nástroj pro katedrálu Božského spasitele, který se po dokončení zařadí mezi 10 největších varhan v Česku. Práce vyžaduje nejen citlivý sluch, ale i pořádnou fyzickou kondici a aby varhanáři nerušili modlící se věřící, domlouvají se při ladění raději vysílačkou.
1: Počasí.
0: Aktuálně v Praze jasno a 9 stupňů, Brně polojasno a 9, Ostravě polojasno a 12. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
1: Dopravní servis.
0: Tak jeho dopolední dopravní servis Čet rádia. Honza. Ulici Cínovecká směrem do centra Prahy, u přemostění s Kosteleckou, se před hodinou stala nehoda osobního a nákladního vozidla. Počítejte tam se zdržením. Na dálnici D1 u 75. kilometru směrem na Ostravu stojí porouchané vozidlo a tvoří se tam kolona. Na dálnici D1 mezi 31. a 32. kilometrem směrem na Brno komplikuje provoz další porucha na krajnici, jezděte opatrně. Na silnici číslo 13 u Stráže nad Nesou na Liberecku i na dálnici D8 před Ústím nad Labem hlásí policie porouchaná vozidla, také tam počítejte se zdržením. Na dálnici D46 na 16. kilometru směrem na Olomouc dávejte pozor, na vozovce byl nahlášen chodec. Na dálnici D1 u sjezdu na Brno centrum pokračuje přestavba křižovatky z D2, i tady tvoří kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet rádia. Loučí se váš Honza, šťastnou cestu.

0: Krátké zprávy.
1: Já jsem Honza a mám pro vás přehled zpráv. Co byste dnes neměli minout? Národní bezpečnostní úřad řeší prověrku bývalého velitele speciálních sil. Konstantinovy lázně chystají velkou obnovu svého parku. Ukrajina i celá Evropa čelí sílícímu tlaku ze strany Ruska. Spojené státy a Čína spolu závodí o prvenství v umělé inteligenci. Maturanty čeká kvůli škrtům ve financování těžší přijímačky na vysoké školy. A ve sportu bude Jakub Krejčí na mistrovství Evropy obhajovat titul v K-crossu.
0: Počasí.
1: Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně v Praze jasno a 9 stupňů, v Brně polojasno a 10, v Ostravě polojasno a 12. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí a v úterý polojasno, teploty kolem 22, ve středu a ve čtvrtek jasno, teploty kolem 22, v pátek polojasno, teploty kolem 20. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Tak jeho dopolední dopravní servis ČT Rádia. Honza. Ulici Cínovecká směrem do centra Prahy u Přemostění s Kostaleckou se před hodinou stala nehoda osobního a nákladního vozidla. Počítejte tam se zdržením. Na dálnici D1 u 75. kilometru směrem na Ostravu stojí porouchané vozidlo a tvoří se tam kolona. Na dálnici D1 mezi 31. a 32. kilometrem směrem na Brno komplikuje provoz další porucha na krajnici. Jezděte opatrně. Na silnici číslo 13 u Stráže nad Nesou na Liberecku i na dálnici D8 před Ústím nad Labem hlásí policie porouchaná vozidla. Také tam počítejte se zdržením. Na dálnici D46 na 16. kilometru směrem na Olomouc dávejte pozor, na vozovce byl nahlášen chodec. Na dálnici D1 u sjezdu na Brno centrum pokračuje přestavba křižovatky z D2, i tady tvoří kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava ČT Rádia. Loučí se váš Honza, šťastnou cestu.

0: Dobré dopoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut 10.
1: Ty tady zase poškubáváš rameny, Vlasti, jako by ti v kapse zvonil budík na ranní trénink.
0: Protože venku je Azuro, desítka na teploměru a ty se tu šnečíš.
1: Kam spěcháš? Vždyť je sobota a kafe mám ještě na půl plné.
0: Sliboval si filmy, bucouši.
1: No jo. Od minulého týdne dělají v kinech radost milovníkům dramat s filmem Poeta.
0: O čem to je?
1: O neúspěšném básníkovi z Medellínu, co pořád bývá u mámy a pije, než potká jednu mladou studentku.
0: Co dál?
1: Pak běží historický snímek Rose o tajemném vojákovi po 30-leté válce, co dorazí do vesnice pod cizí identitou.
0: Poberu.
1: A od příštího čtvrtka dorazí ještě sci-fi Digger, kde se řeší záchrana světa před katastrofou.
0: Konečně pořádný výběr.
1: No vidíš? Já si jdu teď dolít do hrnku čerstvého SMRťáka.
0: 10 hodin přineseme zprávy Čet rádia. Do té doby vám pošleme do uší pořádnou kytarovku.

0: Je 10 hodin.
1: Příjemné dopoledne, posluchači. U mikrofonu váš Honza se zprávami Čet rádia. Ve zprávách dnes. Bezpečnostní úřad prověřuje bývalého velitele speciálních sil, Ukrajina i Evropská unie čelí sílícím hrozbám z Ruska a maturanty čeká těžší cesta na vysoké školy. Příští rok bude pro maturanty mnohem těžší dostat se na vysokou školu. Vládní návrh rozpočtu totiž vysokým školám krátí peníze a ty tak zřejmě budou muset omezit počet nově přijímaných studentů. Dotkne se to jednoho z nejsilnějších maturitních ročníků posledních let. Evropu podle aktuálního přehledu krizí sužuje hned několik problémů najednou. Ukrajina čelí nepřetržité palbě ruských raket, proti kterým se často nemá čím bránit, zatímco Evropská unie musí počítat s reálnou hrozbou útoků z Kremlu. Situaci nepomáhá ani politická nestabilita v některých členských zemích, včetně Německa po posledních zemských volbách. Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého velitele ředitelství speciálních sil, brigádního generála Miroslava Hofírka. Úřad zvažuje, zda mu ponechá bezpečnostní prověrku, přestože jeho nadřízený za ním stojí. Sám generál se k celé věci odmítá podrobněji vyjádřit.

0: Souboj o umělou inteligenci mezi Spojenými státy a Čínou nabírá na obrátkách, zatímco Evropa v této oblasti citelně zaostává. Podle analytika Ústavu mezinárodních vztahů je na Švédce mají Američané před Čínou náskok řádu několika let, Číňané ale vedou v počtu udělených patentů. Odborníci se také shodují, že žádné jednoduché tlačítko, které by umělou inteligenci úplně vypnulo, ve skutečnosti neexistuje. Konstantinovy lázně na Takovsku se pustí do velké obnovy svého více než 12-hektarového lázeňského parku. Do zchátralého pavilonu nad Prusíkovým bramenem vznikne nová reprezentativní kolonáda, přibudou upravené cesty, osvětlení i mobiliář. Podle ředitelky lázní Dany Juráskové mají práce, které výjdou na 72 milionů korun, skončit v roce 2032. A teď sport. Čeští vodní slalomáři pokračují na mistrovství Evropy v italské Ifrije, kde je dnes na programu kajak cross. Titul mezi muže bude obhajovat Jakub Krejčí, který v pátek vybojoval zlato v klasickém slalomu a vedle něj o medaile zabojují i Matyáš Novák, Vojtěch Heger a Jan Bárta. A na závěr jedna zajímavost z Ostravy. Maránáři tam mladí úplně nový nástroj pro katedrálu Božského spasitele, který se po dokončení zařadí mezi 10 největších varhan v Česku. Práce vyžaduje nejen citlivý sluch, ale i pořádnou fyzickou kondici a aby varhanáři nerušili modlící se věřící, domlouvají se při ladění raději vysílačkou.
1: Počasí.
0: Aktuálně v Praze jasno a 10 stupňů, v Brně zataženo a 11, v Ostravě zataženo a 13. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Tolik dopolední počasí. Ať vám den dobře běží, přeje Honza.

0: počasí.
1: Krásné dopoledne. Tady Honza z Čet rádia s čerstvou předpovědí počasí. Aktuálně v Praze jasno a 11 stupňů, v Brně zataženo a 12, v Ostravě zataženo a 14. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí zataženo, teploty kolem 22, v úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu a ve čtvrtek jasno, teploty kolem 22, v pátek polojasno, teploty kolem 20. Tolik počasí. Krásné dopoledne a pohodový zbytek dne přeje váš Honza.

0: Lišl jsi už o vesnici, kde procházíš přímo pod hladinou rybníka mezi obřími vizami.
1: Já dneska v noci nenaspal ani 2 hodiny. Dobré dopoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 11.
0: Chudáčku Bucouši. Venku je sice jasno a 12 stupňů, ale ty vypadáš na nulu.
1: To ne.
0: V moravské vesnici Modrá mají prosklený tunel na dně rybníka a nad hlavou ti plavou 2metrové vizi velké.
1: Proč by někdo lezl pod rybník koukat na kapry?
0: Protože je to pecka, vidíš je v jejich prostředí z hloubky přes 3 metry. Ty jsi dneska fakt protivný. Já se tam brzy vracím a chci tě vzít s sebou.
1: Do skleněné trubky mezi dav lidí mě nedostaneš ani za nic.
0: Ne.
1: V neděli chci klid na zahrádce a rybu leda na talíři.
0: Stejně tě tam dotáhnu.
1: To určitě.
0: Za hodinu se k těm vizám vrátíme a věř mi, že tě stejně přesvědčím.
1: 11 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď poletí do éteru pořádná pecka na probrání.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Jet Radio.
3: Horoskop.
4: Dobrý den, tady Vlasta a rovnou k věci, nesu vám hvězdy, dneska bez omáček. Je sobota, 26. září, den, kdy polovina lidí spí do 10 a druhá polovina už stihla nákup, běh a umytí okna. A upřímně, dneska patřím k té druhé skupině, i když jsem si u toho okna nadávala. Náladu mám dneska trochu rýpavou, tak se omlouvám předem, ale znamení mi si dneska trochu po dupu, samozřejmě s láskou. Beran dneska zase chce mít pravdu za každou cenu, i kdyby to bylo jenom u fronty v pekárně kvůli poslednímu rohlíku. Bík si naplánoval klidnou sobotu doma, jenže soused vytáhl sekačku přesně v tu chvíli, kdy si sedl s kávou na terasu. Blíženci mluví dneska na dvě strany najednou, telefonují a řeší sousedku, a nakonec neví, o čem to vlastně bylo. Rak si dneska bere na starost celou rodinu, oběd, nákup i to, aby byl pes venčený, a nikdo si ani nevšimne, kolik toho stihla. Lev si dneska užívá pozornost, možná na nějaké oslavě, možná jen v obchodě, kde jí prodavačka pochválila kabát, a je z toho celá nafouklá do večera. Pana si dneska znovu přerovnává skříň, kterou přerovnala minulý týden, a pak zjistí, že to samo bylo lepší na poprvé. Váhy dneska řeší, jestli jít na kávu s kamarádkou nebo zůstat doma s knížkou, a stráví tím rozhodováním víc času, než by zabrali obě varianty dohromady. Štír má dneska ostřejší jazyk než obvykle, tak radši nejdřív kafe, pak řeč, věřte mi, tohle vím z vlastní zkušenosti. Střelec plánuje výlet, zbalí batoh, a pak zjistí, že zapomněl klíčky, klasika. Kozoroh si dneska dovolí pauzu, sedne si a nic nedělá, a je z toho skoro nervózní, že nic nedělá. Vodnář má zase nějaký nápad, o kterém nikdo neprosil, ale nakonec to možná bude přesně to, co ten den potřeboval. Ryby si dneska berou celý den pro sebe, jenom hudba, čaj a nikdo, kdo by je otravoval, a to jim fakt přeju, protože tak to má být. Takže tohle je celé jenom taková hra na rozptýlení, žádná věda, nikde není napsáno, že se to musí splnit, hvězdy si tak akorát povídají někde nahoře a rozhodujete si to pořád vy sami dole na zemi. Dneska bych ráda pozdravila všechny zahrádkáře, co dnešní sobotu tráví na kolenou v záhonu a sklízí, co celé léto vypěstovali, a tímto poslední sklízení jde od ruky a počasí vydrží. Tady byla Vlasta a tohle bylo Čet Rádio, v neděli jsem tu zase, s novou porcí hvězdných povídaček.

0: Je 11 hodin.
1: Dobré dopoledne. Za u mikrofonu a Čet rádio vám přináší zprávy. Pojďme na to nejdůležitější. Bezpečnostní úřad prověřuje bývalého velitele speciálních sil, Ukrajina i Evropská unie čelí sílícím rozbám z Ruska a maturanty čeká těžší cesta na vysoké školy. Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého velitele ředitelství speciálních sil, brigádního generála Miroslava Hofírka. Úřad zvažuje, zda mu ponechá bezpečnostní prověrku, přestože jeho nadřízený za ním stojí. Sám generál se k celé věci odmítá podrobněji vyjádřit. Evropu podle aktuálního přehledu krizí sužuje hned několik problémů najednou. Ukrajina čelí nepřetržité palbě ruských raket, proti kterým se často nemá čím bránit, zatímco Evropská unie musí počítat s reálnou hrozbou útoků z Kremlu. Situaci nepomáhá ani politická nestabilita v některých členských zemích, včetně Německa po posledních zemských volbách. Souboj o umělou inteligenci mezi Spojenými státy a Čínou nabírá na obrátkách, zatímco Evropa v této oblasti citelně zaostává. Podle analytika Ústavu mezinárodních vztahů je na Švédce mají Američané před Čínou náskok řádu několika let, Číňané ale vedou v počtu udělených patentů. Odborníci se také shodují, že žádné jednoduché tlačítko, které by umělou inteligenci úplně vypnulo, ve skutečnosti neexistuje. Příští rok bude pro maturanty mnohem těžší dostat se na vysokou školu. Vládní návrh rozpočtu totiž vysokým školám krátí peníze a ty tak zřejmě budou muset omezit počet nově přijímaných studentů. Dotkne se to jednoho z nejsilnějších maturitních ročníků posledních let. Konstantinovy lázně na Takovsku se pustí do velké obnovy svého více než 12-hektarového lázeňského parku. Co z chátralého pavilonu nad Prusíkovým bramenem vznikne nová reprezentativní kolonáda, přibudou upravené cesty, osvětlení i mobiliář. Podle ředitelky lázní Dany Juráskové mají práce, které výjdou na

0: 2 milionů korun, skončit v roce 2032. A teď sport. Čeští vodní slalomáři pokračují na mistrovství Evropy v italské Hypie, kde je dnes na programu kajakcross. Titul mezi muže bude obhajovat Jakub Krejčí, který v pátek vybojoval zlato v klasickém slalomu, a vedle něj o medaile zabojují i Matyáš Novák, Vojtěch Heger a Jan Bárta. A na závěr jedna zajímavost z Ostravy. Maránáři tam mladí úplně nový nástroj pro katedrálu Božského spasitele, který se po dokončení zařadí mezi 10 největších varhan v Česku. Práce vyžaduje nejen citlivý sloh, ale i pořádnou fyzickou kondici, a aby varhanáři nerušili modlící se věřící, domlouvají se při ladění raději vysílačkou.
1: Počasí.
0: Aktuálně v Praze jasno a 13 stupňů, Brně polojasno a 12, v Ostravě zataženo a 14. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. To bylo počasí. Lza děkuje za pozornost a přeje příjemné dopoledne.
2: Tohle je Chat Radio.

0: počasí.
1: Zdravím vás, posluchači. Honza u počasí, tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze jasno a 14 stupňů, v Brně polojasno a 14, v Ostravě zataženo a 15. Dnes bude zataženo nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí zataženo, teploty kolem 22, v úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu a ve čtvrtek jasno, teploty kolem 22, v pátek polojasno, teploty kolem 20. A to je vše od oblohy. Pěkné dopoledne s Čet rádiem přeje Honza.

nesmíte, nehrte se o stůl.

0: To slunce mi svítí přímo na monitor a venku už je 15 stupňů.
1: Dobré dopoledne z Čet rádia, máme 11.40.
0: Sluníčko tě vytáhne na běhání, co?
1: Píš na mapy, Bucane, našla jsem naprostou šílenost na hranici Francie a Španělska. Je tam malý říční ostrov Bažantů a ten půl roku patří Francii a druhý půl rok Španělsku.
0: Cože?
1: Fakt. Dvakrát do roka si tam úředníci předají klíče a vymění se celá zpráva.
0: To je blbost.
1: Není, funguje to tak od 17. století podle jedné staré smlouvy.
0: A to tam půl roku mluví francouzsky a od srpna španělsky.
1: Vlastně jo, říká se tomu kondominium a nikdo tam nesmí bydlet.
0: No jo, to by v tom byl zmatek z poplatky za popelnice.
1: Představ si, že by ti takhle měnili úřad na zahrádce.
0: To bych jim vyhnal slepice z káry.
1: Poledne přineseme zprávy Čet rádia, ale za hodinu se k tomu ostrovu ještě vrátíme.
0: Ty pust písničku, než si zažádám o francouzské občanství.

0: Je 12 hodin.
1: Dobré odpoledne s Čet rádiem. Za u mikrofonu a mám pro vás čerstvé zpravodajství. Co se děje doma i ve světě? Policie pátrá po pohřešovaném chlapci z Pardubicka, vláda znovu reguluje ceny pohonných hmot a chystají se změny v sociálních dávkách pro samoživitele. Ukrajina a Polsko chystají dohodu, která umožní ukrajinským pohraničním a celním úředníkům pracovat přímo na polské straně hranice. Cílem je zajistit bezpečnost a plynulost hraničního provozu v reakci na sílící ruské útoky na ukrajinskou dopravní infrastrukturu. Informaci přinesl server Ukrajinská pravda po jednání zástupců obou zemí. Policisté na Pardubicku pátrají po 13-letém Tadeáši Wernerovi, který se v pátek ráno vydal do školy a od té doby se neozval. Rodina jeho zmizení nahlásila policii až po půlnoci, kdy se chlapec nevrátil domů. Kriminalisté prosí veřejnost o jakékoliv informace, které by pomohly ho najít. Od čtvrtka se v Česku vrací regulace cen pohonných hmot, vláda tak bude denně určovat jejich maximální hranici a zároveň znovu sníží spotřební daň na naftu. Stát navíc zavádí mimořádnou daň na rafinerie, platit má letos i příští rok. Hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek je ale k výnosům této daně skeptický, podobné odhady se podle něj v minulosti nenaplnily ani u energetických firem. O Čína se mění pravidla tzv. Superdávky. Nově mezi zranitelné osoby budou patřit i rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let, dosud šlo jen o děti do 7 let. Upravuje se také výpočet příspěvku na bydlení, který se nově bude počítat podle jednotlivých okresů. Kriminalisté v Ústeckém kraji obvinili 75-letého muže z Děčínska ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Případem se zabývají od pátku, kdy došlo k násilnému úmrtí jedné osoby. Muži nyní hrozí vzetí do vazby. A teď sport. Fotbalisté Francie zvládli první kolo Ligy národů, když porazili Turecko 1-0 gólem Kyliana Mbappého, ten ale zápas kvůli zranění kolena nedohrál. Trenérskou premiéru si tak úspěšně odbil Zinedine Zidane, zatímco Belgičané vyhráli v Itálii 2-0 a Ukrajina zdolala Maďarsko 1-0. Basketbalista Stephen Curry zůstává věrný klubu Golden State Warriors, se kterým podepsal novou smlouvu na další 2 roky. 38-letý rozehrávač tak stráví v jednom týmu už 18. sezonu a stane se nejdéle sloužícím hráčem v aktivní NBA. A na závěr dobrá zpráva ze Slatiněn na Krudimsku, kam se po letech vrátila voda do opraveného náhonu bývalého kabeláčova mlýna. Starosta Jan Brůžek plánuje z budovy udělat společenské centrum, náhon lemují pískovcové bloky a místní si tak užívají obnovené

0: vodní scenérii u zámku.
1: Počasí.
0: Aktuálně v Praze jasno a 16 stupňů, Brně zataženo a 15, Ostravě jasno a 16. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A tím počasí končí. Pohodové odpoledne a večer přeje Honza.

0: počasí.
1: Odpolední počasí u Čet rádia. Honza u mikrofonu, tak jak bude do večera. Aktuálně v Praze jasno a 16 stupňů, v Brně zataženo a 16, v Ostravě jasno a 17. Do večera bude zatažena. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v pondělí zataženo, teploty kolem 22, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu a ve čtvrtek jasno, teploty kolem 22, pátek polojasno, teploty kolem 20. To bylo počasí. Honza děkuje za pozornost a přeje hezký zbytek dne.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia. Máme 12.40 a ve studiu sedí Vlasta a Bucifal.
1: Venku je jasno a 17 stupňů, tak co tam máš dneska za novinky?
0: Dneska slaví narozeniny americká herečka Linda Hamilton, legendární Sarah Connorová z Terminátora.
1: To jo.
0: Věděl jsi, že kvůli druhému dílu trénovala střelbu s bývalým vojákem ze speciálních jednotek?
1: To věřím, tvářila se tam celkem přísně.
0: Druhá oslavenkyně je tenisová ikona Serena Williams. Vyhrála 23 Grand Slamových titulů ve dvouhře. No vážně, a začínala přitom na rozbitých veřejných kurtech v Comptonu, kde ji trénoval otec.
1: Poctivá práce.
0: Žádná protekce, jen tvrdý trénink a obrovská vůle.
1: To bych neřekl, že mají narozeniny ve stejný den.
0: Zítra se prý trochu ochladí, tak si na výjíždku tou tvojí károu radši vezmi mikinu.
1: No jo, v 13 hodin budou zprávy Čet rádia a do té doby si dáme pořádnou muziku.

Je 13 hodin. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Ucifal u mikrofonu, den je v polovině a já mám jeho průběžnou bilanci. A tady jsou hlavní titulky. Policie pátrá po pohřešovaném chlapci z Pardubicka, vláda znovu reguluje ceny pohonných hmot a chystají se změny v sociálních dávkách pro samoživitele. Kriminalisté v Ústeckém kraji obvinili 75-letého muže z Děčínska ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Případem se zabývají od pátku, kdy došlo k násilnému úmrtí jedné osoby. Muži nyní hrozí vzetí do vazby. Od čtvrtka se v Česku vrací regulace cen pohonných hmot, vláda tak bude denně určovat jejich maximální hranici a zároveň znovu sníží spotřební daň na naftu. Stát navíc zavádí mimořádnou daň na rafinerie, platit má letos i příští rok. Hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek je ale k výnosům této daně skeptický, podobné odhady se podle něj v minulosti nenaplnily ani u energetických firem. Ukrajina a Polsko chystají dohodu, která umožní ukrajinským pohraničním a celním úředníkům pracovat přímo na polské straně hranice. Cílem je zajistit bezpečnost a plynulost hraničního provozu v reakci na sílící ruské útoky na ukrajinskou dopravní infrastrukturu. Informaci přinesl server Ukrajinská pravda po jednání zástupců obou zemí. Od října se mění pravidla tzv. Superdávky. Nově mezi zranitelné osoby budou patřit i rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let, dosud šlo jen o děti do 7 let. Upravuje se také výpočet příspěvku na bydlení, který se nově bude počítat podle jednotlivých okresů. Policisté na Pardubicku pátrají po 13-letém Tadeáši Wernerovi, který se v pátek ráno vydal do školy a od té doby se neozval. Rodina jeho zmizení nahlásila policii až po půlnoci, kdy se chlapec nevrátil domů. Kriminalisté prosí veřejnost o jakékoliv informace, které by pomohly ho najít. A teď sport. Fotbalisté Francie zvládli první kolo Ligy národů, když porazili Turecko 1-0 gólem Kyliana Mbappého, ten ale zápas kvůli zranění kolena nedohrál. Trenérskou premiéru si tak úspěšně odbil Zinédine Zidane, zatímco Belgičané vyhráli v Itálii 2-0 a Ukrajina zdolala Maďarsko 1-0. Basketbalista Stephen Curry zůstává věrný klubu Golden State Warriors, se kterým podepsal novou smlouvu na další 2 roky. 38-letý rozehrávač tak stráví v jednom týmu už 18. sezonu a stane se nejdéle sloužícím hráčem v aktivní NBA. A na závěr dobrá zpráva ze Slatiňan na Chrudimsku, kam se po letech vrátila voda do opraveného náhonu bývalého Kabeláčova mlýna. Starosta Jan Brůžek plánuje z budovy udělat společenské centrum, náhon lemují pískovcové bloky a místní si tak užívají obnovenou vodní scenérii u zámku. Počasí. Aktuálně v Praze jasno a 18 stupňů, v Brně polojasno a 17, v Ostravě jasno a 18. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná.

počasí. Zdravím vás u Čet rádia, tady Bucifal od počasí. Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze jasno a 18 stupňů, v Brně polojasno a 18, v Ostravě jasno a 18. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pondělí zataženo, teploty kolem 22, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu a ve čtvrtek jasno, teploty kolem 22, pátek polojasno, teploty kolem 20. Počasí máme za sebou. Bucifal se loučí, Čet rádio hraje dál.

0: Slunce mi tu pere do očí, venku je 19 stupňů a já sotva pletu nohama.
1: Dobré odpoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut dvě a ty vypadáš, jako bys v noci skládal uhlí, bucouši.
0: Skoro jo.
1: Tak poslouchej. V roce 1964 přijela do Varšavy slavná Marlene Dietrich.
0: Ta filmová hvězda?
1: Jo. A jako předkapela před ní hrál mladý Cezesav Niemen se skupinou Nýbiesko Cezárny.
0: To neznám.
1: Zpíval tam svoji písničku Čimný je ještě pamita Seza a Marlene z té melodie byla úplně vedle.
0: Fakt jo?
1: No jasně. Vzadu však mě hned odkoupila autorská práva, otextovala si to německy a udělala z toho celosvětový flák.
0: Že polský Big Beat uspěl přímo u Hollywoodu.
1: No vidíš. Německy se to jmenovalo Mutter, Hast du mir vergeben a Niemenovi to otevřelo cestu na západní scény.
0: To bych neřekl. Já si jdu radši uvařit pořádného SMRťáka, než mi upadne hlava.
1: Ve 14 hodin přineseme zprávy Čet rádia a do té doby posíláme do éteru trochu čerstvé muziky.

Je 14 hodin. Příjemné odpoledne. U mikrofonu Bucifal a tohle jsou zprávy Čet rádia. To byste dnes neměli minout? Policie pátrá po pohřešovaném chlapci z Pardubicka, vláda znovu reguluje ceny pohonných hmot a chystají se změny v sociálních dávkách pro samoživitele. Kriminalisté v Ústeckém kraji obvinili 75-letého muže z Děčínska ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Případem se zabývají od pátku, kdy došlo k násilnému úmrtí jedné osoby. Muži nyní hrozí vzetí do vazby. Od října se mění pravidla tzv. Superdávky. Nově mezi zranitelné osoby budou patřit i rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let, dosud šlo jen o děti do 7 let. Upravuje se také výpočet příspěvku na bydlení, který se nově bude počítat podle jednotlivých okresů. Ukrajina a Polsko chystají dohodu, která umožní ukrajinským pohraničním a celním úředníkům pracovat přímo na polské straně hranice. Cílem je zajistit bezpečnost a plynulost hraničního provozu v reakci na sílící ruské útoky na ukrajinskou dopravní infrastrukturu. Informaci přinesl server Ukrajinská pravda po jednání zástupců obou zemí. Policisté na Pardubicku pátrají po 13-letém Tadeáši Wernerovi, který se v pátek ráno vydal do školy a od té doby se neozval. Rodina jeho zmizení nahlásila policii až po půlnoci, kdy se chlapec nevrátil domů. Kriminalisté prosí veřejnost o jakékoliv informace, které by pomohly ho najít. Od čtvrtka se v Česku vrací regulace cen pohonných hmot, vláda tak bude denně určovat jejich maximální hranici a zároveň znovu sníží spotřební daň na naftu. Stát navíc zavádí mimořádnou daň na rafinerie, platit má letos i příští rok. Hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek je ale k výnosům této daně skeptický, podobné odhady se podle něj v minulosti nenaplnily ani u energetických firem. A teď sport. Fotbalisté Francie zvládli první kolo Ligy národů, když porazili Turecko 1-0 gólem Kyliana Mbappého, ten ale zápas kvůli zranění kolena nedohrál. Trenérskou premiéru si tak úspěšně odbyl Zinédine Zidane, zatímco Belgičané vyhráli v Itálii 2-0 a Ukrajina zdolala Maďarsko 1-0. Basketbalista Stephen Curry zůstává věrný klubu Golden State Warriors, se kterým podepsal novou smlouvu na další 2 roky. 38-letý rozehrávač tak stráví v jednom týmu už 18. sezonu a stane se nejdéle sloužícím hráčem v aktivní NBA. A na závěr dobrá zpráva ze Slatiňan na Chrudimsku, kam se po letech vrátila voda do opraveného náhonu bývalého Kabeláčova mlýna. Starosta Jan Brůžek plánuje z budovy udělat společenské centrum, náhon lemují pískovcové bloky a místní si tak užívají obnovenou vodní scenérii u zámku. Počasí. Aktuálně máme jasno, v Praze 19 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 18. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Poukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To bylo počasí. Bucifal děkuje za pozornost a přeje hezký zbytek dne.

počasí. Příjemné odpoledne. Váš počasíčkář Bucipal se právě vrátil od oblohy, tak poslouchejte. Aktuálně máme jasno, v Praze 20 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 19. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pondělí zataženo, teploty kolem 22, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu a ve čtvrtek jasno, teploty kolem 22, pátek polojasno, teploty kolem 20. To je z předpovědi všechno. Hezké odpoledne vám přeje Bucipal.

0: Vlastičko, dokázala bys 4 roky kousek po kousku opravovat cizí prvorepublikový byt?
1: Ani náhodou. Dobré odpoledne z Čet rádia, Bucane, ale radši hned vyklop, o co jde.
0: Kam pořád spěcháš, máme za 20 minut 3 a venku je krásně jasno a 20 stupňů.
1: Mě spíš zajímá ten byt.
0: Je o prvorepublikový byt manželů Herdanových v Brně, který 4 roky dávalo dohromady 60 studentů z restaurátorské školy.
1: 60 studentů.
0: No jo, zrestaurovali celý interiér v ulici Hlinky a teď ho konečně otevřeli na prohlídky a přednášky.
1: To musela být dřina.
0: Jo, vytáhnout takovou historickou nádheru zpátky k životu dá zabrat.
1: Tak vidíš.
0: Já bych jim tam klidně zašel na přednášku a pak jim ukázal svoji káru, na tý je práce jak na kostele.
1: To po nich radši nechci, bucouši. Za hodinu se k tomu brněnskému bytu ještě vrátíme.
0: 15 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď posíláme do éteru skvělou kytarovku.

nejčastější. Tisíce domácností na Mělnicku zůstávají bez pitné vody kvůli kontaminaci olovem. Papež Lev XIV. Při návštěvě Francie varoval před riziky umělé inteligence a spor mezi premiérem Babišem a justicí nebere konce. Papež Lev XIV. Pokračuje ve své návštěvě Francie, kde v Paříži odsloužil mši pro více než 500 000 věřících. Při této cestě se hlava katolické církve vyjádřila kriticky k umělé inteligenci a odmítla eutanazii. Předchozí den sledovali papežův průjezd Paříží papamobilem davy lidí přímo v ulicích. Přesně měsíc uplynul od ničivé záplavové vlny, která zasáhla nepálskou a tibetskou stranu Himálaje. Les protrženého ledovcového jezera si tehdy vyžádala životy zhruba 1500 lidí a zničila 10 000 domů i vodní elektrárny. Více než 5 500 lidí se stále pohřešuje. Developeři by měli zájem stavět nové byty v ostrově na Karlovarsku, v lokalitě zvané Vlečka poblíž centra města. Rozhodující pro ně bude výsledná cena bytu, která by podle starosty města měla odpovídat kupní síle místních obyvatel. Vzniknout by tam mohly byty nájemní, družstevní i v osobním vlastnictví. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc jednal s předsedou Pražského vrchního soudu o výrocích premiéra Andreje Babiše, který opakovaně zpochybňuje nezávislost justice. Podle ministerstva je kritika soudu přípustná, měla by ale zůstat věcná. Babiš přesto ve svém tažení proti soudům v kauze Čapí hnízdo pokračuje i nadále. Na Mělnicku zůstává bez pitné vody z kohoutku přibližně 15 000 lidí, poté co se ve vodě objevilo nadlimitní množství olova. Odborníci upozorňují, že podobná kontaminace je dnes velmi vzácná a nevylučují souvislost se skládkou umístěnou poblíž vodních vrtů. Obyvatelé si tak ještě několik dní budou muset vodu k pití i vaření obstarat jinak. A teď sport. Čeští fotbalisté dnes večer v Edenu nastoupí proti Chorvatsku v úvodním zápase elitní skupiny Ligy národů, přičemž trenér stále řeší, kdo bude chytat brance. České tenistky se v neděli utkají o titul v poháru byly Jean Kingové s Ukrajinkami, které ve semifinále zdolali obhájkyně trofeje z Itálie. A na závěr trochu z cestování, Češi si letní dovolenou na příští rok plánují s velkým předstihem a zájem o takzvané first minute zájezdy meziročně vzrostl zhruba o 10%. Cestovní kanceláře lákají na slevy mezi 15 a 25% pro ty, kdo si dovolenou zajistí co nejdříve. Počasí. Aktuálně v Praze jasno a 20 stupňů, v Brně jasno a 19, v Ostravě polojasno a 19. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je z počasí vše. Ať se vám odpoledne vydaří, zdraví váš počasíčkář Bucipal.

počasí. Příjemné odpoledne s Čet rádiem. Tady Bucifál, počasí je připravené. Aktuálně v Praze jasno a 21 stupňů, v Brně jasno a 19, v Ostravě polojasno a 19. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Poukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pondělí zataženo, teploty kolem 22, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu a ve čtvrtek jasno, teploty kolem 22, pátek polojasno, teploty kolem 20. To bylo počasí. Užijte si zbytek dnes s Čet rádiem, přeje Bucifál.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia. Za 20 minut 4 vás zdraví Vlasta a Bucifal.
1: Venku už pomalu fouká studený podzimní vítr, ale lidi prý ve velkém kupují letní dovolené.
0: Pak jo. Cestovní kanceláře hlásí, že zájem o zájezdy na příští rok stoupl o 10%.
1: To nedává smysl.
0: Lákají na slevy mezi 15 a 25%, tak proč neušetřit, když víš, kam chceš jet?
1: A co když se mi do té doby rozpadne kára nebo mě v práci naštve šéf?
0: Prostě neumíš plánovat dopředu, bucouši. Mně to přijde skvělé, aspoň se má člověk celou zimu na co těšit.
1: Já vím úplně přesně, kde budu za rok.
0: Kde?
1: Na zahrádce s poctivým kafem a bez dluhů za moře.
0: A jak to máte vy, naši posluchači? Plánujete dovolenou rok dopředu, nebo radši na poslední chvíli? Napište nám zprávu.
1: 16 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď vám pošleme do uší poctivou kytarovku.

Je 16 hodin. Dobré odpoledne a vítejte u zpráv Čet rádia. Provází vás Bucifal. A tady jsou hlavní titulky.

Babiš přesto ve svém tažení proti soudům v kauze Čapí hnízdo pokračuje i nadále. Developeři by měli zájem stavět nové byty v Ostrově na Karlovarsku, v lokalitě zvané Vlečka poblíž centra města. Rozhodující pro ně bude výsledná cena bytu, která by podle starosty města měla odpovídat kupní síle místních obyvatel. Vzniknout by tam mohly byty nájemní, družstevní i v osobním vlastnictví. Papež Lev XIV. Pokračuje ve své návštěvě Francie, kde v Paříži odsloužil mši pro více než 500 000 věřících. Při této cestě se hlava katolické církve vyjádřila kriticky k umělé inteligenci a odmítla eutanazii. Předchozí den sledovali papežův průjezd Paříží papamobilem davy lidí přímo v ulicích. Na Mělnicku zůstává bez pitné vody z kohoutku přibližně 15 000 lidí, poté co se ve vodě objevilo nadlimitní množství olova. Odborníci upozorňují, že podobná kontaminace je dnes velmi vzácná a nevylučují souvislost se skládkou umístěnou poblíž vodních vrtů. Obyvatelé si tak ještě několik dní budou muset vodu k pití i vaření obstarat jinak. A teď sport. Čeští fotbalisté dnes večer v Edenu nastoupí proti Chorvatsku v úvodním zápase elitní skupiny Ligy národů, přičemž trenér stále řeší, kdo bude chytat brance. České tenistky se v neděli utkají o titul v poháru byly Jean Kingové s Ukrajinkami, které ve semifinále zdolali obhájkyně trofeje z Itálie. A na závěr trochu z cestování, Češi si letní dovolenou na příští rok plánují s velkým předstihem a zájem o takzvané first minute zájezdy meziročně vzrostl zhruba o 10%. Cestovní kanceláře lákají na slevy mezi 15 a 25% pro ty, kdo si dovolenou zajistí co nejdříve. Počasí. Aktuálně v Praze jasno a 22 stupňů, v Brně jasno a 19, v Ostravě polojasno a 19. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu. Dopravní servis. Ucifal u mikrofonu odpolední doprava v kostce. Na silnici I49 ve Zlíně, v části Příluky, došlo před chvílí k nehodě se zraněním u světelné křižovatky. V Praze v ulici Kbelská za sjezdem z Novopatské směrem na Letňany se před hodinou střetla dvě osobní vozidla. Na dálnici D6 na 135. kilometru směrem na Karlovy Vary havarovalo vozidlo do příkopu a provoz tam řídí hlídka policie. Na dálnici D11 u 25. kilometru směrem na Jaroměř zdržuje provoz poroukané vozidlo. Do konce září platí omezení na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem směrem na Český Těšín, kde se opravují dělatační závěry na mostě u Třanovic. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Balík k silnicím. Příjemné odpoledne a opatrnou jízdu přeje Bucifal.

počasí. Odpolední počasí Účet rádia. Bucifal u mikrofonu, tak jak bude do večera. Aktuálně v Praze jasno a 22 stupňů, Brně jasno a 19, Ostravě polojasno a 19. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pondělí zataženo, teploty kolem 22, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu a ve čtvrtek jasno, teploty kolem 22, pátek polojasno, teploty kolem 20. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia. Čet rádio. Dopravní servis. Bucifal u mikrofonu, odpolední doprava v kostce. Na silnici I49 ve Zlíně, v části Příluky, došlo před chvílí k nehodě se zraněním u světelné křižovatky. V Praze v ulici Kbelská za sjezdem z Novopatské směrem na Letňany se před hodinou střetla dvě osobní vozidla. Na dálnici D6 na 135. kilometru směrem na Karlovy Vary havarovalo vozidlo do příkopu a provoz tam řídí hlídka policie. Na dálnici D11 u 25. kilometru směrem na Jaroměř zdržuje provoz poroukané vozidlo. Do konce září platí omezení na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem směrem na Český Těšín, kde se opravují dělatační závěry na mostě u Třanovic. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Balík k silnicím. Příjemné odpoledne a opatrnou jízdu přeje Bucifal.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 5 a u stolu sedí Bucipal a Vlasta.
1: Venku je jasno a 22 stupňů, paráda. Co tam máš?
0: Četl jsem o pánovi z Hradce, Jiří Soukup se jmenoval. Běhat maratony začal až po 50 a dal jich přes 500.
1: 500 maratonů?
0: No jo. A ještě v 88 letech běhal závody.
1: To je neuvěřitelné. Já mám dost po 10 kilometrech.
0: Vidíš? Tvrdil, že nejhorší je sedět doma na gauči a kňourat.
1: To má pravdu. Takže ty teď taky obuješ kecky, bucouši.
0: Mně náhodou, já mám svoje kafe a káru.
1: Vždyť by ti to prospělo.
0: Vlastně mě k běhání nikdo nenatlačí ani v 80.
1: Jsi prostě nepoučitelný. 17 hodin budou zprávy Čet rádia, tak radši posílám muziku, než mě klepne.

Je 17 hodin. Vítám vás u odpoledních zpráv ČT Rádia. Jmenuji se Bucifal a s dovolením začneme. Ve zprávách dnes. Tisíce domácností na Mělnicku zůstávají bez pitné vody kvůli kontaminaci olovem. Papež Lev XIV. Při návštěvě Francie varoval před riziky umělé inteligence a spor mezi premiérem Babišem a justicí nebere konce. Na Mělnicku zůstává bez pitné vody z kohoutku přibližně 15 000 lidí, poté co se ve vodě objevilo nadlimitní množství olova. Odborníci upozorňují, že podobná kontaminace je dnes velmi vzácná a nevylučují souvislost se skládkou umístěnou poblíž vodních vrtů. Obyvatelé si tak ještě několik dní budou muset vodu k pití i vaření obstarat jinak. Papež Lev XIV. Pokračuje ve své návštěvě Francie, kde v Paříži odsloužil mši pro více než 500 000 věřících. Při této cestě se hlava katolické církve vyjádřila kriticky k umělé inteligenci a

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc jednal s předsedou Pražského vrchního soudu o výrocích premiéra Andreje Babiše, který opakovaně zpochybňuje nezávislost justice. Podle ministerstva je kritika soudu přípustná, měla by ale zůstat věcná. Babiš přesto ve svém tažení proti soudům v kauze Čapí hnízdo pokračuje i nadále. A teď sport. Čeští fotbalisté dnes večer v Edenu nastoupí proti Chorvatsku v úvodním zápase elitní skupiny Ligy národů, přičemž trenér stále řeší, kdo bude chytat brance. České tenistky se v neděli utkají o titul v poháru byly Žán Kingové s Ukrajinkami, které ve semifinále zdolali obhájkyně trofeje z Itálie. A na závěr trochu z cestování, Češi si letní dovolenou na příští rok plánují s velkým předstihem a zájem o takzvané first minute zájezdy meziročně vzrostl zhruba o 10%. Cestovní kanceláře lákají na slevy mezi 15 a 25% pro ty, kdo si dovolenou zajistí co nejdříve. Počasí. Aktuálně v Praze jasno a 22 stupňů, v Brně jasno a 19, v Ostravě zataženo a 19. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice. Dopravní servis. Ta domů z práce, tak co vás na ní čeká? Bucifal a doprava. Na dálnici D1 mezi 52. a 53. kilometrem ve směru na Brno došlo k nehodě. Na vozovce je překážka a řidiči by měli projíždět se zvýšenou opatrností. Nehoda se stala také na silnici 52 mezi Pohořelicemi a Brnem u obce Popovice, kde je neprůjezdná zpevněná krajnice a probíhá vyšetřování. V Praze došlo k nehodě na silnici E55-E65, na místě je překážka a provoz je omezený. Nehoda komplikuje dopravu i v Chrudimi na silnici I/37H na Masarykově náměstí, kde probíhá odtah vozidla a uvolňování komunikace. Na dálnici D1 u sjezdu na Brno centrum pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony. Do konce září trvá oprava dělatačních závěrů na dálnici D48 na mostě nad Třanovicemi ve směru na Český Těšín. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava ČT Rádia. Loučí se váš Bucifal, šťastnou cestu.

počasí. Dobré odpoledne, dámy a pánové. U počasí Bucifal podíváme se, co nás čeká. Aktuálně v Praze jasno a 22 stupňů, v Brně jasno a 19, v Ostravě zataženo a 19. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pondělí zataženo, teploty kolem 22, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu a ve čtvrtek jasno, teploty kolem 22, pátek polojasno, teploty kolem 20. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Ta domů z práce, tak co vás na ní čeká? Bucifal a doprava. Na dálnici D1 mezi 52. a 53. kilometrem ve směru na Brno došlo k nehodě. Na vozovce je překážka a řidiči by měli projíždět se zvýšenou opatrností. Nehoda se stala také na silnici 52 mezi Pohořelicemi a Brnem u obce Popovice, kde je neprůjezdná zpevněná krajnice a probíhá vyšetřování. V Praze došlo k nehodě na silnici E55-E65, na místě je překážka a provoz je omezený. Nehoda komplikuje dopravu i v Chrudimi na silnici I/37H na Masarykově náměstí, kde probíhá odtah vozidla a uvolňování komunikace. Na dálnici D1 u sjezdu na Brno centrum pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony. Do konce září trvá oprava dělatačních závěrů na dálnici D48 na mostě nad Třanovicemi ve směru na Český Těšín. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava ČT Rádia. Loučí se váš Bucifal, šťastnou cestu.

0: Dobrý podvečer z Czech Rádia. Máme za 20 minut 6.
1: Ty se pořád tak divně usmíváš do telefonu, Vlasti, to ti píše nějaký nový nápadník?
0: Ne. Jenom koukám na fotky z dnešního běhu. A venku je mimochodem polojasno a 22 stupňů, krasavice podzim. No.
1: Jestli chceš večer po tom pobíhání trochu vypnout hluku v hlavě, mám pro tebe tip na parádní album.
0: Mluv.
1: Deska Moon Safari od francouzské kapely Air. Vyšla v roce 1998 a je to naprostá klasika.
0: Air. To jsou ti dva Francouzi s těmi starými synťáky.
1: No jo, Nicolas Godin a Jean-Benoît Dunskel. Je to taková snová jemná elektronika, klidná basová linka, žádný zpěv.
0: Fakt.
1: Skutečně. Když si k tomu vezmeš knížku nebo kafe, okamžitě z tebe spadne veškerý stres z celého týdne.
0: To beru, bucane.
1: Jen se zítra moc nebalte na ven, má být zataženo a ráno kolem 10 stupňů, i když odpoledne to vyšplhá na 22.
0: Takže teplejší bunda.
1: Určitě.
0: V 6 hodin přineseme zprávy Czech Rádia a teď posíláme do vzduchu skvělou muziku.

Je 18 hodin. Příjemný večer. U mikrofonu Bucifal a tohle jsou zprávy Čet rádia. Co byste dnes neměli minout? Odbory bezpečnostních složek nesouhlasí s vládním návrhem na zvýšení platů. Ministr Havlíček obhajuje výši rozpočtového schodku, opozice mluví o ekonomickém zločinu. V Řecku vzniká nová krajně pravicová strana bývalého vězně. Analytici upozorňují, že ruský prezident postupně naplňuje cíle, které ohlásil téměř před 5 lety. Podle nich je potřeba brát vážně všechno, co o svém tažení na západ řekl, protože jeho takzvaná první fáze trvá už léta a stále pokračuje. Ministr průmyslu Karel Havlíček připustil, že státní rozpočet mohl mít nižší schodek, cena by ale byla škrty ve výdajích na obranu, energetiku nebo dopravu. Podle něj by to ohrozilo fungování celé republiky a vláda proto na úspory nepřistoupila. Předseda STAN Vít Rakušan naopak plánovaný schodek přesahující 386 miliard korun označil za ekonomický zločin. Odborová unie bezpečnostních složek se postavila proti vládnímu návrhu na zvýšení platů policistů, hasičů, celníků i vězeňské služby o 2600 až 2900 korun. Odbory chtějí, aby se peníze promítly přímo do tarifu a žádají jeho navýšení o 10% už od ledna. O celé věci má vedení odboru v úterý jednat přímo s ministerstvem vnitra. V Řecku vzniká nová krajně pravicová strana s názvem Aliance Řeků, kterou vede bývalý poslanec Ilias Kasidiaris. Ten ji založil poté, co se dostal z vězení, kde si odpykával trest za řízení zločinecké organizace a dříve působil jako mluvčí neonacistického

ze zahrady v německém Krefeldu. Sedmiletý samec by se měl stát základem obnoveného chovu tohoto ohroženého poddruhu, jeho partnerku plánují přivést až z Indonésie. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 22 stupňů, Brně jasno a 19, Ostravě jasno a 18. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A z nebe rovnou na asfalt Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio. Dopravní servis. Vážení posluchači, večerní dopravní servis Čet Rádia. Bucifal. Na silnici druhé třídy číslo 430 u Vyškova v části Pololány došlo před hodinou k nehodě dvou osobních vozidel, jeden pruh je neprůjezdný a na místě probíhá vyšetřování. V Domažlicích na silnici I22 ulici 28. října hlásí nehodu před hodinou. V Praze na silnici E55 E65 je od odpoledne do večera na vozovce překážka po nehodě, provoz tam jde se zvýšenou opatrností. Na dálnici D3 zůstávají kvůli stavbě uzavřené silnice třetích tříd u Kaplice směrem k rakouským hranicím. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec večerního dopravního servisu. Jak dojedete včas a v klidu, přeje Bucifal.

0: Příběh dne.
1: Představte si stadion Ellis Park v Johannesburgu, rok 1995, a napětí, které by se dalo krájet. Jižní Afrika hostila mistrovství světa v rugby, jen rok předtím skončil apartheid a země byla rozdělená jako málo kdy předtím. Národní rugbyový tým, Springboci, byl po desetiletí symbolem bílé menšiny a černá většina ho vnímala jako nepřítele, ne jako svůj tým. Prezident Nelson Mandela ale viděl něco jiného, viděl příležitost, jak z nenávisti udělat most. Rozhodl se, že přijde na finále v dresu se jménem kapitána Franoise Pienaara a s číslem 6 na zádech. Když vyšel na trávník, stadion plný převážně bílých fanoušků najednou skandoval jeho jméno, jako by v tu chvíli přestalo záležet na barvě kůže. Jižní Afrika ten den porazila Nový Zéland v prodloužení a stala se mistrem světa. Ale skutečné vítězství se odehrálo mimo hřiště, protože lidé, kteří se ještě před pár lety báli jeden druhého, si toho večera padali kolem krku na ulicích. Mandela později řekl, že sport má sílu měnit svět jinak, než to dokáže cokoliv jiného, a tenhle zápas mu dal za pravdu. Z gesta jednoho muže a jednoho dresu se stal symbol, o kterém se dodnes vypráví a natočil se o něm i film. Ukazuje nám to, že smíření někdy nezačíná velkými zákony, ale malým, odvážným krokem, který má odvahu udělat jako první jen jeden člověk.

To umí každý debil, aby ESO trumfem přebil, ale jdet na ESO dvojku, to je teprve kol. Moja stará pečí, že nemám ho větší, že furt jen vedu řeči a potom jdu spat. Já říkám, moja drahá, láska není rychlo drahá a ví, jak hra je drahá a stejně tě mám rád. To umí každý debil, aby ESO trumfem přebil, ale jdet na ESO dvojku, to je teprve kol. Po letecké plání vichřice se prohání, dejte si pozor na ní, páni konšele. Smetla už jinčí obry z papíru či hobry, a jak byl každý dobrý a šel do prdele.

Vešel jsem do bufetu, dal si štamprli fernetu a vepřovou kotletu. Co za 100 korun chcete? Ne, žili jsem zved vidličku, tak přišel student v tričku, podrazil mi židličku.

Doma jsem řekl I'm sorry, vzal spacák a pohory a jel na Kavčí hory s kytarou. Lidí tam byl chuml, každý druhý měl vuml a mezi nima ruml s Che Guevarou. To umí každý den a BS

Komerční banky, kde si stály ruské tanky, jsou dnes plátěné stánky a fronty veliké. Za poctivé české kačky od vietnamské prodavačky, samé originál značky velikosti i kikel. To umí každý debil, aby...

Jet Radio. Počasí. Dobrý večer, dámy a pánové. U počasí Bucifal podíváme se, co nás čeká. Aktuálně v Praze polojasno a 21 stupňů, Brně jasno a 19, Ostravě jasno a 18. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Poukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu jasno, teploty kolem 23, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty mezi 18 a 23 stupni. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu. Jet Radio. Dopravní servis. Vážení posluchači, večerní dopravní servis Čet Rádia. Bucifal. Na silnici druhé třídy číslo 430 u Vyškova v části Pololány došlo před hodinou k nehodě dvou osobních vozidel, jeden pruh je neprůjezdný a na místě probíhá vyšetřování. V Domažlicích na silnici I22, ulici 28. října, hlásí nehodu před hodinou. V Praze na silnici E55, E65 je od odpoledne do večera na vozovce překážka po nehodě, provoz tam jde se zvýšenou opatrností. Na dálnici D3 zůstávají kvůli stavbě uzavřené silnice třetích tříd u Kaplice směrem k rakouským hranicím. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec večerního dopravního servisu. Jak dojedete včas a v klidu, přeje Bucifal.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Dobrý podvečer z Četrádia, máme za 20 minut 7.
1: Ty zíráš do toho plastového kelímku, jako by ti v něm plavalo zlato.
0: To je bylinkový čaj a venku je zataženo a 21 stupňů, tak neprskej, bucane.
1: Je, je omyl, ale počasí beru.
0: Věděl jsi, že máme v nose čichový receptor, co zachytí pach deště v hlíně lépe než žralok krev.
1: To je blbost.
0: Fakt. Té látce se říká geosmin a uvolňují ji bakterie v půdě, když na ně zaprší.
1: No tak proto mi po dešti na zahrádce vždycky tak voní kára i kompost.
0: Lidský nos ucítí 5 částic geosminu v bilionu molekul vzduchu.
1: Vidíš, a já myslel, že mám čich v háji od té doby, co jsem v 90. roce čistil výfuk u staré škodovky a vdechl litr benzínu.
0: Bucouši, brzdi.
1: Jen říkám, že mi ten čich funguje.
0: Funguje, protože je to starý evoluční reflex, aby poznal, kde je voda a úrodná půda.
1: To dává smysl.
0: Jak to máte vy s pachem deště na podzim? Máte tu vůni mokré hlíny rádi, nebo vám vadí? Napište nám.
1: 19 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď pošleme do vzduchu pořádnou muziku.

0: Minuta zbývá do 19. hodiny. Od mikrofonu zdraví Honza, přeju vám šešek. Krásný sobotní večer, protože máme sobotní večer a 19. hodinu na krku, tak nám taky začne živé vysílání, živé písničky na přání, tak můžete psát vaše vzkazy, což už ostatně i děláte, buď na stránce rádia chatradio.cz nebo v mobilní aplikaci, pokud máte staženou v Android telefonech Chat Radio, tak můžete psát rovnou tam. No a kdo budete chtít, tak samozřejmě můžete i volat sem ke mně do vysílání a pokecáme živě na 792 323 100, to je telefon číslo sem ke mně, můžete volat buď klasicky, nebo i na WhatsAppu nás najdete. No a také, kdo by nemohl psát do vzkazníku z nějakého důvodu, tak může psát e-maily na info@chatradio.cz. Tak, tolik úvod, samozřejmě zahájíme ostré vysílání hned po zprávách, který už tady netriplivě přešlapuje Bucifal, takže mu předám slovo zprávy v 19 hodin, no a hned po nich jdeme na vaše vzkazy. Tak pohodovej poslech.
1: Je 19 hodin. Dobrý večer a vítejte u zpráv Chat Rádia. Provází vás Bucifal. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Odbory bezpečnostních složek nesouhlasí s vládním návrhem na zvýšení platů. Ministr Havlíček obhajuje výši rozpočtového schodku, opozice mluví o ekonomickém zločinu. V Řecku vzniká nová krajně pravicová strana bývalého vězně. Ministr průmyslu Karel Havlíček připustil, že státní rozpočet mohl mít nižší schodek, cena by ale byla škrty ve výdajích na obranu, energetiku nebo dopravu. Podle něj by to ohrozilo fungování celé republiky a vláda proto na úspory nepřistoupila. Předseda STAN Vít Rakušan naopak plánovaný schodek přesahující 386 miliard korun označil za ekonomický zločin. Odborová unie bezpečnostních složek se postavila proti vládnímu návrhu na zvýšení platů policistů, hasičů, celníků i vězeňské služby o 2600 až 2900 korun. Odbory chtějí, aby se peníze promítly přímo do tarifu a žádají jeho navýšení o 10% už od ledna. O celé věci má vedení odborů v úterý jednat přímo s ministerstvem vnitra. Analytici upozorňují, že ruský prezident postupně naplňuje cíle, které ohlásil téměř před 5 lety. Podle nich je potřeba brát vážně všechno, co o svém tažení na západ řekl, protože jeho takzvaná první fáze trvá už léta a stále pokračuje. V Řecku vzniká nová krajně pravicová strana s názvem Aliance Řeků, kterou vede bývalý poslanec Ilias Kasidiaris. Ten ji založil poté, co se dostal z vězení, kde si odpykával trest za řízení zločinecké organizace a dříve působil jako mluvčí neonacistického Zlatého úsvitu. Nová strana těží z nespokojenosti Řeků s vysokými cenami a má reálnou šanci dostat se do parlamentu. A teď sport. Bývalý útočník Milan Baroš se oficiálně rozloučil s kariérou exhibičním zápasem na vyprodaném stadionu ve Vítkovicích, kde se proti sobě postavili čeští reprezentanti z počátku tisíciletí a výběr světových hvězd doplněný legendami Baníku. Na fotbal se ale večer soustředí i současná reprezentace, která pod novým trenérem Santim Deniou nastupuje v pražském Edenu proti Chorvatsku vedenému i po 40 hvězdným Lukou Modričem. A na závěr dobrá zpráva ze zoo. Brněnská zoologická zahrada přivítala nového obyvatele, vzácného tygra sumaterského, kterého přivezli ze zahrady v německém Krefeldu. 7letý samec by se měl stát základem obnoveného chovu.

Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Se dnes večer děje na silnicích, hlásí Bucipal. V Brně na silnici číslo 37915 došlo před hodinou k nehodě dvou osobních vozidel, pruh je neprůjezdný a na místě stále probíhá vyšetřování. Na dálnici D1 na 44. kilometru ve směru na Brno leží na vozovce předmět z kamionu, je uzavřený levý jízdní pruh. Na dálnici D1 na 66. kilometru ve směru na Brno stojí poroukané vozidlo, počítejte se zdržením a projíždějte opatrně. Podobná situace s poroukanými vozidly je i na dálnici D10 ve směru na Prahu, konkrétně kolem 37. a 49. kilometru a také v Královopolském tunelu v Brně, kde je neprůjezdná krajnice. Na dálnicích D5 a D0 směrem na Prahu a na D1 hlásí silný provoz. Z dlouhodobých omezení připomínáme rekonstrukci křižovatky dálnic D1 a D2 u Brna, kde je potřeba počítat z kolon až do 20. října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Bucifal vám přeje, ať vás dnes večer nic nezdrží.

19 hodin a 5 minut k tomu posloucháte Čet Radio, zpravodajský blok je za námi a před námi je tedy živé vysílání celé dvě hodinky toho, že budeme číst vaše vzkazy, případně odbavovat telefonáty, pokecáme, zahrajeme, pobavíme se tak jako minulý týden, tak kdy to bylo perfektní po té dlouhé letní pauze a uteklo to samozřejmě strašně rychle. No a teď mě zajímá, jaký jste měli týden a co plánujete vlastně na prodloužený víkend. Máme teprve druhé vysílání po dlouhé letní přestávce. Minulou sobotu jste mi vlastně poslali přes 20 přání a poslouchalo nás víc než kdy předtím. Takže za to díky a dnes jdeme zase naživo, jak jsem říkal, celé dvě hodinky. Vzkazník na chatradio.cz je otevřený, pište komu, co, jak a proč. No a Bucifal s Vlastou, ty budou mít teďka volno, teď jsem tu já. Tak. Každopádně téma prodloužený víkend, tak co třeba plánujete, jestli někam vyrazíte, nebo jste už vyrazili, babí léto, dneska se trošku jako ozvalo, řekl bych, bylo krásně celý den, aspoň tady v Ostravě, no a třeba i u vás. Tak každopádně pojďme ale na vzkazy, mrkneme a začneme teda písničkama vzkazy, které tu přišly. Je tady vzkaz od Anon. Milovaný Marečku, vše nejlepší k narozeninám, tvoje žena Lenka. No výborně, tak přejeme taky všechno nejlepší k narozeninám, hlavně zdravíčko, štěstíčko, pohodu, lásku a však to znáte. Každopádně vybral jsem tam nějakou zamilovanou písničku a pojďme na další vzkaz. Vine 1985 píše, hezký večer do rádia, chtěl bych nechat zahrát pro Tezi 15 Harley katalog, díky Marťas. Vůbec nemáš za co. Tak jo, odbavené to máme, za chvilku zase další vaše vzkazy, které už teď můžete psát, no a teď už tedy jdeme Leoš Mareš a Harley, tak to je to, co budeme hrát právě teď a přeju vám pohodový poslech.

záda. Miluju tě večer, když celá prostě záříš. Miluju tě ráno, jak se přitom tváříš. Miluju tvý vášně, co se znitra derou. Miluju tě strašně, miluju tě celou.

0: 15 minut po 19. hodině posloucháte Čet Rádio, živé vysílání písničky na přání, které před malou chvíli odstartovaly první dva vzkazy. Máme přečtené i písničky odehrané a teď tedy pojďme na další skladby, ať se posuneme dál. Píše nám Radici, prosím o rozptylovou loučku od skupiny Ponožky pana Semtamtuka. Tak jo, tak dobře, zahrajeme, ale ještě nám někdo také volá, tak se podíváme, kdo tam se nám dovolal do vysílání. Halo, halo, kdo pak je tam?
1: Honzík.
0: Ano, ano, u mikrofonu. Tak, kdo pak se dovolal?
1: No, kdo pak? Mirka, Slavina, vole.
0: Miruško, přeju ti krásný večer z rádia. Povídej, jak pak se máš, jak trávíš prodloužený víkend?
1: No, úplně normálně. Tím, že jsem zuřila na 8 směrkách.
0: Aha.
1: Ale jo, zdolala jsem je nakonec, ale ty, to je fuška. Ale o tom nechci mluvit. Dej nám tam to naši šrouby a matice, buď tak hodný.
0: Dobře, a komu to pošleš, povídej.
1: No tak všem tetičkám a strýcům, ne?
0: Tak, dobře, to musíš říct, víš, a to všichni víme. Tak, dobře. Tak
1: už. Všem lidem dobré vůle, co jsou na super pokecu, asi tak.
0: Dobře, tak jo. Mám to připravený, je to takhle všechno, Miru?
1: Jo, je to všechno.
0: Tak děkuju za zavolání, přeju krásný večer. Ahoj, čau, čau. Tak, to byla první volající Mirka alias Slavina 45 z chatu Super Pocket, místnost tetky a strejci, také tam zdravím všechny a samozřejmě pouštím jejich kovomat. Tak jenom, aby jsme nezapomněli, Urbavené přáníčko čtené, tak to bylo od Radici, rozstylová loučka od skupiny Ponožky pana Semtamtuka a samozřejmě tedy volající má přednost, takže tam dáme kovomat, jak já říkám, neboli tedy šrouby a matice od Mandraže. Krásný sobotní večer s Čet Rádiem.

25 minut po 19. hodině posloucháte Chat Radio, živé vysílání písničky na přání, do kterých samozřejmě píšete, ale můžete i volat jako před chvílí Mirka na 792 323 100. No a pojďme tedy na další vzkazy, které tu čekají, napsala nám Lovely Dream. Hezký sobotní večer přeju všem posluchačům, i tobě Honzo, prosím zahraj pro všechny, kdo se rozhodli poslouchat o Dimitri s nadějí, díky. Tak vůbec nemáš za co, rád samozřejmě zahraju a další vzkaz je tu od Rainbow 8. Dobrý večer všem, prosím pro Lovely od Offspringů, Hidat, díky, tak nemáš vůbec za co. Dáme tedy i něco tvrdšího, jak chcete, mezi tím samozřejmě bude počasí, tak určitě si za chvilku řekneme, jak bude, no ale teď už jdeme tedy na písničky, takže Dimitri a také Offspring, pohodový poslech přeju.

0: 29 minut po 19. Řekneme si také, jaké bude počasí. Jsem mal normálně ztratil tahák, hele, to by bylo. Tak pojďme na to. Dnes přes den bylo kolem 21 stupňů, to určitě víte. Večer ale rychle ten vzduch chladne. No, v noci má být kolem 11 stupňů, nebo klesnout také ke 3 až 4 a po ránu budou dokonce mlhy. Mého tisku je mrznoucí, tam je to jako jasný. A celý prodloužený víkend bude ale suchý a slunečný. I pondělí kolem 22 stupňů. No a kdo sedí venku, tak jedině s dekou. Kdo doma, tak s námi. No, písničky další budeme hrát za chviličku zase, tak máme tam připravený Offspring. No, to si dáme teď. A potom pokračujeme dalšíma vašema vzkazama.
1: Pište do vzkazníku nebo volejte na 792 323 100. Písničky na přání.

A jedeme dál. Pojďme se podívat na další vaše vzkazy, které píšete na stránce rádia chatradio.cz nebo také v aplikaci v mobilních telefonech. Pokud máte staženou a nainstalovanou, tak mrkneme rovnou na to. Tak co tam čeká teď? Lovely Dream píše. Pro Rainbow 8 prosím zahraj od Rolling Stones Lady Jane. OK, zahraju určitě. A také Vicky píše. Krásný večer, Honzo, mohu poprosit pro čertík 55 dodatečně k narozeninám od Vohnoutů Svaz českých bohémů. Děkuju. Tak vůbec nemáš za co, také dodatečně tedy přeji vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, peněz a já nevím čeho všeho, však to znáte. Takže všeho dobrého, doufám, že to hezky oslavila nebo oslavil, teď nevím úplně přesně, jak to říct správně, no ale každopádně, co si tedy zahrajeme, také Rolling Stones, také Vohnoutí, to je bomba, to jsem dlouho neslyšel. Tak jo, jdeme na to, pohodlý poslech přeju.

42 minut po 19. hodině posloucháte Čet Radio živé vysílání písničky na přání, tak pojďme mrknout na to, co čeká ve vzkazníku právě teď a komu to poletí. Píše nám Vicky, pro Květinka 4046 do místnosti u zlobivého čertíka od Harley svařák, že snad se burčáku dočká, tak ať mezi tím chytí slinu. Tak jo, tak chytit slinu, hele, pořádně, jo, a burčák prej bude. Tak, ok, pošleme Harley a svařák a pojďme na další přáníčko. Máme tady vzkazy od Tizit 15. Ahoj, pěkný večer pro Evičku, Ivetku, Rainbow 8, nechám to na tobě a pro vás Honzo, znova od Tizit 15. Ahoj, pěkný večer Honzo, pro Jirku, Martina, děkuji. Tak to je asi připojení a pak tady ještě jednou. Ahoj, pěkný večer, Jirku, Martina od Landy, děkuji Honzo. Ok, tak určitě mám připraveno. Dáme tam také Landu a jeho přízraky, no a potom mrkneme zase na další vaše vzkazy. Pohodový poslech přeju.

10 minut do 20. hodiny posloucháte Čet Radio, písničky na přání, tak pojďme mrknout, co budeme hrát a komu to bude. Jiří Repaši píše, ahojky Honzíku, přeji ti krásný sobotní večer, nechám na tobě, co zahraješ, máš ode mě jedno přáníčko, tak si pust, co budeš chtít. S pozdravem Jiří, jsem trošku nemocný, tak odpočívám a poslouchám vaše rádio. Tak děkujem, no a přejeme samozřejmě brzké uzdravení a ti brzo líp. Tak doufám, že písnička tě malinko zahřeje. To je taková trošku rychlejší na rozproudění, tak možná, že ano. Pojďme na další vzkaz, prosím. Rainbow 8 píše, prosím pro Tezit 15 od Zona A Pakáreň, díky. Tak nemáš za co, také zahraju, mám to připravené. Tak jdeme na to, písničky jsou tu, tak pojďme si je prostě a jednoduše zahrát.

Tak do zpráv nám zbývají 4 minutky a to stihneme akorát tak jedno přáníčko, tak pojďme na něj. Lovely Dream píše, prosím, ještě zahraj od Proteus Závislosti pro ty, co poslouchají, děkuji. Tak vůbec nemáš za co, jdem to zahrát a pak mrknem do další hodinky.

0: 20. hodina je tady jako na koni, první hodinka živého vysílání je za námi, před námi je ale ještě stále ta druhá, takže jsme v polovině, poločas, tak pojďme na to. Bucifal připraven se zprávami, ale hned po nich to rozhodneme dál.
1: Je 20 hodin. Dobrý večer. Bucifal u mikrofonu a Čet Rádio vám přináší zprávy. Co se děje doma i ve světě? Odbory bezpečnostních složek nesouhlasí s vládním návrhem na zvýšení platů. Ministr Havlíček obhajuje výši rozpočtového schodku, opozice mluví o ekonomickém zločinu. V Řecku vzniká nová krajně pravicová strana bývalého vězně. Ministr průmyslu Karel Havlíček připustil, že státní rozpočet mohl mít nižší schodek, cena by ale byla škrty ve výdajích na obranu, energetiku nebo dopravu. Podle něj by to ohrozilo fungování celé republiky a vláda proto na úspory nepřistoupila. Předseda STAN Vít Rakušan naopak plánovaný schodek přesahující 386 miliard korun označil za ekonomický zločin. Analytici upozorňují, že ruský prezident postupně naplňuje cíle, které ohlásil téměř před 5 lety. Podle nich je potřeba brát vážně všechno, co o svém tažení na západ řekl, protože jeho takzvaná první fáze trvá už léta a stále pokračuje. V Řecku vzniká nová krajně pravicová strana s názvem Aliance Řeků, kterou vede bývalý poslanec Ilias Kasidiaris. Ten ji založil poté, co se dostal z vězení, kde si odpykával trest za řízení zločinecké organizace a dříve působil jako mluvčí neonacistického Zlatého úsvitu. Nová strana těží z nespokojenosti Řeků s vysokými cenami a má reálnou šanci dostat se do parlamentu. Odborová unie bezpečnostních složek se postavila proti vládnímu návrhu na zvýšení platů policistů, hasičů, celníků i vězeňské služby o 2600 až 2900 korun. Odbory chtějí, aby se peníze promítly přímo do tarifu a žádají jeho navýšení o 10% už od ledna. O celé věci má vedení odborů v úterý jednat přímo s ministerstvem vnitra. A teď sport. Bývalý útočník Milan Baroš se oficiálně rozloučil s kariérou exhibičním zápasem na vyprodaném stadionu ve Vítkovicích, kde se proti sobě postavili čeští reprezentanti z počátku tisíciletí a výběr světových hvězd doplněný legendami Baníku. Na fotbal se ale večer soustředí i současná reprezentace, která pod novým trenérem Santim Deniou nastupuje v pražském Edenu proti Chorvatsku vedenému i po 40 hvězdným Lukou Modričem. A na závěr dobrá zpráva ze zoo. Brněnská zoologická zahrada přivítala nového obyvatele, vzácného tygra sumaterského, kterého přivezli ze zahrady v německém Krefeldu. Sedmiletý samec by se měl stát základem obnoveného chovu tohoto ohroženého poddruhu, jeho partnerku plánují přivést až z Indonésie. Počasí.

0: Dobrý večer, Čet Radio. Písničky na přání.
1: Je to tak, téměř 5 minut po 20. hodině posloucháte živé vysílání na Čet Rádiu. Od mikrofonu zdraví Honza. Vystřídal jsem Bucifala, který jsme zase teďka odklidili. On přijde zase za hodinu zmetek, no ale nevadí. Do té doby my si budeme číst vaše přání, dělat radost, poslouchat muziku. No a samozřejmě, kdo budete chtít, můžete i zavolat na 792 323 100. Tak to je to správné číslo. Sem ke mně do rádia můžeme pokecat živě. Před hodinkou jsme telefonát měli, před necelou hodinkou. Byl super, tak můžete někdo pokračovat klidně. 792 323 100. Teď už pojďme ale k přáníčkům. Podíváme se do vzkazníku, který máte na chatradio.cz, případně kdo máte nainstalovanou apku Čet Rádia přímo v telefonu, na Android telefonech, tak samozřejmě můžete i přímo tam. No a pojďme. Vicky píše: milý Honzíku, poprosím od Pavla Rota Zahrada tichá pro všechny nešťastně zamilovaný a i pro Četujme.cz. Jasně, zdravíme, spřátelený portál Četujme.cz, rádio je společný projekt obou portálů, ať už Super Pocket nebo Četujme. Takže jo, zdravíme vedle k sousedům a posíláme tam Zahradu ticha. Pojďme dál, také Lovely Dream píše: prosím, zahraj od Dancing Mother, je to od Dominika Prvorodca, pro tebe Honzo a pro všechny, co poslouchají, díky. Jaj, no zdravíme Prvorodca tam k medvědům, tak určitě zahrajem tedy. Máme připraveno projektil, nebo také Dancing, to je to, co budeme hrát právě teď, podový poslech. A sobotní večer s Čet Rádiem.
2: Jo! Hajde, jeden.

14 minut po 20. hodině posloucháte živé vysílání písničky na přání a pojďme mrknout tedy na další vaše vzkazy. Tak Jiří Repaši píše, znova zdravím Honzíku, mohl by zahrát píseň od... jo, je to nekonečný příběh pro všechny, co poslouchají rádio. S pozdravem Jiří a děkuji za krásné rozehřátí. No jasné, vůbec nemáš za co, ať se tě bacily brzy pustějí a jdeme dál. Vicky píše, poprosím pro tvrdé jádro metalistů mezi námi Hellraiser od Lennyho a Ozzyho. Díky. OK, tak jo, máme to připravený, tak pohodový poslech.

Pojedeme dál, 23 minut po 20. hodině, posloucháte Čet Rádio, živé vysílání a písničky na přání, tak pojďme mrknout do vzkazníku, co pak nám tam čeká. Rainbow 8 píše, prosím pro lovery od NWU Pogo Punk, díky. Tak jo, ok, zahraju, mám připraveno. No a jdeme na další přání, Tezit 15 napsal, ahojky, pěkný večer, pohodové posezení, nechám to na tobě, Honzo. Ok, tak asi pro pohodové posezení s přáteli, myslíš místnost, posílám to tedy tam. Něco jsem vybral, jo? Tak něco takového pěkného. Tak jdeme na to NWU, no a potom UV. Tak to je to, co budeme hrát právě teď, nějakých 7 minut před 8:30.

29 minut po 20. hodině posloucháte Čet Rádio, živé vysílání písničky na přání. No a teď, protože je půl, tak také si musíme říct, jaké nás čeká počasí. Pojďme na to. Tak v noci bude jasno až polojasno, v severní polovině postupně místy také oblačno, jenom kránu o jedinělé mlhy, no na hutisku už na furt. Nejnižší noční teploty 8 až 4 při uklidnění větru pouze dokonce 2 stupně a místy přízemní mrazíky, no na hutisku zcela jistě a v 1000 metrech na horách budou 4 stupně. Přes den bude polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy také oblačno, zpočátku o jedinělé mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14, na Šumavě 17, v útisku minus 5. Foukat bude slabý, proměnlivý, během nemístí mírný jihovýchodní vítr do 6 metrů za sekundu. No a tlaková tendence, mírný pokles, večer pak slabý vzestup a rostlové podmínky budou mírně nepříznivé, během dne určitě dobré. No v pondělí prodloužený víkend, slunečno, ojedinělé jenom ranní mlhy, bude také jasno, v Čechách místy polojasno, v noci a ráno ojedinělé s mlhami nebo také nízkou oblačností. Na hutisku průtrže. Nejnižší noční teploty 10 až 5 při uklidnění větru pouze 3 stupně, na hutisku minus 3 a ojedinělé přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů. No tak tolik počasí a teď už půjdeme zase na vaše přáníčka.

Jdeme na to, vzkazy tu čekají, tak hudba nepočká, jdem si to odbavit. Lovely Dream píše, prosím ještě pro Rainbow 8 zahry od Panoptico poslední tango, díky. Nemáš za co, mám připraveno a Vine 1985 napsal. Prosím o zahrátí Kabát a Žízeň pro všechny posluchače, díky, Marťas. Vůbec nemáš za co. Jo, Žízeň to je svína, tak jdeme na to.

Máme 37 minut po 20. hodině, posloucháte Chat Radio, písničky na přání ještě stále, tak pojďme se mrknout na vaše vzkazy, co budeme hrát a pro koho to bude. Tak, píše nám Vicky. Milý Honzo, poprosím pro u zlobivého čertíka od Dear Straits Walk of Life, že jim přeji krásnou dobrou noc a milé sny, stejně jako všem četařům a četařkám. OK, tak jo, za chvilku se stejně budeme loučit, tak si potom ještě popřejem a jdeme na další přání. Lovely Dream píše, tak a ještě tu našu od Valegen, klásko má, já stůvnu pro tebe Honzo a pro Agi, díky, tak vůbec nemáš za co. Odbaveno, přečteno, tak tu zbývá jenom zahrát.

Máme téměř 9:15, budeme pomalu, ale jste končit. Máte tedy ještě poslední zhruba 5 minut na to napsat si o poslední přání na vzkazník rádia. Určitě odbavím a teď přečteme to, co nás tu čeká. Rainbow 8 píše, prosím pro tezi 15 od Guns N' Roses Paradise City, dík, nemáš za co, zahraju určitě. A Lovely Dream píše, ještě poslední písničku prosím zahraj od Stratovarius Black Diamond pro všechny posluchače, díky, taky nemáš za co. Tak jak jsem říkal, posledních zhruba 5 minut na poslední vzkazy prosím a budeme se za chvilku pomalu, ale jistě loučit.

Tři minutky do 21. hodiny zbývají a to je nejvyšší čas se rozloučit. Tak jdeme na to, přečteme poslední vzkaz dnešního večera, píše Vicky. Honzíku, poprosím o písničku Nějak se vytrácíš, má lásko. Je to pro někoho, kdo se rozhodl odejít z mého života. Děkuji, hezký večer a dobrou noc přeje všem, Vicky. Tak jo, Vicky, i tobě, i všem ostatním přeji taky krásný dobrý večer, hezký zbytek večera sobotního. Užijte si pěkně ten prodloužený víkend, ať se vám všechno daří, zítra krásnou neděli. A samozřejmě, kdo chcete, zůstaňte naladěni na rádio, je tady další spousta skvělé muziky, kterou pro vás máme i po té 21. hodině. Pro milovníky československé hudby samozřejmě od půlnoci Československá noc, Divadlo noc, kdo ráno musí vstávat, má nějaké povinnosti, tak samozřejmě také ráno z Čet rádia, protože je víkend, neděle, tak od 6. hodiny. No a já se na vás budu těšit zase příští týden v sobotu od 19. hodin. Tady u živých písniček na přání. Mějte se do té doby moc fajně, co vám daří já. Ahoj.

Je 21 hodin. Pěkný večer vám všem. Od mikrofonu Čet rádia vás zdraví Bucipal. O čem se dnes mluví? Rusko podle Lavrova dosáhne svých cílů na Ukrajině bez ohledu na okolnosti, zatímco Trump odmítl iránský návrh na ukončení bojů na Blízkém východě. Na pražské Bulovce se situace po náporu pacientů se salmonelozou pomalu sklidňuje. Odbory bezpečnostních složek nesouhlasí s plánovaným navýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby o 2600 až 2900 korun. Co toho požadují od ledna zvýšení tarifu o 10%. O svém požadavku chtějí v úterý jednat s ministerstvem vnitra. Americký prezident Donald Trump odmítl nejnovější iránský návrh na znovuotevření Hormuzského průlivu a ukončení bojů na Blízkém východě. Znovu zopakoval, že Irán nesmí získat jadernou zbraň, což Washington i Izrael uvádějí jako hlavní důvod trvající války. Situace na infekčním oddělení pražské Bulovky se po náporu pacientů se salmonelozou pomalu sklidňuje.

A teď sport. Čeští fotbaloví reprezentanti nastoupili k sobotnímu utkání Ligy národů proti Chorvatsku, poprvé pod vedením nového španělského trenéra Santiho Denii. Radiožurnál Sport ze zápasu odvysílal přímý přenos. České tenistky bojují o návrat na vrchol evropského tenisu. V neděli je čeká finále poháru Billie-Jean Kingové proti Ukrajině, kde je povede kapitánka Barbora Strýcová se silným týmem v čele s Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou. A na závěr dobrá zpráva z Šluknovska. Ve Šluknově otevřeli novou rozhlednu, která nahradila původní dřevěnou věž zaniklou před více než 120 lety. Nová 31 metrů vysoká stavba se tak stala nejsevernější rozhlednou v celé České republice a mohla by přilákat turisty do šluknovského výběžku i českého Švýcarska. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 17 stupňů, v Brně polojasno a 15, v Ostravě jasno a 14. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik dnešní předpověď. Užijte si večer a ať vám zítřek vyjde podle plánu, přeje Bucipal.

0: Pranostika.
1: Zítřejší neděle 27. září nemá k tomuto konkrétnímu datu žádnou proslulou pranostiku, a tak sáhneme po jedné obecné podzimní moudrosti, která praví, že padá-li listí ze stromů brzy a hustě, bývá pak zima tuhá a dlouhá. Znamená to, že příroda nám prý už teď dává nahlédnout, jaký bude nadcházející chladnější čas. Zítra nás podle předpovědi čeká zatažená obloha, teploty se budou pohybovat od 10 do 22 stupňů a srážky naštěstí nehrozí. Tak snad ty stromy počkají s tím listím ještě chvíli, ať si podzim užijeme v klidu a bez spěchu. Věřím, že i přes zataženou oblohu si najdete ve zítřejším dni chvilku pohody. Přeji vám teď klidný večer a ať se vám krásně usíná, ať vás doprovázejí jen ty nejhezčí myšlenky. Krásné sny přeje Vlasta a Čet Rádio se s vámi těší zase zítra.

počasí. Příjemný večer, posluchači Čet rádia. Tady Bucipal a mám pro vás předpověď na noc i další dny. Aktuálně v Praze polojasno a 17 stupňů, v Brně polojasno a 15, v Ostravě jasno a 13. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pondělí bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu jasno, teploty kolem 23, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty mezi 18 a 23 stupni. A to je z předpovědi vše. Hezký večer a klidnou noc, zdraví váš Bucipal.

0: je 22 hodin.
1: Dobrý večer. Tady Vlasta, čaj mám uvařený, vy snad taky, a jdeme na zprávy. A tady jsou hlavní titulky. Rusko podle Lavrova dosáhne svých cílů na Ukrajině bez ohledu na okolnosti, zatímco Trump odmítl íránský návrh na ukončení bojů na Blízkém východě. Na pražské Bulovce se situace po náporu pacientů se salmonelózou pomalu sklidňuje. Situace na infekčním oddělení pražské Bulovky se po náporu pacientů se salmonelózou pomalu sklidňuje. Z původních 30 dětí tam nyní zůstává 17, ostatní už lékaři propustili domů. Nákazu podle hygieniků způsobila prošlá vejce ve školní jídelně v Újezdě nad Lesy. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na valném shromáždění OSN obvinil evropské země, že systematicky brzdí mírová jednání o Ukrajině. Podle jeho slov Rusko svých vojenských cílů na Ukrajině dosáhne bez ohledu na okolnosti. Ukrajina se ruské invazi brání od února roku 2022. Přerovské místní části Dluhonice se během sobotní traktoriády převrátil traktor s vlečkou plnou lidí. Zranění utrpělo 11 účastníků, záchranáři je odvezli do nemocnic v Přerově a Olomouci. Naštěstí žádné ze zranění není vážné. Odbory bezpečnostních složek nesouhlasí s plánovaným navýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby o 2600 až 2900 korun. Místo toho požadují od ledna zvýšení tarifu o 10%. O svém požadavku chtějí v úterý jednat s ministerstvem vnitra. Americký prezident Donald Trump odmítl nejnovější íránský návrh na znovuotevření Hormuzského průlivu a ukončení bojů na Blízkém východě. Znovu zopakoval, že Írán nesmí získat jadernou zbraň, což Washington i Izrael uvádějí jako hlavní důvod trvající války. A teď sport. Čeští fotbaloví reprezentanti nastoupili k sobotnímu utkání Ligy národů proti Chorvatsku, poprvé pod vedením nového španělského trenéra Santiho Deni. Radiožurnál Sport ze zápasu odvysílal přímý přenos. České tenistky bojují o návrat na vrchol evropského tenisu. V neděli je čeká finále poháru Biližán Kingové proti Ukrajině, kde je povede kapitánka Barbora Strýcová se silným týmem v čele s Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou. A na závěr dobrá zpráva z Šluknovska. Ve Šluknově otevřeli novou rozhlednu, která nahradila původní dřevěnou věž zaniklou před více než 120 lety. Nová, 31 metrů vysoká stavba se tak stala nejsevernější rozhlednou v celé České republice a mohla by přilákat turisty do Šluknovského výběžku i Českého Švýcarska.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 16 stupňů, v Brně polojasno a 14, v Ostravě jasno a 13. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v neděli bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je vše. Až půjdete spát, dobrou noc, s Čet rádiem se s vámi loučí Vlasta.

nedělní ráno, jak má být. Když káva voní pokojem a ty tu snídáš ve stoje. Je jako dát myšlenkám náhle správný směr, bez ovací a premiér, jen víno života.

sama obsluze, což tedy vážně nesnáším, ale jinak se mi vším, tak to máš rád. Poslouchat šepot andělů, někdy mě tahat z malérů, to když je dešťů období.

vracet, kdo chce víc, když život úspěch nabízí a nesklízí už vůbec nic.

srovnané. Když večer šťastná usínám, děkuji Bohu, že tě mám.

0: počasí.
1: Dobrý pozdní večer, posluchači. Tady Vlasta a předpověď na noc a zítřek. Aktuálně v Praze polojasno a 16 stupňů, v Brně polojasno a 13, v Ostravě jasno a 12. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v neděli bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pondělí bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu jasno, teploty kolem 23, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty mezi 18 a 23 stupni. A to je z předpovědi vše. Hezký večer a klidnou noc, zdraví vaše Vlasta.

0: Je 23 hodin.
1: Pěkný večer. Od mikrofonu Čet rádia zdraví Vlasta, zprávy začínají. To byste dnes neměli minout. Rusko podle Lavrova dosáhne svých cílů na Ukrajině bez ohledu na okolnosti, zatímco Trump odmítl íránský návrh na ukončení bojů na Blízkém východě. Na pražské Bulovce se situace po náporu pacientů se salmonelózou pomalu sklidňuje. Situace na infekčním oddělení pražské Bulovky se po náporu pacientů se salmonelózou pomalu sklidňuje. Z původních 30 dětí tam nyní zůstává 17, ostatní už lékaři propustili domů. Nákazu podle hygieniků způsobila prošlá vejce ve školní jídelně v Újezdě nad Lesy. V přerovské místní části Dluhonice se během sobotní traktoriády převrátil traktor s vlečkou plnou lidí. Zranění utrpělo 11 účastníků, záchranáři je odvezli do nemocnic v Přerově a Olomouci. Naštěstí žádné ze zranění není vážné. Americký prezident Donald Trump odmítl nejnovější íránský návrh na znovuotevření Hormuzského průlivu a ukončení bojů na Blízkém východě. Znovu zopakoval, že Írán nesmí získat jadernou zbraň, což Washington i Izrael uvádějí jako hlavní důvod trvající války. Odbory bezpečnostních složek nesouhlasí s plánovaným navýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby o 2600 až 2900 korun. Místo toho požadují od ledna zvýšení tarifu o 10%. O svém požadavku chtějí v úterý jednat s ministerstvem vnitra. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na valném shromáždění OSN obvinil evropské země, že systematicky brzdí mírová jednání o Ukrajině. Podle jeho slov Rusko svých vojenských cílů na Ukrajině dosáhne bez ohledu na okolnosti. Ukrajina se ruské invazi brání od února roku 2022. A teď sport. Čeští fotbaloví reprezentanti nastoupili k sobotnímu utkání Ligy národů proti Chorvatsku, poprvé pod vedením nového španělského trenéra Santiho Demi. Radiožurnál Sport ze zápasu odvysílal přímý přenos. České tenistky bojují o návrat na vrchol evropského tenisu. V neděli je čeká finále poháru Biližan Kingové proti Ukrajině, kde je povede kapitánka Barbora Strýcová se silným týmem v čele s Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou. A na závěr dobrá zpráva z Šluknovska. Ve Šluknově otevřeli novou rozhlednu, která nahradila původní dřevěnou věž zaniklou před více než 120 lety. Nová, 31 metrů vysoká stavba se tak stala nejsevernější rozhlednou v celé České republice a mohla by přilákat turisty do šluknovského výběžku i českého Švýcarska.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 15 stupňů, v Brně 13 a v Ostravě 12. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v neděli bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik k počasí. Klidný zbytek večera s Čet rádiem vám přeje Vlasta.

kde jsi, stojí domek bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ní, hlavně z doslechu.

až vám ta potvora zastoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jenat si táhne, jak to dělají tandráci. Láska se totiž, když je pravit, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je pravit,

protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky.

teče. Na světě není větší víra, pro žádnou z nich se tolik neumírá, ani v žádné jiné zemi na světě.

0: počasí.
1: Před půlnocí ještě jednou Vlasta. Poslední dnešní předpověď je tady. Aktuálně máme jasno, v Praze 14 stupňů, v Brně 12 a v Ostravě 11. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v neděli bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pondělí bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu jasno, teploty kolem 23, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty mezi 18 a 23 stupni. Počasí pro dnešek končí. Vlasta se loučí, dobře se vyspěte.

hodinu v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe. Až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju, a co jsem si na

Škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě, lásko, nechávám samotnou tady na zemi.

0: Je půlnoc.
1: Krásnou noc. Vlasta u mikrofonu, potichu, ať nikoho nevzbudíme, ale zprávy vám povím. Pojďme na to nejdůležitější. Obce u Odoleny vody dál bojují o pitnou vodu. Vláda chystá výrazně schodkový rozpočet a na půdě OSN se ostře střetávají názory na konec války na Ukrajině. Odoleně vodě a okolních obcích lidé stále nemají pitnou vodu z kohoutku. Sobotní ranní vzorek z horního vodojemu totiž ukázal víc než čtyřnásobek povoleného limitu olova, i když další desítky odběrů už v pořádku byly. Vodárny vodu dál pečlivě kontrolují, než dají definitivní zelenou. Přerově se během sobotní traktoriády převrátil traktor s vlečkou plnou lidí. Zranění utrpělo 11 účastníků a záchranáři je odvezli do nemocnic v Přerově a Olomouci. Naštěstí žádné ze zranění není vážné. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na valném shromáždění OSN obvinil Evropu, že záměrně blokuje mírová jednání o Ukrajině. Podle něj se evropský postoj rozchází s americkým a Moskva prý svých vojenských cílů na Ukrajině dosáhne za každou cenu. Ukrajina se přitom ruské agresi brání už od února roku 2022. Vláda chystá pro sněmovnu návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl upozorňuje, že jde o mimořádně expanzivní plán, jaký Česko v nekrizových letech nepamatuje. Podle něj je jedinou skutečnou investicí v rozpočtu dostavba Dukovan. Americký prezident Donald Trump odmítl nejnovější iránský návrh na znovuotevření Hormuzského průlivu výměnou za ukončení bojů na Blízkém východě. Podle něj je Irán ve slabé pozici a Spojené státy trvají na tom, že Teherán nesmí získat jadernou zbraň. Právě obavou z iránského jaderného programu USA a Izrael celý konflikt zdůvodňují. A teď sport. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním zápase Ligy národů s Chorvatskem 1:2, i když ve druhé půli srovnal Adam Karabec. Trenérská premiéra Santiho Deni tak reprezentaci vítězství nepřinesla. České tenistky mají šanci po 8 letech vybojovat pohár Biržán Kingové, ve finále v čínském Shenzhenu vyzvou Ukrajinu. Kapitánka Barbora Strýcová spoléhá hlavně na Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou. A na závěr dobrá zpráva pro výletníky. Ve Šluknově otevřeli po více než 120 letech novou rozhlednu, tentokrát 31 metrů vysokou. Stala se nejsevernější rozhlednou v celém Česku a měla by přilákat turisty i do šluknovského výběžku.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno, v Praze 14 stupňů, v Brně 12 a v Ostravě 11. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Dnes v neděli bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik k počasí. Kdo ještě bdí, tomu noc s Čet rádiem uteče příjemněji, zdraví Vlasta.

0: Divadlo Noc.
1: Jak se vede?
2: Ale no tak, děkuji. A vám?
1: No tak mě celkem taky děkuju, no.
2: To by tak chtělo někam k moři.
1: Ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
2: A jo? Já tam asi letos pojedu.
1: Jo? A kam jedete?
2: Ale tam co loni.
1: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
2: V Jugoslávii.
1: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
2: A,
1: no jo.
2: A vy už jste tam jednou byl?
1: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
2: Jo tak, jel jste tam jako namířeno.
1: A co?
2: Jel jste tam namířeno, ne?
1: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
2: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
1: Ne, já jsem to tam chtěl léčit.
2: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
1: No tak hlavně nemoce, víte?
2: No, to já vím, ale jaký?
1: No tak já toho mám víc, víte, no.
2: Jo.
1: Játra mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
2: No jo, to je zlý. A já myslel, že máte snížení žaludku.
1: No to taky to už dlouho.
2: Jo. A léčíte si to nějak?
1: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
2: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
1: No jo, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
2: Ale jinak vypadáte dobře.
1: Jo?
2: Jo, dobře vypadáte.
1: Tak já se tady zrovna nevidím.
2: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
1: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej, jo.
2: To víte, to dělají ty nemoce.
1: No jo, taky jo.
2: No jo. A
1: co je vám vlastně?
2: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát, zkrátka nic.
1: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
2: Jak pověsit? Myslíte za krk?
1: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
2: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
1: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
2: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
1: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
2: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
1: No to buďte rád, prosím vás.
2: No jo, to je pravda.
1: Až přijde tou hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
2: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
1: No moreť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
2: No jo, už dlouho.
1: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo?
2: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
1: Jo,
2: no.
1: Píchá, jo.
2: No, buďte rád, že to nemáte.
1: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
2: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
1: Ale no tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě. A...
2: Nemocný dítě? A jak je starý?
1: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
2: Ale já myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
1: Jo takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
2: A na co stůně?
1: Ale mám takový horečky a tak, víte.
2: Jo tak fantazíruje.
1: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
2: A já myslím jako, jestli je blouzní z horečky, víte?
1: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
2: Jo, no. A jakou máte plotu?
1: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
2: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
1: No jo, tak To on stejně bude, víte. Ono přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku, že?
2: To bych teda řekl.
1: No já už budu muset pomalonku, páč, já mám ještě nějaký učení.
2: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
1: Ale studiu dálkově medicínu.
2: Medicínu, no. Já taky, tak jsme kolegové.
1: Taky jo.
2: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
1: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
2: No jo, to je pravda. Naschledanou.

0: je 1 hodina.
1: Lidnou noc, posluchači. Vlasta u mikrofonu, jsem vzhůru s vámi a nesu zprávy Čet rádia. To se děje doma i ve světě. Obce u Odoleny vody dál bojují o pitnou vodu. Vláda chystá výrazně schodkový rozpočet a na půdě OSN se ostře střetávají názory na konec války na Ukrajině. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na valném shromáždění OSN obvinil Evropu, že záměrně blokuje mírová jednání o Ukrajině. Podle něj se evropský postoj rozchází s americkým a Moskva prý svých vojenských cílů na Ukrajině dosáhne za každou cenu. Ukrajina se přitom ruské agresi brání už od února roku 2022. Americký prezident Donald Trump odmítl nejnovější iránský návrh na znovuotevření Hormuzského průlivu výměnou za ukončení bojů na Blízkém východě. Podle něj je Irán ve slabé pozici a Spojené státy trvají na tom, že Teherán nesmí získat jadernou zbraň. Právě obavou z iránského jaderného programu USA a Izrael celý konflikt zdůvodňují. V Přerově se během sobotní traktoriády převrátil traktor s vlečkou plnou lidí. Zranění utrpělo 11 účastníků a záchranáři je odvezli do nemocnic v Přerově a Olomouci. Naštěstí žádné ze zranění není vážné. O Doleně vodě a okolních obcích lidé stále nemají pitnou vodu z kohoutku. Sobotní ranní vzorek z horního vodojemu totiž ukázal víc než 4násobek povoleného limitu olova, i když další desítky odběrů už v pořádku byly. Vodárny vodu dál pečlivě kontrolují, než dají definitivní zelenou. Vláda chystá pro sněmovnu návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl upozorňuje, že jde o mimořádně expanzivní plán, jaký Česko v nekrizových letech nepamatuje. Podle něj je jedinou skutečnou investicí v rozpočtu dostavba Dukovan. A teď sport. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním zápase Ligy národů s Chorvatskem 1:2, i když ve druhé půli srovnal Adam Karabec. Trenérská premiéra Santiho Denny tak reprezentaci vítězství nepřinesla. České tenistky mají šanci po 8 letech vybojovat pohár Biljan Kingové, ve finále v čínském Shenzhenu vyzvou Ukrajinu. Kapitánka Barbora Strýcová spoléhá hlavně na Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou. A na závěr dobrá zpráva pro výletníky. Ve Šluknově otevřeli po více než 120 letech novou rozhlednu, tentokrát 31 metrů vysokou. Stala se nejsevernější rozhlednou v celém Česku a měla by přilákat turisty i do Šluknovského výběžku.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo a 13 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Dnes v neděli pak bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Tolik z noční oblohy. Klidnou noc všem, kdo posloucháte, zdraví Vlasta.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Divadlo Noc.
1: Česká kinematografie žije, to je dobře. Peníze nejsou a přece se točí. A vy teď dokonce budete mít příležitost nahlídnout filmařům, jak se říká, pod pokličku. Protože vy se teď stanete svědky natáčení scény do jednoho úplně nového českého filmu. Ten film se jmenuje Láska na poslední pohled. A je to prostě o jaksi dvou manželích, kteří se po 40 letech soužití znovu do sebe zamilují. Takže vlastně science fiction takový, jo? Tenhle ten jímavý příběh, respektive natočení tohoto jímavého příběhu se ujal ambiciozní tvůrce, i když řekl bych stále tak jako ještě nedoceněný, scénárista a vynikající režisér.
2: Pane režisére, já už jsem připravený.
3: Já jsem připravený, pane režisére, jenom mám problém.
1: Ano.
3: Já dneska strašně spěchám, víte. Já musím po natáčení hned do divadla, my máme dneska představení. Dáváme Jiráskou v Lucernu. Já dělám Hastrmana. Víte, kdybyste s tím mohl počítat, víte. Já to radši říkám dřív, než přijde kolegyně, protože já nevím, jestli to víte, ale ona se špatně učí texty. Ona už si vůbec nic nepamatuje. Ne, já proti ní nic nemám, to bych si nedovolil, pane režisére, to ne. To je herečka, to je velká herečka. Ona má velký jméno. Bohužel, kolikrát už se ani to jméno nepamatuje.
4: Ani nevíš, jak jsem se na tebe těšila, takže my už zase budeme
5: zase spolu
4: točit na zdarej.
3: My tady zrovna o tobě s panem režisérem povídáme, jaký máš pamatováka. Já mám radost, že mě poznala, víte?
4: Ty jsi k nezapomenu. Tak děti, pojďme.
1: Pojďme pracovat,
4: čím začneme?
1: Irmičko sladká, dneska točíme tu klíčovou scénu.
4: No tak to je velice jednoduché, dejte sem ty klíče a jedem.
1: Ne, já myslel závěrečnou scénu toho filmu.
4: Ale no prosím tebe, to byl přece pokus o vtip.
1: Jo. Teď mi to došlo.
3: Takovej ještě dneska bude.
1: Ano. A víš, to je ta závěrečná scéna a chci říct, že je klíčová pro ten můj film.
4: No,
1: víš, to je ta scéna, jak se tam vy dva usměřujete, on ti vyznává lásku. Naučila jsi si ten text, doufám.
4: No jako oko v hlavě to nosím. Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku si už nemůže moc vybírat. Dobrý,
1: ano,
4: co?
1: To je hezký, ano. Ale Irmičko, svaďonka. Sladěnka, jsi výborná jako vždycky,
4: ano.
1: Ale tu scénu, ve které popisuješ chlapa, se kterým máš tajný poměr,
4: ano.
1: Tak tu scénu točíme až zítra.
4: Jo, zítra, tak vidíš, a já už to umím dneska.
1: Irmičko, jsi výborná, miluji tě zlato, ale dneska točíme tu scénu, jak vy dva spolu se usmiřujete, jak ti vyznává lásku. Ten text si projedeme, jako jenom, aby jsme si to oživili, ten dialog, začíná on.
3: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
1: Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav.
3: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím, pověděl bych pak.
4: No, kluci, vy si vystačíte úplně sami. To já jsem mohla klidně zůstat všechno.
1: Irmičko, miluju tě, ale já jsem teďka říkal tvůj text.
4: Ale to já nevím proč. Protože já svůj text umím. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat.
1: Ano.
4: Já vím, že je to na zítra.
3: Pojďme točit, pane režisére.
1: Ano, už...
3: Irmičko, ono se ti to vybaví. Ale jak si vlezeme do postýlky, ono ti to tam naskočí.
4: Myslíš, jo? Jenom aby to nenaskočilo tobě. Ano.
1: Tak. Tak se připravte, děti, soustřeďte se, jo?
2: Bude 18 hodin.
1: Ano, já vím, ano, spěcháme, takže se připravte, ano. Pozor, zapnu, kamera jede, klap. Akce!
4: No co blázníš? Ježišmarja, tak řeknu, kamera, nebo klapka, a ne akce! To, jako když na mě vystřelíš, no. A já všechno zapomněl. A nic nevím. Já potřebuju klid, no. Rozumíš, a soustředění.
1: Já vím.
2: Ona potřebuje klid, mám potřebuje soustředění, no. Já potřebuju stihnout to představení.
1: Já vím,
2: tak mě se to slíbil, pane režisére. Je to Jirásek, je to Lucerna, no, mě musí líčit na odpornýho. Odpornýho mě dělají takový kachní rypák. Teď obličej mi líčej 2 hodiny.
4: No a proč to nehraješ s tímhle?
1: Prosím tě.
4: To se mi povedlo.
1: Tak to jsme se zasmáli, hezký takový odlehčováček to byl, tak, máme hezkou atmosféru. Ano, tak, kamera jede, klap, akce! Ještě jednou. Akce.
2: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
4: Není nijak velký. Spíš menší. Ale žena v mým věku už si nemůže moc vybírat.
1: Stop!
4: Co?
1: Teď jsem ti říkal, že toho milence mu přiznáváš až zítra.
4: Ježišmarja, nemohla bych mu přiznat už dneska. Já jsem se to naučila, co když to do zítřka zapomenu. Ne, děti, to mi nemůžete dělat. Něco točím a najednou zase něco jiného.
1: Irmičko, prosím tě, seš zlatá, seš slaďonka, ale dneska točíme tu scénu, kdy se vy dva usmiřujete. Je. Rozumíš, protože on přestal pít. Chápeš to, jo? A minulou noc, ale zároveň nedopatřením nechal ulítnout tvýho milovaného kanára, tak to je ta zápletka, tak četla si snad scénář.
4: Ale to samozřejmě, že četla. Ale jenom to, co říkám já, přece nebudu čistit druhý, to bych z toho úplně zmagořila, že jo. Ale že tam hraje taky kanár, no promiňte, to mi teda ulítlo. No, tak moment, on včera byl nalitej.
1: Jo.
4: Jo?
1: No.
4: No ale proč otvíral okno?
2: Já to řeknu rychle,
4: Irmičko. Abych byla ve obraze.
2: Ano, já jsem byl v hospodě, opil jsem se, přišel jsem domů, udělal se mi špatně, odevřel jsem okno.
1: On to má v roli. On hraje notorického alkoholika, který minulou noc přestal pít. Hodil to za hlavu.
4: No moment, ale před chvíli jste říkali, že to hodil z okna.
1: Irmi. No,
2: pojďme točit, pane režisére, čas letí.
4: No dobře, tak pojďme.
2: Kuku, 7:15.
1: Tak. Ano. Tak se hezky soustřeďte. Ano, tak asi, záběr mám nastavený, tak pozor. Kamera jede, klap. Akce.
2: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
4: Slyšíš? Cože?
2: Povídám. Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
4: Slyšíš? Ale jo, slyším, ale špatně.
1: Stop.
4: Jsi daleko.
1: Ale já ti napovím, že vidím, že ten text neumíš.
4: To... Já neumím text.
1: Já tam pak slyšet nebudu. Nechte mě tvořit, to dáme dohromady. Takhle to uděláme. Ne, Irmičko, klid. Hele, já se schovám asi někam sem, tady, abych nebyl vidět, jo?
4: Ano.
1: Takhle budu blízko u té tvý chytrý hlavičky, jo? A budu ti to napovídat. Takže stačí, když po mně budeš opakovat jenom ten text, jo? Tak, pojďte, děti. No. Tak. Připravte se mi. Tak. Klap. Akce.
2: Už nikdy nebudu pít. Člověče, já snad začnu znova chlastat.
0: Co není možný, že se na mě kouká takhle?
4: No a jak se mám koukat? Prosím
1: vás, děti, hlavně klid, uklid. Teď myslí na to, že máš večer tu Lucernu.
2: Já na nic jiného nemyslím.
1: No.
4: A já se na něj koukat
1: no, tak
4: nebudu
1: to, no, trošičku. No, tak klid, děti, klid, děti, klid, děti, jo? Tak, tak pojďte. Ještě jednou, připravte se mi. Ano, pohledy si zrovnejte, tak, pozor. Klap.
5: Akce.
2: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
5: Slyšíš?
4: Slyšíš?
5: Tam v dálce hučí ráno splav.
4: Jak v dálce bučí stádo krav.
2: Stop.
1: Jaký krávy? Tam žádný krávy nejsou.
2: Ale mě tam ty krávy nevadí. Ty si to kvůli tomu nemusíte zastavovat, pane Rizere, já to nestihnu, to představení.
4: No ano, on má pravdu, proč by tam nemohli bučet krávy?
1: No, ale...
4: Umělec musí mít trošku volnosti, aby to dostalo šťávu.
1: Dobře, klid, klid, Irmičko, helejte se. Já bych v podstatě, mě by tam ani ty krávy nakonec nevadily.
4: No tak vidíš. Jo?
1: Ale já tam nevidím ten prožitek. Teď ty emoce v tobě se to pere, protože ten tvůj manžel sice přestal pít, ale na druhou stranu nechal ulítnout toho tvýho milovaného kanára. Chápeš to? Tohle to, když tam bude, tak já to nebudu zastavovat kvůli takový kravině, jako jsou krávy, chápeš?
4: Ježíš,
1: klid, děti, hlavně. Klid, děti. Klid, děti. Ať to dotočíme. No. Si hlavně pamatuj. Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav. Pamatuj si to větu. Tam v dálce hučí ráno splav. Tak, pojďte, děti, jo?
2: Půjde.
1: Teď už to máme, tak.
2: To půjde.
1: Klap. Akce.
2: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
4: Slyšíš, jak v dálce hučí ráno splav a bučej krávy?
2: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím,
4: pověděl bych pak.
2: Uletěl mi pták. Já v tom kvaltu, já vím, no, já jsem myslel, že už jsme u toho kanára, co odletěl.
1: Ten kanár přijde až potom.
4: Pro Krista pánovou kanár přijde, jo, tak kanár nelítá, no to.
1: Ale lítá, já myslím, že přijde na řadu až potom. Toho já dotočím potom, chápete to, já si ho tam dodělám trikem, to je běžná věc. Ale teďka mě jde o to, rozumíte, ten kanár je vlastně takový symbol toho vašeho usmíření. On přilítne, takhle se posadí na římsu, tak já chci ty vaše pohledy tam, jo, takže vracet už to nebudu, já si to pak střihnu a volně navážu v tom místě, kde jsme přestali. Já si to pak sesadím, ty scény k sobě, jo? Takže, děti, tak, soustřeďte se. Tak. Klap. Akce.
2: Vrátil se. Viděla jsi ho?
4: Neviděla, já nemám brýle.
2: Tak si je vezmi, miláčku.
4: No, já jsem ji někde tady nechala.
2: Se po nich podívej.
4: Ale no jo, tak... Podívám. Počkej. Tak. No to je šílený, to...
2: Viděla jsi ho?
4: Viděla. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už se nemůže moc vybírat. To bylo bezvadná, to vidíš. Kdyby jsi se to býval naučil, tak už jsi se teď mohl cákat v té Lucerně. Tak pá.
1: Ale prosím tě, že se takhle ptáš. Samozřejmě tam dej na Spartu jedničku. Sparta už doma nemůže prohrávat a vyhraje. Co tam je dál? Co tam je? No jaký zápas tam je na tiketu? Jo, Viktorka Žižkov v Jablonci, aha. Abych dal dvojku. Jablonec je doma nevyspytatelnej. Jo, co ještě? Slavie doma. Slavie, ta je teďka špatnější, hele, nulu. Tam bych dal nulu, nula je jako remíza. Remízu.
4: Promiňte, jsem tu dobře na živnostenském úřadu, nebo je to sásková kancelář? Já teď nevím.
1: Prosím tě, budu muset končit, jo, mám tu nějaký... Ale žádný tu nějaký, jak to posloucháš? Mám tu nějaký jednání, tak jsem v práci, ne? Tak...

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě, nemůžu, opravdu.

doktor si sedí pěkně v suchu, pere velký peníze a škrábe se v uchu. Já jim ale na to řekci být hlídačem krav.

všichni kupovali hromady knih. Co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet jsem z nich. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech. Každý na mě hleděl jako na pytel blech. Každý

0: jsou 2 hodiny.
1: Dobrou noc, posluchači Četrádia. Od mikrofonu vás zdraví Vlasta a začínají noční zprávy. A tady jsou hlavní titulky. Obce u Odoleny vody dál bojují o pitnou vodu. Vláda chystá výrazně schodkový rozpočet a na půdě OSN se ostře střetávají názory na konec války na Ukrajině. Odoleně vodě a okolních obcích lidé stále nemají pitnou vodu z kohoutku. Sobotní ranní vzorek z horního vodojemu totiž ukázal víc než 4x povoleného limitu olova, i když další desítky odběrů už v pořádku byly. Vodárny vodu dál pečlivě kontrolují, než dají definitivní zelenou. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na valném shromáždění OSN obvinil Evropu, že záměrně blokuje mírová jednání o Ukrajině. Podle něj se evropský postoj rozchází s americkým a Moskva prý svých vojenských cílů na Ukrajině dosáhne za každou cenu. Ukrajina se přitom ruské agresi brání už od února roku 2022. Americký prezident Donald Trump odmítl nejnovější iránský návrh na znovuotevření Hormuzského průlivu výměnou za ukončení bojů na Blízkém východě. Podle něj je Irán ve slabé pozici a Spojené státy trvají na tom, že Teherán nesmí získat jadernou zbraň. Právě obavou z iránského jaderného programu USA a Izrael celý konflikt zdůvodňují. Vláda chystá pro sněmovnu návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl upozorňuje, že jde o mimořádně expanzivní plán, jaký Česko v nekrizových letech nepamatuje. Podle něj je jedinou skutečnou investicí v rozpočtu dostavba Dukovan. V Přerově se během sobotní traktoriády převrátil traktor s vlečkou plnou lidí. Zranění utrpělo 11 účastníků a záchranáři je odvezli do nemocnic v Přerově a Olomouci. Naštěstí žádné ze zranění není vážné. A teď sport. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním zápase Ligy národů s Chorvatskem 1:2, i když ve druhé půli srovnal Adam Karabec. Trenérská premiéra Santiho Denny tak reprezentaci vítězství nepřinesla. České tenistky mají šanci po 8 letech vybojovat pohár Biržán Kingové, ve finále v čínském Shenzhenu vyzvou Ukrajinu. Kapitánka Barbora Strýcová spoléhá hlavně na Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou. A na závěr dobrá zpráva pro výletníky. Ve Šluknově otevřeli po více než 120 letech novou rozhlednu, tentokrát 31 metrů vysokou. Stala se nejsevernější rozhlednou v celém Česku a měla by přilákat turisty i do šluknovského výběžku.
0: Počasí.